0: Tak co, Dášo, jak se ti to líbilo? Já ti jenom prozradím, samozřejmě ještě připomenu byťákům, tedy posluchačům a posluchačkám, nebo posluchačkám a posluchačům, jak se má správně říkat. To byly samozřejmě Nightwish a tady a Turunen a skladba, kterou všichni dobře známe, Phantom of the Opera. Tak co na to říkáš? To je propojení pro nás, pro lidi, kteří posloucháme především Big Bosch, nebo někteří poslouchají i víc věcí, třeba jako já, ale jsme v rockovém rádiu, tak je tohle hudba, která má u klasického roku nebo u posluchačů klasického roku velký úspěch. Nightwish je velmi oblíbená, parta hrajou takový gothic rock nebo symphonic rock, tak se to žánrově označuje.
1: Tomu, no.
0: No a je to propojení, tedy tady já zpívá jakoby prvním hlasem, nebo jakoby zpívá prvním hlasem do rockový muziky, která je heavy metalová, dejme tomu, jo? Abych ti to vysvětlil. Jak se ti to zdá, to propojení?
1: No, vzhledem k tomu, že jako si nějak nedovedu uvědomit, jestli jsem ji někdy slyšela v klasické opeře, nebo aspoň nějaký nahrávce klasické opery, tak si to jako úplně nedokážu představit, jak teda zpívá. Protože tohle je samozřejmě hodně zesílený, že jo, tam máš jako strašně moc práce s tím zvukem, se asi teda podle mýho názoru, jak jsem to slyšela,
0: udělalo. No, to bys neuřvala ani ty, tu metalovou
1: kapelu.
0: Ne, ale
1: jako já bych ani nechtěla, teda upřímně řečeno. No, jasně,
0: no, já jsem to myslela.
1: Jako jsem tak nějak ne ani ze zásady, ale já jako tohle nemusím, já bych si to doma asi nepouštěla, tohle upřímně řečeno. Opravdu ne, protože mě to místa marve uši, ale já jako to nikomu nevymlouvám, jo? Já bych si to doma nepouštěla, protože už jenom to vibráto toho hlasu mi je nepříjemný.
0: Jo, to znamená ten tembr.
1: Ten tembr je OK, jako ten hlas je krásný, všechno, ale jako nevím, jestli to je tím, že prostě chtěla vytvořit nějaký styl, nebo jestli se to tak má, nebo nemá, já tomu nerozumím, tomhle tomu vůbec. Takže jako když to vemu čistě z hlediska technického, tak bych to vypla.
0: Dobře, pardon. To je, ne, vůbec se neumluví, já jsem chtěl slyšet tvůj názor, každý posloucháme něco jiného,
1: no,
0: a každému se něco jiného líbí. My se shodneme, že se nám bude líbit Mozart, že jo, ale už tady přiznávám, že jsi říkala, že máš ráda Wagnera, jo, tak tam se neshodneme, protože mě ten Wagner deprimuje spíš, než aby mě povznášel, ale to je jiná věc, o tom se nebudeme hrát. No. Ale počkej, tady
1: to má otázka. Velkou hloubku, ten Wagner, ale už ti k tomu nemusíme tady o tom diskutovat.
0: Jasně, to je, pojď na mikrofon, Milačku.
1: Ježiš, promiň, jo.
0: Hele, dobře, znáš, což ale s operním pojetím nemá nic společného, ale v podstatě to do té klasické hudby hodně zasahuje. Tedy dílo skladatele Andrew Lloyd Webbera Jesus Christ Superstar, mám teď konkrétně na mysli, on to napsal samozřejmě víc. Tam ti, to jsou rockoví zpěváci ve všech možných těch verzích, už když to vzniklo, že jo, Gillan tam zpíval z Deep Purple v těch prvních představeních, ale cítím, to jsi slyšela, ne? Či jsi zkrát Superstar v originále? Nebo
1: je mi to povědomí.
0: No, v český takhle, verzi jsi toho neslyšela, třeba ne. S Bárou Basikovou, se Střihavkou a s Danem Bartou.
1: Ne, neslyšela.
0: Tak to ti doporučuju, jo, či jsi zkrát Superstar.
1: Oni teď udělali nějakou obnovu, to je ono, jak udělali obnovenou premiéru?
0: Na obnová premiéra je, myslím, v Karlíně.
1: Jo.
0: A Kamil Střihavka tam zpívá, či jsi se furt, jo, já to za stolik nesledu,
1: já
0: protože
1: právě
0: už bych nezvládal, ale já jsem ta opera, já jsem viděl kdysi, po revoluci, jsem viděl originál, jo, americký, jo.
1: Čili
0: americký
1: to je
0: film.
1: Styl rockový opery, jo, to není muzikál, nebo jak to máme pomenovat?
0: To je rocková opera, kde je i činoherní mluvený slovo.
1: To by bylo něco pro jo. mě.
0: Tam je to, tam jsou promluvy na můj vkus jakoby nadsazený, jo, že pro mě by to, mě by víc sedělo civilní ten dialog, ty dialogy, které tam jsou, ale jde tam především o muziku. A ten Lloyd Webber Rice napsal, myslím, libretto. tady to už skvěle udělal Prostějovský do češtiny, přeložil, myslím, a teď nechci urazit nikoho. No a já jsem viděl ten originál, to je kultovní film a hlavně kultovní představení na Broadway. Tehna,
1: ano, ano,
0: že?
1: Ano.
0: Pak se z toho udělal film, fantastický, no a pak najednou po revoluci se přišlo s tím, že Češi dělají českou verzi. Jesus Christ Superstar. Já jsem říkal, to bude průser, ty vole, to bude průser. To je fakt fantastický jakoby muzikál, který má samozřejmě to poslání, Kristus přichází, že ho, oni ho ukřižují, zradějí všechno. To vznáš ten příběh.
1: Biblický příběh.
0: No. A že to budou dělat u nás. A jsem říkal, to bude blbý. To bude blbý, to je tak fantastický, že jo, to umějí jenom Američani snad. Mm. No, tak Bára Basiková, Máří Magdalena, Chamel, Střihavka, Ježíš, Dan Bárta, Jiráš Škarivecký. Mm. Další výborní zpěváci, sbory, to Ota Baláš řídil orchestr, to bylo všechno live orchestr a tohle. A dávali to ve spirále. Můžu ti říct, že jsem tam přišel na to první představení a že se Kamilovi v baru pak vysmějou, jo, jako škodolibě, jo, že taková svině jsem. Oni mě usadili úplně, já jsem tam byl aspoň 10krát ještě.
1: No tak to je
0: něco
1: super,
0: tak fantastického. No ale říkám to proto, že to připomínám. A
1: ale já v těch 90kách, jako já jsem jela na úplně jiný vlně, jo.
0: Já jsem byla
1: buď v letadle, nebo někde na nějakým jiným kontinentě a moc takovýhle věci jsem nevnímala tenkrát, pravda.
0: Já ti chápu, ale ten originál, ten je přelom 60. 70. let. Já to zkusím najít potom. To je jedno. Takže pojďme to uzavřít, tady ten dialog, že Nightwish tě nenadchli, chtěl se
1: ale
0: se
1: jo,
0: zeptat...
1: jo, já bych to takhle jako úplně neřekla, ale asi bych si to doma nepustila.
0: No, to si řekla, a to je v pořádku.
1: Ale taky víš proč, jako z jednoho prostě.
0: Ty nemáš
1: důvodu.
0: Ráda hlasitou muziku, jsem si všim, že jo?
1: Ano, ano.
0: Tebe to řeží do uší.
1: Mě to bolí, no. Já jsem jednou byla ve Fóru Karlín na něčem a to bylo tak strašně nahlas a já jsem seděla zrovna jako pod nějakým reprákem a já jsem opravdu 3 dny musela mít naprostý ticho, protože já jsem si asi něco udělala se sluchem. Jako mě to hrozně bolelo a ty lidi jsou schopní na takovýhle věci brát malí děti. Já to nechápu, jako já to fakt tomu nerozumím, jo? Jakým způsobem ty lidi už teď slyšejí, jestli jsou vůbec schopní ještě vnímat normální akustickou hudbu, třeba nějakého symfonického koncertu nebo divadelní představení, aniž by to bylo zesílené. Jako to by mě strašně zajímalo, jestli ty lidi toho vůbec jsou schopní. Protože pokavať jim tohle připadá normální a já jsem musela jako mít 3 dny absolutní ticho, protože já jsem slyšela zvuk a udělalo se mi špatně. Jo, já jsem zase z té produkce nechtěla se zvednout a uprostřed produkce prostě opustit řady, protože oni by si řekli, moje pecková nafoukaná. Tak jsem to tam teda vydržela, ale trpěla jsem jako zvíře u toho. Já to nedávám prostě tohle, no.
0: Tak já, když jsem na takovémhle koncertu a řve to tam a baví mě to, tak dobrý, jo. Pak mě sice píská v uších ještě týden,
1: ale
0: to je fakt.
1: Ale to strašný přece. To já, ale jako vůči svým povolání si nemůžu dovolit teda tohle.
0: No tak.
1: Jako rozumíš, jo?
0: Ty jsi křehká jemná žena a děláš takovouhle muziku,
1: no,
0: tak
1: ale
0: já věřím, že...
1: Já třeba nechápu, že na to někdo může na nějaký rockový koncert, kde teda já jako chodím svatou v uších, aby mě to jako zase nepoškodilo, tak oni si tam berou jako fakt batolata, ty lidi, jo? Malí děti, který prostě tomu jsou vystavený. Hmm? Já tohle nechápu. Ale asi to prej je normální dneska.
0: Já jsem byl na Letný, taky v 90kách, na tom obrovském show, na tom koncertě Michaela Jacksona, když tady byl. Se svojí starší dcerou Rozárkou, která byla ještě malá. Ale držel jsem jí celou dobu na zádech, tak se docela pronesla holka teda, jo. A tam to taky docela hřmělo a ona jí skřili oči normálně. Asi jsem to... Dobře, už vím. Teď už naštěstí, no vlastně ještě
1: tak
0: Kuba.
1: Tak
0: no.
1: Už je velká, že jo?
0: No, už je velká, no, a Kuba je už skoro taky velký a ten, a nesní, je ti mají sluchátka a furt si tam něco perou
1: do hlavy.
0: No. Hele, dobře, tak jo, tohle ukončíme a jdeme dál, pustíme si písničku a spolu vybereme nějakou, kterou
1: musíme
0: chceš
1: pustit. Musíme to dát zase do toho vesela, teď jsme tak jako filozofovali, že
0: no. To je pravda, vyprdneme se na filozofování a bude prdel zase. No, jasně. No, jasně. Klasik rock non-stop.

0: Posloucháme Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Víte, co mi Dáša řekla, ať už se vyprdneme na to filozofování, že jsme nějak zvážněli a že má radši srandu, v tom se shodneme.
2: No tak asi to patří k téhle stanici víc, než tady
1: ta sranda, no to je pravda, to je pravda. Ale zase to bylo takový zajímavý, já jsem právě chtěl slyšet názor.
2: Prostě když Pecková filozofuje, si chtěl
1: slyšet. Ne, když Pecková filozofuje, a když Pecková filozofuje, to taky je zajímavý teda, jo. To jo, ale já jsem chtěl hlavně, a to jsem zase pravda, udělal chybu, že jsem zcela vážně chtěl slyšet názor na to propojení té operní, toho prvního zpěvu, dejme tomu.
2: No to je spíš klasický zpěv, říkejme tomu spíš klasický než zpěv, operní,
1: no. Hele,
2: protože oni v té opeře ještě je trošku, přece jenom se musí zpívat trochu jinak.
1: Jo? Ano, jasně. Pojďme od toho, nebo zase začnem filozofovat. Prosím tě, Dášo, ty se zabýváš tedy festivalem Zlatá pecka v Chrudimi, který, a to jsem chtěl tady zdůraznit, aby kdo to ještě neznal, nebo chtěl by se tam podívat, prosím vás, to není kontinuální festiák, jako třeba 3 dny za sebou, že jo, takhle, ale ono to trvá od kdy do kdy a je to různý.
2: No to má to přibližně 14 dnů, ale máme tam asi 10 výstupů, takže oni tam jsou asi jenom 4 dny volna.
1: Jo.
2: Takže ono jako to je celkem kontinuální, je to prostě poslední týden v srpnu a první týden v září.
1: Jo, takhle. Jo. Ale jsou tam dňuzny nějaký. Jako
2: nějaký tý... asi 1 nebo 2 dny volná, než se...
1: Takže takhle, to jsme upřesnili. Ano, to je jedna věc a najde u to ten program tady toho festivalu.
2: To je na www.zpfestival.cz. A tam i lístky, tam je všecko i místo konání, protože my se nekonáme jenom v Chrudimi, ale třeba v Český Třebový, v Pardubicích, v Heřmanově Městci, v Praze dokonce máme jeden koncert, jo, takže jsme tak jako...
1: No a na to jsem se právě ptal, takže to není kontinuálně na jednom místě, ale že se to takhle...
2: No, ono, tenkrát se stalo, prostě, když jsme to založili, tak pak byly nějaké volby, dostali se k veslu lidi, kteří tomu festivalu moc nepřáli, ale zase nám třeba přál krajský hejtman, že jo, takže nás začal i finančně podporovat, ale jeho podmínka byla, že teda musíme hrát, nebo ten festival představovat i v dalších městech Pardubického kraje. Takže tím pádem my jsme se rozrostli nejenom o ty místa v tom Pardubickém kraji, ale rozrostli jsme se i jako festival.
1: Mm-hmm.
2: Jo, takže to tam mělo tohle a dneska už se to stalo celkem zvyklostí, že teda jsme i mimo tu Chrudim, že to teda nepatří jenom do ty Chrudimy.
1: Jenom se zeptám, to mě zaujalo. Byli u vesla lidi, kteří nepřáli festivalu. Proč by někdo pro Boha nepřál festivalu? Závis nebo o co jde?
2: No to taky. Jako tam se prostě stala taková zlý, ošklivý, nepěkná věc. Že si mě jeden kandidát strany, proti který já jsem chodila na demonstrace zpívat hymny, přišel se mnou vyfotit jako řadový fanoušek a dal si mě na plakáty předvolební, bez mýho vědomí. A ještě k tomu jako přidal takovou větu, ona paní Pecková nikdy neví, co mluví. Jo.
1: Aha.
2: A já jsem samozřejmě
1: se
2: vystartovala,
1: ohradila,
2: ale já jsem se vystartovala jako celorepublikově, jsem se prostě to a on to pak bohužel vyhrál.
1: Takhle, no, jasně. Tak nemusíš dál nic říkat.
2: Ale tam. Jako už se to pomalu brousí, už to jako, už se to, tak nějak se asi obě strany snaží, protože samozřejmě jako my tu podporu města potřebujeme, že jo.
1: Ano.
2: Takže.
1: Známe, hele, všichni pořadatelé různých festivalů, mluvím s nima,
2: je to
1: tak sehnat ty prachy na ten festival,
2: to je opravdu
1: těžký.
2: Protože samozřejmě lidi, který platí daně, že jo, tak říká, co my bychom si platili nějakou kulturu, na kterou nechodíme.
1: Hmm.
2: Ať to platí soukromí podnikatele, ale ono jako je to těžký, když ty soukromí podnikatele jsou většinou zbohatlí zelenáři a uzenáři. Tak jako ty od tuhle kulturu taky moc nestojí. Takže jako je to, fakt je to strašně složitý nějakým způsobem to vybruslit, ale já si furt říkám, že nejenom ta města, kraje, ale i stát by měl tuhle vyšší kulturu podporovat, protože přece jenom kulturně vzdělaný národ je přemýšlí úplně jinak, než lidi, kteří prostě nevědí, co je knížka a nevědí, co je divadlo. Jo.
1: Svatá pravda. A to říká...
2: A už zase filozofujeme.
1: Filozofujeme.

0: No ale tak dobře, ale je dobrý to říct. Mm. Nakonec já myslím, že naši posluchači jsou dost moudří na to, aby tohle pochopili na první dobrou. Jo?
1: Jo.
0: O tom je taky věc taková, nebo o tom je taky řeč a o to nám jde. Prosím tě, ještě chci mluvit s tebou o tom, už jsme se toho dneska dotkli, 42 jubilea. Tvoje 45. Jak jsi to řekne? 45.
1: narozeniny.
0: To vím, ne? Jsem to nějak nemohl najít v hlavě. A 65. cože?
1: 65 let na jevišti.
0: 65. Představte si zpěvačku, který je 45 a už 65 let je na jevišti.
1: Ale mně se to prostě takhle líbí.
0: Ale jo, vymyslela jsi to výborně. O tom se budeme bavit v dalším vstupu. A teď pozor, přátelé, pokud máte dotaz na Dagmar Peckovou, pro nás kamarády Dášu, tak pište SMSky nebo maily s dotazy, poznámkami, jo, s čímkoliv, pochvalami. Nezatracujte nikoho a mě. A my si teď pustíme, pozor zase, správný čudlik musím nastavit. Nebo bude se průser. Dášo, ty máš ráda Toma Jonese, viď?
1: No, od dětství vlastně, jo, protože když tady byly takový ty uvolněnější doby v 68. 69. tak mě bylo tenkrát 7-8, že jo, a Tom Jones 8-9. A Tom Jones vyšel na titulní stránce Květu a měl takovou krásnou květovanou košili a měl rozhalenku.
0: A chlupatý prsa.
1: A já jsem si tenkrát říkala, jako mě se začaly zapalovat lejtka v tom věku. A já jsem si říkala, proč si bere tu košili přes svetr? A jako šíleně mě to vybudilo. A pak jsem si řekla, že to asi svetr nebude. A od té doby je prostě Tom Jones sex symbol a nebere mu to ani v tom vyšším věku teďka. Mu to nebere naprosto, ten věk mu nevzal naprosto vůbec nic z jeho sex appealu, jo.
0: A víš, odkud je?
1: Velšan, to je, no, jasně.
0: Hele, kterou písničku v té době jsi měla nejradši? Já ho totiž taky poslouchal. My jsme zhruba stejně starý.
1: No, ale
0: taky
1: jako,
0: je 45.
1: To by je 44.
0: Jo, to je pravda, no.
1: Ale já jako uvědom si, že my jsme poslouchali Rozhlas Po drátě a jako já jsem z malý vesničky Medlešice u Chrudimi a což už je dneska teda součást Chrudimi, ale jako my jsme neměli nějaký velký gramofony a takovýhle věci,
0: pozor,
1: to
0: pozor,
1: se tam
0: pozor,
1: nehrálo.
0: To já jsem taky desku neměl. Až později jsem měl single, kde byla tato, tenhle
1: ten hit. No dobře, a odkud pocházíš? Z Prahy?
0: Z Praha?
1: Prahe.
0: Ne. No vlastně jo, protože ve čtyřech mě z Moravy unesli do Prahy.
1: No jo, vidíš, a tak to jste měli úplně jiný možnosti, než my.
0: Ale měli jsme úplně, Dášenko, měli jsme úplně stejný Rozhlas Po drátě, no jistě.
1: A tam hráli Toma Jonese,
0: tam hráli Toma Jonese.
1: Ale já jsem tam poslouchala jenom první arie.
0: No tak,
1: to je fakt těžký.
0: Počkej, to se byla v nějaký, víc tam nic nebylo, byla jenom jedna.
1: Nebyla, ne, Vltava byla.
0: Vltava byla.
1: Tam jsme poslouchali ty.
0: Dobře, a kdyby si poslouchala Rozhlas Po drátě, nebo co to bylo?
1: Tak jsem možná ani nevěděla, že to je ten s tím svetrem. No,
0: no bys ani nevěděla, že je to ten s tím svetrem, ale hráli velký hit, my si budeme hrát jiný, my si budeme hrát mnohem větší,
1: ten,
0: takovou
1: co,
0: soulovku.
1: Přesně. Jasně,
0: ale takový ten velký hit byl, dokonce Guťák ho pak předělal.
1: A jo!
0: Jo?
1: Jo,
0: a je to My
1: jo,
0: Delilah.
1: A jo, ty, to je Tom Jones.
0: To vlastně. Je Tom Jones, no.
1: Já bych to teda v tomhle podání nepoznala, no.
0: Tak v mém?
1: Ne, v tom gotově.
0: Tak.
1: Pardon?
0: Ještě, že nejsem uražený. V tomhle podání bych to nepoznala.
1: Ne, to já bych
0: no, si
1: takovýhle věci neříkala.
0: Ne, dobrý. No a já ještě k tomu singlu. Tam byl právě to, A-side byla Delilah, že? A B-side Smile, to byl takový soul, takový funky. Ale co je funky teda? Co je skvělá pecka je ta, kterou si ty vybrala. A,
1: no, protože
0: a já se ti
1: prostě
0: ani nedivím, když se ti zapalovaly lejtka, jo? Protože, přátelé, ta skladba, jo, se jmenuje Sex Bomb.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: A mým hostem Dagmar Pecková, za chvíli už budeme spolu hovořit. Vůbec se nutíme, aby jsme dělali nějakou legraci a vždycky spadneme do nějaký filozofie. Tak tuhle hodinu slibujem s Dášou, že už tak pokecáme, no. O životě, viď, Dášo.

0: spovědnice.
1: Dášo, už se tady hromadějí dotazy, jeden z nich je docela zajímavý. Navíc je to náš kolega, náš velký šéf,
2: ano.
1: Martin Hroch, a říkal, že volal, že je přilepený u rádia a že ho zajímá, protože když volal, tak zrovna hráli Queenie, to znamená, slyšeli jsme hlas Freddieho Mercuryho. No a ten měl fenomenální hlas, samozřejmě, ten člověk, to bylo něco neskutečného. Já jsem ti tady ještě pro ilustraci pustil jenom tak mimo soutěž část skladby Bohemian Rhapsody, aby si udělal dokonalý obrázek. A Martin se ptá, zdali by hlas Freddieho Mercuryho byl vhodný pro klasickou muziku, on říkal artificiální, ale spíš klasickou muziku myšleno. To znamená, jestli by se hodil, jako on měl operetní hlas 100%. Freddie Mercury měl operetní. A on miloval operu, Freddie Mercury?
2: Ano, to je o něm známý. A proto jako on žil s tou Montserrat Caballé, taky natočil ten duet.
1: No jasně.
2: Což samozřejmě už je jako zase opět na hranici kýče, že jo, jak já říkám s radostí vždycky. Ale
1: strašně
2: jako
1: náročná.
2: Cože, no ne, co, tak ono je to líbivý, ne, že jo. A ne, on je tak, hele, jako aby jsme si rozuměli, on je kýč a kýč. On je kýč. Nás obklopuje, všude kolem je kýč, že jo. A to je, může být kýč hezký a pak může být kýč vošklivý, že jo. A já ne všechno, co nazvu kýčem, musí být nutně vošklivý. Jako jo, oni jsou i hezký kýče. Tak tohle považuji za takový hezký kýč, takový povedený.
1: Já jsem totiž vlastně ve své podstatě kýčař, rozumíš mě, jo? Tak trošku.
2: No dobře, já jsem vám nechtěla jako až nálas říkat. Když myslíš, řek si o to.
1: Dobře,
2: ne, ale aby jsme nezamluvili toho Freddieho. Hele, hlas to byl, rozsah to mělo, ale určitě samozřejmě musíme si uvědomit, že to klasický školení, ten klasický školený hlas zpívá bez zesílení. Jo? My tam máme buď za zádama, když děláme koncert, nebo pod sebou, když děláme teda to operní představení, 60, 80, někdy i 100 muzikantů. My to musíme tou technikou, která musí být opravdu vytříbená, na dechu posazená, hlavový tón je rozvinutý a my to musíme poslat ten hlas přes ten orchestr do toho publika. A ještě u toho musíme hrát divadlo a trošku jako nějak vypadat, jo. Takže jako není to úplně jednoduchá disciplína a ještě navíc, jako ono to chce štábnu kulturu, jako tam musíš být strašně disciplinovaný, jako aby ten hlas byl pořád k dispozici. Jo, já si myslím, že to prostě u těchto muzikantů...
1: Vy se nemůžete vyřvat prostě.
2: Nesmíme, no, nesmíme, no. Nesmíme. Já si myslím, že tam je to jako trošku rozdílný v tom, jak dlouho by ho to bavilo. Mm-hmm. Ještě, jo, takovýho člověka, takovýho muzikanta s takovýma nápadama, protože jako operní pěvec nebo klasický pěvec i koncertní pěvec, ty seš interpret. Ale on tvořil, že jo. Čili... Tam to je vždycky jako říkat, mohl by to dělat, kavať by to neskusil, že jo. Až by to zkusil, tak by sám viděl. Ale jako vzhledem k tomu, že Freddie Mercury už bohužel není mezi náma, tak se to už nikdy nedozvíme. Ale jako ta láska k opeře tam byla veliká a ten hlas byl úžasný.
1: Ano. Mně to přišlo, že díky, to je moc hezký vysvětlení, mně to přišlo vždycky ten Freddy jako takový spojovací článek nebo jakoby taková cesta k propojení dvou světů naprosto odlišných žánrů. Klasické muziky, opravdu ty klasické muziky a artificiální muziky, teď myslím, rockový. Takže tady máme
2: odpověď. No určitě tam nějaký most byl v něm, jako v osobnosti, to zcela jistě. On možná pro tu klasickou muziku vykonal dost věcí, aniž to víme my, nebo aniž by to tak nějak vnímal možná takhle i on, jo. Ale jako určitě to tak je.
1: Možná teď Freddie Mercury
2: se otočí, rotuje v hrobě a říká si, co ta pecko a zase žvaní.
1: Co to tam melou? Kam je to cpou? Ježišmarja. Zkrátka, Martine, měl jsi dotaz, tak doufám, že ti ho Dáša zodpověděla dostatečně. No, vy pište taky samozřejmě, pokud chcete od Dáši něco slyšet nebo vědět, to už je na vás, nebo klidně jenom pochvalte, vždycky to duši pohladí, i duši operní, kdybych to takhle měl říct. No, to bylo ale blbý teda.
2: Já nevím, jestli jsem duše operní.
1: No, právě, já si myslím, že ani
2: že
1: ne.
2: Moc ne, no. No, no. Že tak. Jsem asi ani nikdy nebyla. Já jenom jsem to šíleně milovala vždycky. To, co jsem dělala.
1: Tak to seš duše operní. Ale teda nejen operní.
2: Ale já jako třeba miluju i to psaní knížek, já miluju i tu činohru, co dělám. Takže já jako tak nějak, když zrovna něco dělám, tak to miluju.
1: Přátelé, upravuji charakteristiku Dagmar Peckový. Dnes je mým hostem a je to duše operní, duše literární, duše festivalová, duše úplně všeho, jak ji tak poznávám.
2: Já ještě štrikuju taky, Dané.
1: No, a duše štrikovací, to je zajímavý. To jsem ještě nikdy neslyšel. Dášo, teď ti pustím tvoji oblíbenou kapelu a jsem zvědavej, jestli tuhle písničku znáš, jo? Poslouchej. A mají tam hosta jednu takovou zajímavou zpěvačku. To tě zase jako, tebe jako zpěvačku, sice operní a ne pop musical, nebo to. Klasickou, promiň, klasickou. Bude určitě zajímat. Tak tady jsou Stony a Sweet Sounds of Heaven.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak, Dášo, my tady kecáme ještě mimo éter a já jsem úplně zapomněl vybrat další písničku od tebe. A propo ovšem tady, teď je to místo pro tvůj názor na tu písničku od Stonů, která se jmenovala, nebo jmenuje Sweet Sounds of Heaven a je z jejich posledního alba zatím Hackney Diamonds, když teď už vydávají další album. Já jenom vysvětlím. Album Hackney Diamonds je už bez původního bubeníka, který odešel do rokového nebe, mají tam novýho a úplně, nebo ne úplně, ale dost razantním způsobem změnili trošku styl své hry, že to ještě víc dupe. Což neznamená, že na téhle krásné desce jsou i klasický blues. A to blues Sweet Sounds of Heaven je opravdu jedno z nejklasičtějších klasických blues. Hostem v téhle písničce, ten hlas ženský, co se slyšela, tak to je Lady Gaga. Mm-hmm. Jako host. Mm-hmm. No a pojďme k mikrofonu. Tak víš co, miláčku?
2: Ne,
1: tak...
2: já budu takhle sedět. Já už se polepším. Já budu u mikrofonu.
1: Klidně se opře, já ti ten mikrofon...
2: Ne, v klidu, já už...
1: A tak ty vypadáš tak, jako víš, tak elegantně, když se takhle opíráš a pak musíš být takhle v pozoru.
2: Ne,
1: tak,
2: v pohodě.
1: Dobře, tak povídej svůj názor. Mě to zajímá.
2: Mně se to líbilo.
1: Jo.
2: Mm-hmm, tam nebylo nic strojeného, bylo to naprosto přirozený. I jako to zpívání, který třeba já mám pocit, že by mě třeba mohlo, ale ve finále ta Lady Gaga to zaspívala technicky, jako bych řekla, že dost dobře.
1: Dobře, tak teď...
2: Ale mně se to celkově...
1: Techniku necháme stranou,
2: jako
1: i když
2: celkově se mi to, celkově se mi to líbilo a jak jsem ti tady řekla, ty mě snad dneska večer naučíš to mít i rád.
1: Já jsem spoustu, že naučil různý věci.
2: Já jsem za tu muziku, ty.
1: No jasně. No, tak já jsem neměl na mysli něco jiného úplně. Vůbec
2: no
1: to.
2: Ne, ty jsi tady tak jako začal rozpatlávat.
1: No, co jsem
2: Nic, pokračuj.
1: No dobře. Patlání se necháme na jindy. V každém případě mám radost, že tě naučím poslouchat dobrý Big Beat. Já si teď tady jenom vyhledám krátce
2: nějaký pozitivní, nějaký, prosím.
1: No pocity, mě právě jde o to, jak jsi říkala, že techniku měla Lady Gaga výbornou, ale víš, jak já tomu říkám, když ani třeba Bob Dylan, jo, neměl nějak zvlášť dobrou techniku, že jo?
2: No ale zpěvo. Dobře, ale on nespíval takovýhle tóny.
1: No jasně, jasně, ale...
2: Jako já si myslím, že to se bez techniky vzít nedá, jinak si prostě ublížíš.
1: No jasně, to určitě. No tady v případě Lady Gaga, jo. Ale že tu muziku celkově obecně, jo, tady to ona ještě navíc výborně zaspívala. Mick Jagger taky skvělý, jo, když mu je
2: ano, to kolik, mu, jistě, no.
1: Kolik mu je 85
2: no,
1: nebo 185, no. Já už ani nevím, jo.
2: A možná mu je jenom 60, nebo jak dlouho je, jak ne, dlouho...
1: Tomu bude spíš těch 185.
2: Já vím, no.
1: Ale prostě
2: tak to
1: ta písnička...
2: jsou prostě lidi, kteří prostě takhle furt budou, že jo, dokud neumřou.
1: No. No a víš proč? Protože oni to v sobě mají, já tomu říkám takovýmhle písničkám, když se to takhle zní, takhle to na tebe působí, že to má mrt prostě.
2: No, no? Jasně. No.
1: To může být v opeře, v koncertním zpívání, nebo v Big Beatu, nebo ve folku, nebo ten, i v popu samozřejmě, a že jich je takových, nebo soulu Tom Jones například, že jo, Sex Bomb.
2: No,
1: tak hlavně, že to má ten mrt. Tak počkej, a já teď najdu písničku od Beatles a taky ti chci pustit něco takového, co třeba znáš míň, nebo takového zvláštního, chci slyšet tvůj názor, ale my tady od Beatles máme asi jenom 5 písniček, nedělám si srandu, samozřejmě, já se teď tady hrabu.
2: On tyhle staré věci obrovským... už asi nikdo neposlouchá, veď, jenom já.
1: Cože?
2: Že tyhle staré věci už asi nikdo neposlouchá.
1: Na Rádiu Beat? No to by se zdivila
2: teda.
1: Že to
2: jsou takový jako historický už, jak bych řekla.
1: Ne, ne, to je jeden z opěrných sloupů.
2: No jasně, mě to jako Beat. Jasný je, já jsem jenom nevěděla, jestli je to furt ještě dneska klebráno, no. Je to hudba mého dětství.
1: No,
2: to bylo dávno.
1: Počkej, já už vím, co ti pustím. Počkej, tak tady já jdu hledat a pak si to tady nasadím, abych měl konečně klid a pustím tady s tím hledáním. Já jsem blbej, že jsem si to nenašel.
2: No, protože předtím, jsme
1: protože
2: žmanili,
1: furt spolu kecáme, no, to je ono, no. To je, a ono je to fajn, že jo, že spolu kecáme.
2: Ale tak tam pust, tak tam pust tu nahrávku, to přesně víme, kde a pak to tam...
1: Ne, já pustím tady... hele, já pustím pecku, kterou všichni znají, samozřejmě, že jo.
2: Teda tady bych si dneska večer vydělala.
1: No, hele, už to mám tady. Pustíme píseň na již konci, nebo ona se tak jmenuje, All You Need Is Love, vše, co potřebuješ, je láska, ano. S tím se shodneme určitě. A teďka ty vzkazy. Tak, začínám. Dobrý večer. Vyřiďte paní Peckové, že ji obdivuji a její zásluhu je jinak nudná, vážná hudba. Snesitelnější, jo, Dáši.
2: Aha.
1: Díky starý rocker a metalista Mirek z Děčína.
2: Děkuju.
1: No, pozdravuji duši operní Jakub z Plzně. Ano. Tak tady další pozor, překlikneme a jdeme na to. Ahoj, Dáša je super baba, díky za výběr dnešního hosta, Číňan napsal. Vidíš, i v Asii seš populární. Hezký večer do zpovědnice. Díky za něj, Dagmar Peckovou miluji. Dan Kohut zase mastí tlačítka. Prostě večer jak malovaný. Dotaz nemám, snad to neva. Zdravý humor. Tak děkujeme. Díky, že mastím tlačítka. No, tak se to asi pětkrát zmílel. Ahoj, Dané, a hlavně zdravím paní Dagmar. Milá paní Dagmar, moc děkuji, že jste svá, i když jste v životě dosáhla velkých ocenění. Moc vám fandím a zůstaňte svá. Eva.
2: Děkuju moc.
1: Myšleno tedy i skromná, jak jsem pochopil, že ačkoliv si dosáhla a že si dosáhla, tak jsi úplně normální, fajn, česká, to je pravda. Víš, Sáro?
2: Snažíme se.
3: Ano.
1: No, i naše produkční tady přizvukuje. Dobrý. Hele, tak to je zatím tak všechno, co bych řekl. Já myslím, že to potěší.
2: No, a teď, určitě. Děkuji vám.
1: A teď se strašně... No, já taky. Děkuji. Samozřejmě. I za Dášu. A k tomu se hodí právě tato písnička.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Rocková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Přátelé, mám dnes jako hosta velice půvabnou a vtipnou dámu. Dagmar Peckovou, ale jo, já bych to neříkal.

0: No, ale proč to říkám? Protože sportovní zážitek má i Dáša. Protože představte si, že je tomu, kolik se říká, 30 let.
1: 30.6. to bude 30 let, kdy jsem ve Wembley, ještě na starém stadioně, než ho zbourali, tak bylo mistrovství Evropy ve fotbale. A hráli jsme závěreční utkání o mistra Evropy, že jo, s Německem. A já jsem tam zpívala hymnu. Tenkrát.
0: Jo, českou.
1: Českou a...
0: O německou těžko, že?
1: No, ale jako já jsem žiju, já tak jako v tom Německu napůl žiju.
0: No, právě to teď napadlo.
1: No, ale zpívala jsem teda českou a pak jsem, hlavně když si vezmete ty záběry, ono to je vidět na YouTube, že se mnou tam ještě zpíval Havel a byl tam ještě Kohl, že jo, byli tam všichni tyhle ty velikáni tehdejší politiky a pan Schwarzenberg a všechno tohleto a byla to vlastně úplně taková ta doba těch 90. to nadšení prostě a to dát do toho života tak nějak všechno, jo. A já na to strašně ráda vzpomínám. Já jsem potom, když se to odspívalo, že jo, tak na zápas jsem seděla na tribuně vedle Borise Beckera a vedle těchto všech lidí, takže na to strašně ráda samozřejmě vzpomínám. No, bude to 30 let teďka.
0: Prosím tě, jak to dopadlo, tehrát ten zápas?
1: No, prohráli jsme, byli jsme, protože ona nějak se to taky to šlo do prodloužení a byla tam Queen samozřejmě tehdy ještě, to jsem si s ní potřásla už po třetí v životě rukou. Já jsem si Queen jsem potkala ve svém životě třikrát.
0: A všecko, počkej.
1: No, Alžběta, královna anglická,
0: jo,
1: to myslíš. Bylo ve Wembley v Anglii.
0: Jo, Wembley, to moje
1: problém.
0: To nedošlo.
1: No, a já jsem ji potkala po třetí ve svém životě, jo, takže jsem byla samozřejmě nadšená celou tu situací, takže to byl úžasný zážitek.
0: Prej, to byla strašně přirozená paní.
1: Úžasná dáma to byla. Jo. Já jsem ji potkala, i když nás pan Havel, prezident, pozval na hrad, že jo, tenkrát tom 96. březnu, tak to byla takový ta slavnostní večeře a byli jsme jí představeni. A na to mám taky skvělou historku, protože Lucie Bílá, ta měla období těch svých briliantů a drdolů. A já jsem tam přišla sice ve večerní toaletě s takovou dlouhou za mnou vlající šálou, dlouhými, sice z českých granátů, náušnicema, takovýma starobylejma, starožitnejma a takže jsme, přede mnou šla asi 5 lidí, Lucie Bílá, jsme museli udělat pukrle, jako vzít tu její nabízenou ruku takhle ze spodu, že jo, udělat pukrle a postoupit k Filipovi. A předtím šla teda ta Bílá, ta byla představená jako rocková zpěvačka, asi za 5 lidí na to šla Pecková, ta byla představená jako operní pěvkyně a ta královna se tak otočila na Havla a říká, vy to tady máte nějaký pomotaný, kdy vypadá operní pěvkyně jako roková jako operní. Si nás paní královna takhle popletla, jo.
0: Tak
1: jsi ta
0: šla na takový ten svůj punk trošku, že jo.
1: No já jsem měla toho Ježka už samozřejmě charakteristickýho, takže to mám takovýhle zážitky s paní královnou, no.
0: No,
1: úžasný.
0: To je hezký, to ti, nevím, jestli ti to závidím. Já nevím, jo, jako samozřejmě asi bych to chtěl zažít, to určitě. Jo? To
1: no, možná... já si myslím, že tohle, protože ona měla, když se na ní podíval jí do očí a já jsem jí mohla pohlédnout do očí, tak v tom byla obrovská dobrota a takový jako, nás tam taky bylo jak psů, ona musela mít těch očí smíření, protože podávala jednomu za druhým, že jo, ruku, ale byla, podle mě, ten člověk byl dobrý, jo, protože to poznáš na těch očích.
0: To se chci zeptat právě na tohle, když je to takhle slavný člověk, že jo, a ta britská královská rodina, ta je propíraná furt po celém
1: světě. Bohužel, no.
0: No a...
1: Ale tak to je...
0: Je nejvíc na očích, to je asi to, která říci. Tý slavy. Ale to se chci zeptat. Myslíš si, že takovýhle člověk, jako byla...
1: Queen.
0: Tak jestli, když takhle chodí, teď jsou jí představováni osobnosti toho, kterýho státu, že jo, tak v tom případě tedy Čech, jak jste tam byli vy, jestli vás vnímá a pamatuje si vás, nebo to spíš...
1: No hele, je fakt, že druhý den jsme se setkali opět v Rudolfínu, když tam byl nějaký slavnostní koncert nějakého pánského sboru z Londýna. A my jsme tam opět byli pozvaní a potom bylo nějaké setkání opět s královnou v Rudolfínu v ty dvoraně. A

0: opět, nebyli jsme teda, tentokrát jsme nechodili my, ale my jsme byli v takový jakoby řadě a ona chodila kolem nás.
1: Jo.
0: A je zajímavý, že já jsem si vzala na ten večer červený šaty a ona měla nějaký červený šaty, tak už to bylo a když šla kolem mě, tak přesně věděla, že já jsem ta operní zpěvačka, co vypadá jako roková. Jako mě si teda pamatovala. Já samozřejmě tímhle strašně ráda chlubím, možná, že si to jenom tak beru. Ale já si myslím, že to je pravda.
1: Že to jako i namlouváš. Ale...
0: Já si to jenom namlouvám, ale je fakt, že věděla, která já jsem.
1: Jasně, prostě věříš tomu.
0: A věřím tomu pevně.
1: Věř mi, Dášo, ty to víš moc dobře sama, že víra hore přináší.
0: Tvá tě přesně uzdravuje a všechno, no jasně.
1: Takže bych tomu věřil. Tak, tady zpráva jenom z hokeje.
2: Pořád stejně, už to skončilo vteřinu před koncem vhazování u kanadské branky, ale nedopadlo to. Takže 3-2 pro Kanadu.
1: 3-2 pro Kanadu končí dnešní zápas. Tak, my jsme trošku, i když ne moc, protože stejně postupujeme, smutní z toho výsledku a máme obrovskou radost, že tady s náma ještě stále Dagmar Pecková, protože je s ní neskutečná sranda. No a teď nastal ten čas, slyšeli jste, zpívala v 96. Hymnu ve Wembley na stadionu, slavném Wembley, na zápase Německo-Česko. A tady by se hodilo teda slyšet zase tvůj hlas, ne? Co říkáš?
0: No, vybrala jsem vám Carmen, protože to zaprvé si myslím, že i srdce rockera poskočí, protože není nic notoričtějšího, není nic víc notoricky známýho, než opera Carmen od Bizeta.
1: Ano.
0: A já jsem ji tenkrát, to už taky 27 let zpátky, jsme dělali Carmen s Bělohlávkem jako s dirigentem a Bednárek to tenkrát režíroval a byla to jako děsná bomba. Na to chodili lidi, prostě i Arnošt Lustig mě prostě bouchal na dveře šatny a řval na mě vylez ukaze. S tím se taky ráda chlubím. Ale o tom se nechtěla ani mluvit, ale chtěla jsem mluvit o tom, že jedna paní učitelka nějakého budoucího rockera na konzervatoři nutila, ať se jde podívat prostě na tu Peckou do Národního. A on prostě nesnášel operu a nechtěl tam jít. A jednoho tam ta paní učitelka, když to teda říkám hodně ve zkratce, tak ho tam paní učitelka dotáhla za flíger prostě a musel si tam na ten přístavek sednout a on měl prostě takovou vizi, že po prvním jednání zdrhne srdci někde hlavně na kraj, aby jako mohl proklouznout a aby to ta učitelka neviděla. A on říkal, ale co jsem, nebo on mě to napsal na Messenger přes Facebook a já to strašně ráda od té doby vyprávím, protože jsem na to tak svým způsobem hrdá, že on mi napsal, že to, co potom zažil, co viděl na tom jevišti, že tam prostě lítá polonahá Pecková, je fakt, že já jsem byla tak jako spoře oděna na tu Carmen a zpívá čistě, zpívá dobře a ještě navíc hraje jako to divadlo u toho. A děsně jako, že on vydržel celou tu operu, jo. A pak si mě, já jsem vyšla tenkrát na Xantipě a on si ten plakát, co byl v prostředku, tak si nalepil vedle Micka Jaggera. Takže já jsem visela na ty samý stěně vedle Micka Jaggera a prostě byla jsem jeho idol. Akorát, že on teda se na tu klasickou muziku nedal, zůstal u toho roku, ale považoval za důležitý mi to napsat. A já jsem mu za to strašně vděčná, protože aspoň mám co vypravovat.
1: To je krásná podsta od rockera.
0: Ano, ano, já si to myslím právě.
1: Který ještě navíc se strašně bránil tomu, aby musel jít poslouchat nějakou
0: operu a nějakou Peckovou.
1: My si Carmen
0: číslo
1: pustíme.
0: Číslo
1: 9, ano, díky.
0: Zkus ten správný
1: ale
0: knoflík.
1: Ty mi nevěříš, že?
0: Ne, no tak no, jako zkušenost, ne, dobrý, že?
1: Jasně, 5, no. Dobrý, to se tam někdo píše, že to tady mastím. To se někdy stává, no. Co to je za árie, nebo co to je za
0: je
1: část?
0: Je to árie, Habanera, vstupní árie Carmen. Se stejnou jméné opery.
1: To je ta známá?
0: Já jsem vybrala úplně to notoricky nejznámější.
1: Ano.
0: Abyste netrpěli jako zvířata.
1: Tak pozor. Dagmar Pecková jako Carmen.

0: No, nestahoval jsem ten potlesk, protože byl zasloužený, fakt krásný.
1: Děkuju.
0: Nejsem odborník na operu, to rozhodně ne, ale slavný árie mě baví, víš proč? Už o tom byla řeč, protože jsem kýčař a tohle je pecka.
1: To je obrkýč.
0: No, přesně, ale no. Tohle je pro mě takový ten
1: ale
0: big
1: pěknej.
0: Big beat jako
1: ale pěknej kýč.
0: V té klasické muzice, ale krásný, že jo?
1: No, pěknej kýč.
0: Jako když si vem ten
1: Pavarotti.
0: Pavarotti, no. Děkuji ti. Tak ten zpíval taky...
1: Tak ten, to byl geniální hlas, no to byl ale, jako něco no neuvěřitelného, no stejně tak, jako Domingo. Máš, jo, to
0: no,
1: jsou,
0: jak zpívali
1: to
0: ve třech, že jo, ty tři... No. Tři
1: Carreras,
0: tři tenoři, tak zpívali
1: no, to
0: taky
1: tenoři,
0: hitovky.
1: No, tady jsou jako různý, se tady titulují jako tenoři, ale tihle tři byli skuteční no, tenoři.
0: Ale mně jde o to, že ty jsi skutečná mezzosopranistka, ale... Oni zpívali taky popík ten operní.
1: Ano,
0: jakoby.
1: Ano, trošku nám tím zavařili, no. Pravda.
0: No, ale tady ta Arie Carmen, to je taky pecka k svině, to je popík v opeře.
1: To je, to no, protože je to notoricky známý, že jo? Je to notoricky známý a prostě tohle téma táhlo, ale víš, jakože ten Bizet umřel asi 3 měsíce po premiéře, protože mu puklo srdce nad neláskou toho publika, protože oni ho vypískali s tou Carmen. To byl šílený propadák a on se z toho zhroutil a umřel potom. On měl infarkt z toho. A jako je to vlastně strašný, že nejsvětovější, nejznámější opera ever, co kdo kdy napsal, tak jako byla při ty svý premiéře takovej průšvih. Propadák. Oni ty lidi nevědí, co chtějí někdy, no.
0: Nebo jim to někdo neřek. Nebo jim to někdo musí říct, že tohle je dobrý.
1: No ano, tak tenkrát byly jiný doby. No.
0: Ona dnešní doba je úplně stejná. Mm. Úplně stejná.
1: Bohužel, no. Bohužel.
0: Hele, to bychom tady byli další 3 hodiny. Mm. Jenom k té Carmen, jsem ti říkal, když jsem to slyšel, ten tvůj hlas, že to si musela mít úspěch po celém světě. Jsi k tomu měla poznámku,
1: jo,
0: že
1: no,
0: když
1: já jsem vlastně
0: musíš něco umět, aby jako...
1: Já jsem vlastně odešla v roce 85, potom, když mě teda ten Košler v Národním divadle řekl, ať jako zapomenu vůbec na zpívání, na operu, že nemám talent, že bych z toho byla smutná. A asi za 5 měsíců na to jsem se dostala do Státní opery, do Drážďan, do Semperově opery. No a potom asi 2 roky na to už jsem byla solistka Berlínské státní opery, pak se otevřely hranice, já jsem se rozletěla do světa a v tom světě jsem operovala plných 30 let, jsem reprezentovala vlastně náš stát, náš národ ve světě vážné hudby.
0: Ano.
1: Nejenom opery, no.
0: Já vím, že o to by bylo slyšet furt. Skoro denně vlastně. Teď to trošku parafrázu, ale ono to tak člověče skoro bylo.
1: Protože já jsem natočila úplně jako první operní diva, operní klip, že jo, videoklip, to je hrozná sranda. Tam jako zpívám ve vaně Mozarta a pak přišla nějaká paní si koupit tu zpěvačku, co zpívá Mozarta ve vaně. Tím jsem byla jako dost populární, no. To byl taky 95. rok, že jo, to je všecko už pryč, no.
0: Já se právě tady koukám na Wikipedii, kde všude byla a
1: všude.
0: Tady byl někde ten, ale to nemá cenu asi číst, ale jo, už to mám tady, tak ty jsi jmenovala Drážďany, Semperova opera, že jo? Berlín si, Stuttgart, Ženeva, Mnichov, San Francisco, Paříž, Barcelona, no tady pro jistotu, aby to nebylo moc dlouhý, ta proce a jiné, což bylo dalších. Královská opera,
1: Covent Garden,
0: to je obrovský úspěch. Madrid, Londýn, Tokio, Zurich, Montreal, Moskva, Carnegie Hall, to jsem říkal, ne, já jsem říkal Covent Garden, tak Carnegie Hall, na mezinárodních festivalech Bregenzu se zpívala, San Sebastianu,
1: Salzburg, tam je určitě.
0: Edinburgh International Festival, Salzburském festivalu, ano, Pražský jaro, tak to bylo snad jasný, že jo, No, je tady toho strašně moc těch měst. Takže si cestovala po celém světě. Jaký to byl pocit, že jsi byla světová operní diva? Nepoznamenalo tě to třeba, že jsi byla chvílema i svůněla, jako že jsi slavná, nebo tě to
1: ne, to určitě nebrala? Ne, protože jako já jsem se pohybovala vlastně, že jo, tam se to točilo na ty, úplně na tom vršku, se ti tam tak nějak, když už se tam jednou dostaneš, tak se tam furt točíš. A já jsem byla vlastně mezi, asi kvalitativně mezi stejnýma lidma a tam by musel být nafrněnej úplně každý. Jako neříkám, že ty lidi nebyli, jo, ale jako, hele, já jsem na to neměla moc času. Já jsem si pak časem pořídila dvě děti a ty jako jsem chvíli vláčela sebou, že jo, po těch čtacích, pak šli do školy, pak už to nešlo a jako já jsem toho měla teda jako plný kecky toho všeho, tam na nějakou nafoukanost moc nebyl čas.
0: Mm-hmm. A ty jsi se osobně určitě setkala se svými slavnými kolegy, takže třeba s tím, já se omlouvám, že furt mluvím o tom Pavarotym, ale
1: ne, s Pavarotym já jsem ho měl, teda bohužel neviděla ne, nikdy. No.
0: Já jsem ho měl hrozně, ale s jinými určitě taky. Takže to museli být krásný časy, ale asi to bylo náročný teda.
1: Bylo to náročný.
0: A oddechla jsi, když jsi od toho odešla? Od té profese?
1: No já jsem vlastně naplno. Před těma 10 lety to ukončila, protože už to nešlo tak, jak bych si přála. A navíc taky, jak prostě, že jo, člověk stárne, tak jako už ti nikdo tu Carmen nedá. Každý ti dá prostě nějakou mamu Luciu, což je nějaká prostě stařena, která tam loupe brambory a to jsem si zase říkala, no tak to
0: a
1: bys
0: mohla. A u toho si zpívá, ale zase.
1: A u toho si zpívá, ale tak to zase jako by nebyla role pro můj temperament, tak jsem si říkala, že než dělat tohle nebo něco špatně, tak radši od toho dát ruce pryč a prostě
0: jít zase jiným směrem.
1: Jít jiným směrem, dělat prostě jiný projekty.
0: O kterých víme.
1: O kterých jsem sama přesvědčena. Já totiž, když něco dělám a dělám to dobře, tak je to z toho důvodu, že jsem o tom vnitřně přesvědčená.
0: Jseš vnitřně přesvědčená i o tom, že uděláš takový dvojí jubileum, 45 let a 65 let, vysvětli nám to ještě jednou.
1: Tak je to koncert, který se koná příští pondělí 1. června ve Státní opře Praze. Bude to klavír, teda komorní koncert spíš, teda bude to bez orchestru, bude to s doprovodem klavíru, Šárka Knížetová bude hrát a dělám tam vlastně Kurta Weila, o tom už dneska byla řeč, jo?
0: The Doors, ano.
1: A dělám tam vlastně věci, dělám tam písně, šansony, songy, protože Kurt Weil byl velmi činný a před Hitlerem z Německa při ty svý vlastně největší slávě utek do Paříže, tam napsal úžasný šansony a pak teda utek do toho před tím Hitlerem, před druhou světovou válkou v 35. utek ještě do New Yorku potom a tam jako umřel poměrně v roce 1950 strašně slavný. Byl vystrojený pohřeb na jednom stadionu a přišlo mu tam 10 000 lidí se s ním rozloučit. To byl obrovský, jako obrovský, on skládal potom ty muzikály, že jo, americký, ale tomu nikdy neřekl muzikál, to byl pro něj opera na Broadway vždycky. A byl to prostě, byl to těsný řízek, jako žebrácká opera, to určitě říká každému něco. Tak z toho budu zpívat asi 3 písně, pak jsou tam různý jeho z německého období kabaretní písně, pak budu zpívat 3 francouzské šanzony a potom z ty New York, z ty New Yorkský éry ještě 3 písně. Takže, tam...
0: takže to nebude jenom ten rank té klasické muziky, ale ne, už ne, to ono, bude už i do
1: to,
0: těch...
1: Ono to je spíš kabaretní písně a šanzony. Jo, tam s tou operou to nemá vůbec nic společného.
0: A Dášo, kdy jsi naposled zpívala teda?
1: Já zpívám teďka každý
0: furt
1: den.
0: Furt zpíváš?
1: Já furt zpívám, no.
0: Ale spíš v téhle poloze, než tu operu. Takhle.
1: Já když jsem byla mladá, jak já říkám, tak já jsem měla rozsah do 3čárkovanýho D. A samozřejmě tím věkem, jak prostě člověk stárne, že jo, tak ty hlasivky se, jak, tak nějak, nechci říct, opotřebovávají, ale samozřejmě už nejsou tak strašně moc pružný. Takže už ty vejšky do těch to moc nejde. No a teď jako já vlastně ty šanzony zpívám teďka v oktávu níž, než jsou psaný, než jsem to třeba před těma téměř 10 lety dělala v Lucerně. A už je to úplně jiný charakter toho zpívání. A hrozně mě to baví.
0: A určitě to je hrozně dobrý.
1: No já přátelé, doufám, že to bude dobrý, no, já přátelé, si myslím, že jo. Je to skoro prodaný, ještě tam nějaký vstupenky na balkoncu.
0: 1. června Státní opera Praha.
1: Smilujte se nad operou, rokeři.
0: No, smilujte. A tohle ještě navíc je trošku něco zase jiného.
1: A staňte se takovým tím, který nechtěl jít na Carmen a pak mě miloval, tak třeba se vám to stane taky.
0: No, nechtěl jít na Carmen, tak půjdu na Piavku třeba. Co tam ty šanzony francouzský taky. Dášo, díky za pozvání.
1: Já ti děkuji za pozvání, ještě bylo to
0: jedna,
1: velmi
0: jedna pozvánka, přátelé, protože Dáša je nejen muzikantka, zpěvačka, ale i činoherní herečka.
1: Ano.
0: A 28. května v Ypsilonce Kabaret na vodě, to je strašně zajímavá hra s Dejdarem, tam hrajete.
1: Napsal nám hlavní to roli, na tělo, nám to napsal Honza Jiráň.
0: Honza Jiráň, když nemůžete 28. května, tak 9. června.
1: Pak
0: tady vidíte, 28. hraje v Ypsilonce, pak určitě ještě něco má, prvního má obrovský koncert, 65 let.
1: Já dělám, mě Marek Epstein pro mě napsal divadelní hru Milena, je to o Mileně Jesenský, hrajeme to v Mladé Boleslavě a je to děsně dobrý.
0: A to bude určitě ještě nějakým to mezi termínu, mezi těma, hle, jo.
1: No, je to v červnu.
0: No, je to v červnu. Já to zopakuju, prosím vás. 28.5. Kabaret na vodě, divadlo Ypsilon. Uvidíte Dášu jako, Dagmar Peckovou, jako herečku. 1. června ji uvidíte jako zpěvačku ve Státní opeře Praha.
1: Šanzoniérku.
0: Šanzoniérku. A 9. června ji uvidíte opět jako herečku zase v divadle Ypsilon. A když si na ní zaměříte na její program a kde všude vystupuje, tak zjistíte, že je skoro každý den někde jinde. A že to,
1: třeba dneska
0: že to,
1: tady.
0: Ne, třeba zrovna dneska tady v rokový spovědnici. Dášo, moc ti děkuju za návštěvu.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Bylo to hrozně fajn s tebou.
1: No, děkuju
0: že
1: moc.
0: Jo, potěšilo tě to?
1: Potěšilo mě to.
0: Máš rád, že nekecáš?
1: Ne, nekecám.
0: Dobrý, jo.
1: Tak a já to snad fakt začnu mít ráda.
0: To budu rád, když to začneš mít ráda. Přátelé, Dagmar Pecková, Dáša byla dnes mým hostem v rokový spovědnici. Tak zase příště, mějte se.
1: Mějte se.
2: První Big Beat u nás. Radio Beat.

klasický rock.

Rádio Beat. Klasický rock od soumraku do úsvitu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Dobrý večer, chtěl bych se zeptat Ondřeje, na jaké nástroje hraje, kolik řečí ovládá. Děkuji a zdravím Rádio Beat Martin.
2: No, kolik nástrojů? No tak dá se říci, že neovládám žádný, ale já jsem teda hrával na klavír, hrával jsem na kytaru jsem hrával docela intenzivně, dokonce já vždycky vzpomínám, jak jsem chtěl být rockovým kytaristou, že jo, založil jsem kapelu, která měla trvání jednoho vlastně polovinčního koncertu, protože to bylo na školním večírku 9. třídy.
1: A ředitel vypnul proud.
2: Přesně tak. No ale opravdu.
1: No, to jasný, no.
2: Vyhodil prostě ze zásuvky ze silovače a bylo po koncertu a tím skončila moje rocková kariéra. Teda,
1: ty, jo, ty jsi nechal takhle zničit bolševickým ředitelem?
2: No já jsem, my jsme potom ještě jako hráli, ale nehráli jsme veřejně a nebo pokoušeli jsme se, ale pak najednou přišla taková botočka a já jsem prostě objevil Ypsilonku a Ypsilonka dělala starý swingový písničky český a pak jsem se seznámil s Pavlem Klikarem, že jo, takže to prostě už jsem...
1: V Ypsilonce jsi spolupracoval s panem Kořínkem?
2: No jasně. Samozřejmě.
1: Já jsem s ním zpíval Ježka, ne, jo, na Mejdanu, prosím tě, ne na pódiu.
2: No ale počkej, k otázce, jo, takže na klavír jsem hrál blbě, ve chvíli, kdy mě to začalo bavit, tak jsem už vlastně utrápil všechny učitelky, takže já jsem neměl...
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, 4 minuty před 6 hodinou. Je tady pátek a znát už je to na příjezdu do Brna od Prahy po D1. Předvíkendová kolona kamionů, tak ta už začíná na 55. Ne, chtěla jsem říct, nevím, proč mě napadlo 55. Protože je v pravém pruhu, tak jsem z toho udělala 55. kilometr, ale to bude dobrý. Takže v pravém pruhu od 178. kilometru, tedy kamiony se zasekávají u Ostrovačic, no a osobákem pojedete téměř plynule a chviličku zpomalíte u Popůvek. V poledne nezapomeňte se v Brně hlavně zastavit v prodejně Biker's Crown. Nevím, jestli jsou to Tuřany nebo Ivanovice, ale naproti obchodnímu centru Kaštanová, tak tam sídlí pobočka se sortimentem pro motorkáře Biker's Crown a dneska od 12. do 14. tam bude taky mobilní studio rádia Víta, naše radioaktivní parta. Takže se zastavte. Na dálnici ze Strakonic na Prahu ještě před Příbramí se zastavil nákladák s poruchou, čeká na odtah, takže pozor na 56. kilometru D4 směrem na Prahu částečně zasahuje do pravého pruhu. Ještě vám prozradím, že na teploměru teď máme mezi 8 a 12, jak bude odpoledne, to už za chviličku řekne Šimi. Dobré ráno.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu.
1: Francouzský cyklista Paul Magnier vyhrál 18. etapu Gira a připsal si už třetí vítězství v letošním ročníku. V čele celkového pořadí ale nadále zůstává Vingegaard. Jan Hirt je 16. se ztrátou téměř 18 minut. V brněnské tržnici Vinamo se našlo asi 200 kilo nevyhovujících potravin. Šlo o chlazené a mražené maso, vnitřnosti nebo krev neznámého původu skladované v nevhodných podmínkách. Nechyběly dokonce ani zmrazené kukly bource morušového, které se u nás nesmí prodávat. Program Nová zelená úsporám nabídne bezúročné půjčky na renovaci bydlení. Na rodinný dům půjde získat až 2 miliony, u bytových domů 750 000 na byt. Žádosti se podle ministra Červeného začnou přijímat 25. června.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: A nakonec v Praze vznikla nová interaktivní mapa dopravně nebezpečných míst. Iniciativa Nula do ní sbírá nehody i lokality, kde se lidé necítí bezpečně a zatím obsahuje přes 40 míst. Cílem je upozornit politiky na riziková místa a prosadit změny v duchu vize nulového počtu obětí dopravních nehod. Ani jsme se nenadáli a je tu pátek 29. května 2026. Dnešní první zprávy touto informací končí.

Před námi je pátek 29. května, tedy dneska máme rande v Brně, v tamní pobočce motorkářského krámu Bikers Crown. Tu najdete naproti obchodnímu centru Kaštanová v Ivanovicích. Tak tam si můžete přijít pro originální samolepku na mašinu a taky si zkusit zavysílat od 12. do 14. hodiny. Jinak další výjezd plánujeme do Holohlav, což je kousíček od Hradce Králové, na středu 10. června, kde zprovozníme další rokovou pumpu. Ale to je ještě daleko, před námi je víkend a je potřeba naplánovat i ten, pokud se u vás děje něco zajímavého, určitě pozvěte býťáky. A nebo chyťte letadlo do Utahu v Salt Lake City, totiž v pondělí bude mít se svým All Star bandem koncert Ringo Starr. Teď ho tady máme z Beatles.

Je 6 hodin a 12 minut, dneska se na Beatu budeme hojně věnovat víkendovým tipům, ale možná vaše víkendové plány se budou odvíjet i od předpovědi počasí. Tak o tom na Beatu právě teď. Máme aktuálně mezi 8 až 12 stupni, dnešní nejvyšší odpolední teploty v Čechách dosáhnou na 28, jinak na Moravě maximálně 26. Na horách taky záleží, kde budete, nejtepleji bude na Šumavě, kde teploměr může ukázat až 21 stupňů. Tak na zítřek meteorologové slibují, že bude místy i pršet. Budou i bouřky a odpolední teploty budou dosahovat na 24 až 28 stupňů. No a v neděli, to bude mimochodem již posledního května, tak na poslední květnový den předpověď tvrdí, že opět místy s přeháňkami, s bouřkami a nejvyšší teploty znovu od 24 do 28 stupňů. Tak co, spokojení s takovou předpovědí?

Dvě minuty po čtvrt na sedm posloucháte Rádio Beat, budeme se věnovat sportu, ne hokej, tak ten raději nechám na Šimim. Já se budu věnovat sportu na drcených cihlách. Třetí kolo si v singlu na tenisovém grandslamu zahrají z našich jenom Bousková, Muchová a Menčík. Kopřiva včera prohospodařil dvousetové vedení a španěně Landalu se mu na cestu z Paříže dokonce přibalil i Kanára. Statečně se proti favoritce Embokové prala Kateřina Siňaková, světové devítce se brala první set, ale po více než 2,5 hodinové přetahované se nakonec radovala Kanaďanka. Katku dneska čeká druhé kolo čtyř hry s Američankou Townsendovou, budou vzdorovat nově sestavenému páru Kolumbijce Aragové s Američankou Ivanovičovou. Druhou rundu debla si dají i Nouza se svým rakouským parťákem a Pavlásek s Riklem, který prověří formu britské dvojice, která loni ovládla Wimbledon. V singlu budeme držet palce Muchové proti švýcarské levačce Teichmannové a Marie Bousková se pokusí něco vymyslet na Miru Andrejovovou. V předešlých čtyřech vzájemných zápasech proti ní zatím neuhrála ani set. Ale jednou se to musí podařit, tak proč ne v pátek 29. května. Tak to si určitě říká i Kuba Menčík, který se svým dnešním soupeřem, světovou šestkou Australanem Deminorem, taky v předešlých pěti zápasech trápil a všechny prohrál. Tohle je návrat o týden na zpátek. Žlutý pes nám hrál na Mejdanu Rádia Beat v lokti.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30. Na karlovarské dálnici směrem na Prahu se za sjezdem na Nové Strašecí srazil nákladák s osobákem, takže opatrně na 30. kilometru D6 opakuje to směr z Varů na Prahu. V Praze na Evropské zase vyšetřují srážku trolejbusu s autem na úrovni Džbánu za křížením s Linockou směrem do centra. A v Jihlavě boural motorkář na úrovni Myčky na ulici Romana Havelky. Roman Havelka byl akademický malíř, krajinář a před námi je den jako malovaný. A ten teď společně začneme kávou býťáků, tak jdeme vařit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Serena Williamsová zvažuje návrat na tenisové kurty. Zahrát by si mohla za necelé 2 týdny na turnaj v londýnském Queen's Clubu, potřebuje ale divokou kartu od pořadatelů. Olvin už zná totožnost muže, který v Eurojackpotu vyhrál rekordní skoro 3 miliardy korun. Díky online registraci ho firma kontaktovala. Výherce vsadil tiket v hodnotě 400 korun. V Praze v těchto vedrech pouští mlžítka.
2: Zařízení, která rozprašováním vody dokáží snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, spustila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Aktuálně je v ulicích metropole celkem 47 mlžítek. Oproti loňské sezóně jich je o 3 více. Rozmístění lze dohledat na Google mapách. Honza Navrátil, Praha.
1: Nadace Sirius varuje před zneužitím e-mailu internetové sbírky Patron dětí. Hackři z adresy info@patrondeti.cz rozesílají falešné žádosti o proplacení faktur. Neplaťte je. A nakonec Facebook a Instagram přišli v poslední době asi o 20 milionů denních uživatelů. Vadí hlavně horší obsah. Meta začne omezovat účty, které jen kopírují cizí příspěvky bez vlastní přidané hodnoty. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

0: Co ti řekl?
1: Blbý je to. Heleč ti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

Posloucháte Rádio Beat, tohle byl Yes, předtím jsem hrála touto a to byla taky vzpomínka na basáka Mikea Porcara, od jehož narození je to dneska 71 let. V kapele touto bývali svého času hned tři bratři Porcariovi a občas jim ve studiu vypomáhal i tatínek. A my si teď dáme další sourozence, sourozence veselé. U basy bude Jiří a u harmoniky chvilku a chvilku u kytary Václav Veselý. I ten se narodil 29. května, konkrétně v roce 1952, ale letos v únoru zemřel a s bráchou se sešel třeba v kapele ET.

Nejbližší koncert ETC, sice bez Vlády Mišíka, ale s jeho požehnáním, bude až koncem července v Ronově, nebojte, já vás na to upozorním. Zítra hraje Olin Nejeschleba s Ivanem Hlasem a Norby Kováčem na 25. narozeninách Balbínovy poetické hospůdky v Praze. Dojde tam i na muziku Blue Effectu, Luboše Pospíšila, Jiřího Šmicra, Václav Koubek tam taky bude a písničku Šmajdáka Ploužáky otextoval Vladimír Merta, tak i ten zítra v Balbínce od 14. hodiny nebude chybět. Teď máme 2 minuty po 7:15. Dobré ráno.

je dobře, že se Petr Janda má. Vy budete mít dneska možnost zajít na koncert Olympiku v Doxech u Kladna, jak psal Martin. Zítra pak hrají v Koruní, Pevnůstce v Olomouci, na Jolofestu, kde dneska budou třeba Dimitri a Škvor, a zítra kromě Olympiku třeba i Vohnout. A Vohnouti upekli pro Býťáky zajímavou věc. Od pondělí tady budou předčítat ze své knihy a více nám o tom za 2 hodiny a kousek od 9. dopolední v pořadu Rockerova rána prozradí více Matěj Homola, který bude hostem našeho vejvoďáka. Teď s představami ještě Sting a Police.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 hodiny a 2 minuty bude Matěj Homola tady ve studiu Beatu a za 5 hodin od 12 se přepojíme s naším vysíláním do brněnské prodejny Biker's Crown. Jo, takže se tam po obědě do 14. hodiny naproti obchodnímu centru Kaštanová určitě zastavte. Trošku seká se nám teď aktuálně provoz cestou z Plzně na Domažlice. Na začátku obce Chotěšov zasahují záchranáři u sraženého cyklisty. A bouračku máme taky na trojce mezi Voticemi a Miličínem. Konkrétně je ta bouračka před Oldřichovcem a jde o srážku 2 nákladňáků a osobního auta. Opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes jasno nebo skoro jasno až večer bude mraků na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Na horách kolem 18, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští tenisté ve dvouhře na Roland Garros včera neuspěli. Siňaková vypadla ve druhém kole s Embokovou a Kopřiva prohrál s Landalusem, přestože vedl 2-0 na sety. Ve čtyřhře to bylo lepší, prvním kolem prošli Macháč s Vocelem, Bousková se Sorybesovou či Decuková s Chromačevovou. Turnaj naopak skončil pro Malečkovou se Škochovou a duo Sisková-Rachimovová. Reprezentační obránce Jaroslav Zelený bude pokračovat ve fotbalové Spartě. Po konci klubové sezony se mu aktivovala opce ve smlouvě. Maximální ceny paliv dnes klesly o 60 haléřů. Benzín zlevnil na 43,60 a za naftu maximálně zaplatíme 40,30 korun. Portugalsko zaznamenalo nejteplejší květnový den v historii. Teplota ve městě Mora vystoupala na 40,3 stupně. Rekordní teploty ale hlásí i další země jako Francie, Británie, Španělsko a Itálie.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Naši hokejisté opět odjíždí z mistrovství světa bez medaile. Jejich cestu šampionátem teď zmapuje Petr Plintovič.
2: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu podruhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
1: Hokejový kouč Rulík měl během mistrovství světa obavy, že český tým nepostoupí ani do čtvrtfinále. Po porážce s Finskem řekl, že nominace se povedla asi z 90% a mladý kádr získal cenné zkušenosti. Kapitán Červenka bude za reprezentaci pokračovat jen v případě, že bude patřit mezi nejlepší hráči.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

Luboš Pospíšil, další účastník zítřejšího koncertu ke čtvrtstoletí fungování Balbínovy poetické hospůdky v Praze. Příští týden ve středu hraje Luboš s Ondrou Fenclem v Hradci Králové, pak v pátek v Plzni a v sobotu na Berounsku ve Žloukovicích. Tak, ale v Pasohlávkách v kempu Merkur pokračuje Eurobike Fest. Včera to tam začalo, dneska tam hrají třeba Loretta, Jamaron, Arakain nebo Harley. Poslední dvě jmenované party se zítra přesouvají do Mladé Boleslavy na Bolka Fest, kde zítra bude i pražský výběr Dimitri, Trautenberg nebo Krucipisk a už dneska Rybičky 48 nebo Horkýže Slíže. A pokud budete zítra v Kutné Hoře, tak mi psal Pavel, že zítra tam bude v Blues z kafé koncertovat od 19 hodin skupina Ivan Hajniš Trio.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Plavec Miroslav Knedla vylepšil český rekord na 50 metrů znak. Na mítinku Mare Nostrum ve Francii zaplaval čas 24:43 a své dosavadní maximum zlepšil o 9 setin. V závodě skončil druhý. Čeští volejbalisté vstoupili do reprezentační sezony porážkou se Slovenskem. V přípravě v Půchově prohráli 2-3 na sety, když rozhodující tiebreak ztratili 12:25. Plochodrážní kvalifikační závod do SGP Challenge v německém Abetsbergu vyhrál Američan Becker bez ztráty bodu. Jan Kvěch po pádu ve 14. jízdě závod nedokončil a skončil 12. Poslouchali jste menšinové sporty, další přijdou na řadu za hodinu.
0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Nabitu vzpomínka na Jamesa Browna, Mr. Dynamit, taky přezdívaný Kmotr Soulu, tvrdíval, že když něco nepochopíme poprvé, máme tomu dát další šanci. Ano, pokud se vám třeba dneska nehodí zastavit se za naším radioaktivním týmem v Brně, v prodejně Biker's Crown, kterou najdete naproti obchodnímu centru Kaštanova, pořád nevím, jestli jsou to Tuřany nebo Ivanovice, ale je to prostě Brno, tak pokud se vám to nehodí dneska mezi 12. a 14. tam, tak další možnost si zavysílat a vyzvednout si samolepku beatu budete mít ve středu za 2 týdny 10., kdy nás čeká další beatová pumpa, kousíček od Hradce Králové v obci Holohlavy. Tam v areálu firmu Trotina, to jsou ti, co ekologicky likvidují auta, že jsou tam taky z těch autovraků vytvořená ta zvířátka na poli. Věřím, že se příští středu 10. setkáme. Podrobnosti na našem webu na stránce radiobeat.cz a podrobnosti z dopravy bych poprosila na telefon 210 32 33 34 nebo třeba přes beatáckou aplikaci.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 7:30. Do Brna, kamaráde, do Brna. Tak pokud je to po D1 od Prahy, tak první pozor na 67. kilometru za sjezdem na Ledeč. Stojí tam ve stoupacím pruhu porouchaný terák. Silničáři už ho označili šipkou, tak tohle by se snad přehlédnout nemělo. A pak před Brnem je nehoda u Popůvek na 183. kilometru. V pravém a připojovacím pruhu se řeší srážka náklaďáku s osobákem. Jinak náklaďáky na dojezdu do Brna od Prahy se poprvé přicpávají v pravém pruhu u 9 křížů. Osobním autem je pak kolonka až před tou bouračkou. Zaseknete se někde u Ostrovačic na 178. kilometru. Dobrou jízdu!
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes jasno nebo skoro jasno až večer bude mraků na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Na horách kolem 18, na Šumavě 21.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalová Slavia získala ukrajinského brankáře Nazara Domčaka z Karpat Lvov. Za 19-letého talentovaného golmana zaplatila asi 125 milionů korun. Ex-ministr pro evropské záležitosti Dvořák podal trestní oznámení na ministra zemědělství Šebestiána. Důvodem je postup při proplacení dotace Agrofertu, který chce Dvořák nechat nezávisle prověřit. Obyvatelé Nové Vsi na Mělnicku si dlouhodobě stěžují na hluk z dálnice D8.
2: Situaci měla zlepšit výstavba protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: O víkendu se otevře 19 pražských vinic. Akce je součástí festivalu Pražské vinice, který pořádá zdejší magistrát. A nakonec o víkendu na obloze uvidíme takzvaný modrý měsíc, tedy druhý úplněk v jednom měsíci. Nastane v neděli, bude zároveň nejdál od země v celém roce a má se jevit menší než obvykle. To byly krátké zprávy.

Dyslektik, kterého ve škole dusili učitelé, a on sebevědomí získal až s mikrofonem v ruce. Zpíval nám Blaze Bailey, který na 5 let zastoupil Bruce Dickinsona u Iron Maiden a s Železnou panou pak natočil 2 desky, tohle byl vzoreček z jedné z nich. Blaze má dneska 63. narozeniny a v červenci přijede k nám a bude zpívat na festivalu v areálu prvorepublikového koupaliště ve Volyni. Připravuje tam speciální výroční set ke 30 letům alba X Factor, které natočil právě z Maideny. Tak, na naplánování účasti na této akci máme necelé 2 měsíce, ale už dneska ve Velichově u Karlových Varů bude hrát Fast Food Orchestra. Honza mi k tomu napsal, že akce proběhne venku pod širým nebem v malebném velichovském amfiteátru od 20 hodin. U toho prostě musíme bejt. A když se vám to nehodí dneska, tak zítra v Brně u Divošky v Divišově čtvrti bude koncertovat Roman Dragoun. A k tomu se i za chviličku vrátíme.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovaly den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli

Koukej, už jsou 2 minuty po 7:45, posloucháte Rádio Beat a teď ke slibovanému Romanovi Dragouniovi. Ten zítra hraje v Brně u Divošky a v neděli bude v Teplicích součástí velkého finále 40 kapely Motorband. Bude tam i Bára Basiková, Honza Toužimský, Tomáš Krulich z Kabátu, Petr Janda, Laďa Křížek nebo Radek Zika a Motorband v neděli u Ptačích schodů doprovodí Severočeská Filharmonie Teplice. Vstup je zdarma a začátek akce opaků v neděli je ve 20 hodin. A 75 má dneska Miloš Morávek, zásadní postava nejen brněnské art rockové scény, kytarista, který hrál s Kernem, Synkopy, Futurem i s Progresem 2. No a s těmi Edison hraje furt a jejich aktuální deska Tulák po hvězdách vede momentálně anketu o půlnoční alba na našem webu na stránce radiobeat.cz, tak si z ní dáme jeden kus. No a už jsme zase u toho Dragouna.

Progres 2 s dnešním oslavencem, kytaristou Milošem Morávkem a od brněnského art roku teď ke sportovnímu svátku v Ostravě. Dnešní program na prestižním mezinárodním beach volejbalovém turnaji opět otevře na centrálním dvorci Česká dvojice. Od 9 hodin se v Dolních Vítkovicích postaví Javonorok se šépkou Holanďanům a po nich přijdou náhradník Perušič se Sedlákem, kteří zatím hrají parádně. Po postupu z kvalifikace včera urvali i první výhru ve skupině, a to proti elitnímu brazilskému páru. A dneska je čekají Francouzi, bronzoví z posledního mistrovství světa a pak odpoledne ještě Argentinci. Někdejší Ondřejův parťák David Schweiner spolu s Tadeášem Trousilem včera první prohráli s Američany a pak si udrželi postupové naděje výhrou nad francouzskou dvojicí. A v dámské soutěži se v Ostravě podařilo urvat alespoň jednu výhru ze dvou zápasů dvojčatům Pavelkovým. Pokud chtějí postoupit, musí dneska porazit americkou dvojici, která stejně jako Kateřina s Anou přešli přes kvalifikaci.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 hodiny se přesuneme do Brna. Od 12. budeme 2 hodiny vysílat z prodejny Biker's Crown, kterou najdete oproti obchodnímu centru Kaštanová, tak se zastavte. Zastaven je teď provoz na zelené lince pražského metra, tedy na Ačku v úseku Želivského náměstí Míru, obousměrně. Je tam nějaká technická závada, jinak mezi Želivárnou a Hostivařským depem a Mírákem a Motolskou nemocnicí to jezdí normálně. A vypadá to, že teď je na chvíli taky zastavena D1 u Brna směrem na Prahu. Konkrétně mezi připojením od Vídeňské, to znamená od Mikulova, a sjezdem na výstaviště. Na 192. kilometru teď zasahují hasiči. Něco tam zahořelo, nějaké auto, takže počítejte s komplikacemi. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Studio Beat. Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS-Ponky.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno, mraky až večer na severozápadě Čech, teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo, zpočátku v severní polovině území, během dne od severozápadu místy i jinde přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru má od severu srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Golfistka Kousková nezačala turnaj v Evianu dobře, loni tam přitom získala svůj první titul na Ladies European Tour. Zahrála 5 ran nad par a po prvním kole je na 101. místě, stejně jako Macková. Zemřel 4-násobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. Praha schválila nový metropolitní plán, který začne platit od 1. září a nahradí dokument z roku 1999. Zastupitelé ho po dlouhé debatě podpořili 50 hlasy z 65. RegioJet dnes odpoledne pošle svůj první žlutý autobus z Prahy do Chorvatska. Cena zůstává na úrovni loňska, takže jízdenky začínají na tisícovce. Nově firma přidává druhou linku do Rijeky a Crikvenice, která poprvé vyjede 12. června. A nakonec v Česku vyrobili mobilní protidronový systém. Ten dokáže během desítek vteřin fyzicky zničit i autonomní drony nebo jejich roje. První dodávky půjdou na Blízký východ. Více Anna Růžičková, ředitelka STEC Ventures.
2: Dnešní obrana Evropy je nastavena na, řeknu, tradiční konvenční formy boje, což je samozřejmě nutný a pořád potřeba, ale zařadit do toho nějaký nový nástroje, nový formy boje, nový techniky, které nejsou jenom o hardwareu, ale musíte si osvojit znalost, jak s tím pracovat, tak to je samozřejmě složitější a tohle strukturální zvěda bude trvat ještě hodně dlouho.
1: A po zprávách už jen řeknu, že je tu pátek 29. května a dáme si Twisted Sister.
0: Radio B. Classic Rock.

Tak ta D1 u Brna směrem na Prahu je fakt na 192. kilometru, tedy mezi Vídeňskou a sjezdem na výstaviště zastavená. Hasiči tam řeší požár auta. A my plánujeme víkend. SMS-kou do Beatu přišla pozvánka na Parkfest, který se koná dneska od 5. odpolední ve Šternberku v Tyršových sadech. U kavárny v parku zahrají Kaktus, Dobrovolná deviace a taky Byt číslo 4. Nebo na Plzeňsku si zítra můžete užít třem fest v přírodním prostředí sportovního areálu v Luhu. Třemošná u Plzně Záluží bude zítra od 16:30 znít hned několik kapel. Třeba Skarege v podání plzeňské Vetřasky nebo své veselé songy tam odprezentuje písničkář Michal Horák s kapelou. No a za hlavní hvězdy tam budou určitě pánové z kapely Vypsaná fixa. A Jarda ten napsal: zdravím sportovní příznivce. Ano, my plánujeme nejenom kulturní, ale i sportovní akce. Ostatně za chviličku se přidá Šimi. Tak co pak nám Jarda Stehlík napsal? O tomto víkendu se v Litoměřicích v Kalich aréně koná mistrovství republiky v šermu kordem seniorů, kterého se účastní i naši čtyři medailisté z olympiády v Paříži. A to Jakub Jurka, Jirka Beran, Martin Rubeš a domácí Michal Čupr. V sobotu probíhá turnaj jednotlivců a v neděli soutěž družstev. Takže býťáci jste všichni zváni. Pokud byste se chtěli jít podívat na karate, tak další díl národního poháru zítra a v neděli ve volejbalové Vahale v Českých Budějcích. Tak a teď už ze Pelíni.

0: Tak až v noci na neděli se rozhodne, jestli si finále basketbalové NBA proti Knicks zahraje Oklahoma nebo San Antonio. Po dnešní výhře Spurs 118-91 musí dojít na rozhodující sedmý zápas finále západní konference. No a jak to bude dál s Češkami v dámské obdobě této soutěže, i to ví Šimi.
1: Menšinové sporty na rádiu B.
2: Basketbalistka Eliška Hamzová v ženské WNBA a konkrétně v Minnesotě nekončí. Klub Lynx s ní sice ukončil nováčkovskou smlouvu, ale nově angažoval na rozvojový kontrakt, který umožní nastoupit až do 12 zápasů. Zítra se jede autor Král Šumavy. 33. ročník známého cyklomaratonu opět startuje z Klatov. Příbram bude hostit mistrovství republiky ve sprint triatlonu a závod českého poháru štafet. Zítra se o republikové tituly utkají elitní triatlonisté a junioři na tratích 750 metrů plavání, 20 kilometrů na kole a 5 běhu. Závody se pojedou v areálu Nový Rybník a představí se kompletní česká špička. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Mám dvě dobré zprávy, býťáci. Tak za prvé D1 u Brna směrem na Prahu už pustili. Za Vídeňskou na 192. kilometru stojí nákladní automobil po požáru v levém pruhu. A v Mladé Boleslavi zítra startuje festivalová sezona kapely Krucipisk. Bolka Fest začíná už dneska, Hajíčkovci ti tam spustí zítra ve 4 odpoledne a taky teď hned v 8.23 na rádiu Beat.

0: Piráci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 8:30, pojďme se podívat na dopravu, ale začneme u té hromadné. Opaku, že je zastaven provoz na zelené lince pražského metra, tedy na Ačku, konkrétně v úseku mezi stanicemi Želivského a náměstí Míru, obou směrně. A možná budou trošku problémy na železnici v Opavě, protože na Krnovské před tím kruhákem, jak je čas Jaktař, tak tam je přejezd a tam někde by měla být nehoda dvou osobáků a údajně v té skrumáži i vláček, ale prý je to bez zranění, což je aspoň trošku dobrá zpráva. Jinak na D1 u Brna směrem na Prahu za Vídeňskou na 192. kilometru stojí nákladní auto po požáru v levém pruhu. No a vy se v Brně zastavte na Kaštanové ulici za 3,5 hodiny. Od 12. do 14. dneska vysíláme z brněnské prodejny Biker's Crown.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být jasno nebo skoro jasno, až večer bude oblačnosti v Čechách od severozápadu částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Serena Williamsová zvažuje návrat na tenisové kurty. Zahrát by si mohla za necelé 2 týdny na turnaj v londýnském Queen's Clubu. Potřebuje ale divokou kartu od pořadatelů. Olvin už zná totožnost muže, který v Eurojackpotu vyhrál rekordní skoro 3 miliardy korun. Díky online registraci ho firma kontaktovala. Výherce vsadil tiket v hodnotě 400 korun. V Praze v těchto vedrech pouští mlžítka.
2: Zařízení, která rozprašováním vody dokáží snížit teplotu v okolí, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, spustila společnost Pražské vodovody a kanalizace. Aktuálně je v ulicích metropole celkem 47 mlžítek. Oproti loňské sezóně jich je o 3 více. Rozmístění lze dohledat na Google mapách. Honza Navrátil, Praha.
1: Nadace Sirius varuje před zneužitím e-mailu internetové sbírky Patron dětí. Hackři z adresy info@patrondeti.cz rozesílají falešné žádosti o proplacení faktur. Neplaťte je. A nakonec Facebook a Instagram přišli v poslední době asi o 20 milionů denních uživatelů. Vadí hlavně horší obsah. Meta začne omezovat účty, které jen kopírují cizí příspěvky bez vlastní přidané hodnoty. Poslouchali jste krátké zprávy na Beatu.
0: Classic Rock.

Dobré páteční ráno, býťáci, jak již víme, víkend nabídne kromě spousty zajímavých akcí taky teploty k 28 stupňům. Pokud vám bude vedro, můžete se schladit v Sázavě a pak si užít od 19 hodin dneska v tábořišti Pikovice koncert kapely Trafo. Alež k tomu napsal: připravené skvělé pivo, občerstvení i výborná nálada, tak si to přijďte užít. Kdo by před Sázavou dal přednost Tiché Orlici, tak na ostrově za kinem Máj v Chocni se koná rodinný festival a dneska tam zahraje třeba Flamengo Reunion Session a zítra Laco Déči. No a my si teď na beatu budeme hrát Erika Claptona skladbu I Can Stand It, jejíž páteří jsou klávesy Garyho Brookera. Toho si spojujeme především s Procol Harum a já si ho spojil s kalendářem. Je 29. května, dneska je to 81 let, co se Gary narodil, zemřel v roce 2022.

Dneska hrají v Šumperku na Majálesu, zítra v Olomouci na Jolofestu. Kapela Vohnout, jejichž frontman Matěj Homola bude už v příští hodině vysílat s Vejvoďákem. V pořadu Rockerova rána se dozvíte, co Vohnouti pro býťáky od 1. června chystají.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Za 5 minut bude 9 hodin, teď informace pro naše radioaktivní duo vezoucí mobilní studio Beatu do Brna. Před cílovou destinací na D1 ztratíte asi půl hodiny. Provoz se zasekává u 182. kilometru u Popůvek. Nákladní auta v pravém pruhu, tak ta se houfují už dříve. Opačně se jezdí kolem ohořelého kamionu za Vídeňskou. Na 192. kilometru je jenom jeden pruh a tady je zásek na půl hodiny taktéž, a to od kilometru 198. Pokud naopak z Brna prcháte na Svitavy, tak na začátku 43 je zásek v Řečkovicích. Před necelou hodinou tam začalo s opravou svodidel a zavřeli tam pravý pruh, takže tady se chviličku zdržíte. Pojďme se podívat do Prahy. Na Evropské Učbánu směrem do centra máme čerstvou bouračku 3 osobáků. Pozor za křížením s ulicí za Vokovickou vozovnou. A hlavní problém v pražském provozu v hromadném dělá zavření Ačka, tedy zelené trasy v úseku mezi Želivského a náměstí Míru obousměrně. Je tam nějaká technická závada a nikdo mi nedokázal říct, kdyby to pustili. Tak snad to bude co nejdříve. Za chviličku už to tady přepustím Matějovi Homolovi a taky našemu vejvodákovi. Přeji vám pěkný pátek i celý nadcházející víkend.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunečno, mraky až večer na severozápadě Čech, teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo, zpočátku v severní polovině území, během dne od severozápadu místy i jinde přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru má od severu srážek i mraků ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Francouzský cyklista Paul Magnier vyhrál 18. etapu Gira a připsal si už třetí vítězství v letošním ročníku. V čele celkového pořadí ale nadále zůstává Vingegaard. Jan Hirt je 16. se ztrátou téměř 18 minut. Některé meteorologické modely naznačují, že by 8. června mohly teploty v Česku vystoupat až k 38 stupňům. Tak dlouhodobá předpověď je ale velmi nejistá. Program Nová zelená úsporám už nenabídne dotace, ale pouze bezúročné půjčky. Na rodinný dům půjde získat až 2 miliony, na byt 750 tisíc. Žádosti se podle ministra Červeného začnou přijímat 25. června.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: A nakonec na dnešek připadá Den daňové svobody. Podle výpočtu Liberálního institutu jsme do včerejška pracovali na stát a teď budeme pomyslně vydělávat sami na sebe. To byly zprávy, po kterých přichází Vejvoďák a host Rádia Beat.
3: Jakou ránu po ránu má Matěj Homola z kapely Vohnout? Rockerova rána na Beatu.
4: Možná, že tenhle pán byl Manitou. Nebo jen to, co z něho zbylo. Připouštíme-li nerealitu. Zeptal se

0: Rockerova rána na Beatu.
1: Ve studiu Rádia Beat v Rockerově ráno naproti mě sedící Matěj Homola, frontman, zpěvák, kytarista skupiny Vohnout. Pojďme rovnou, Matěj, na první dotaz, který tady pokládáme každému, kterému hostovi, který sem dorazí, a to sice, co potřebuje konkrétně v tomto případě Matěj Homola pro to, aby ráno vstal a něčím se třeba nějakým rituálem nastartoval pro to, aby ten den zvládnul dobře.
2: Kafe.
1: Jo.
2: Hele, dlouho jsem, do 30 let jsem odlával kafe obecně jako nápoj, pak se to přesně otočilo, propadl jsem tomu a teďka je pro mě káva zásadní nápoj a jako v ráno ji potřebuju. Jezdím ho, já hodně cestuju a vlastně spousta zemí, kde se kafismus vůbec nepraktikuje.
1: Ano.
2: Nebo tam má jenom nějaký jako vyždímaný ponožky nebo tak, tak tam je to trošku chybí, ale opravdu jako kafe a nejlíp nějaký příjemný kavárně, tak to mě dobře naladí.
1: Dobře, ale do té kavárny se dostaneš až potom, co jako staneš a musíš se nějak našňořit a pak teda vyrazíš do města, dáš si kafe v kavárně.
2: Ale tak to samozřejmě předtím ještě si oblíknu a dojdu na záchod.
1: Nestalo se ti ještě, že bys šel jako nahej procházkou?
2: Ne, nestalo, ale je fakt, že jsem, jak mám takový tupý rána, mám rána někdy, kde nejsem úplně příjemný, je lepší, když jako vedle mě nikdo není, nevím, mám to prostě daný, ale to kafe mě opravdu jako uklidní, tak mi nastaví nějakou takovou hladinku náladovou a
1: to je všednodenní.
2: Je to můj denní rituál.
1: Jo. Jak teda ve všední den, tak i třeba vem si, hrajete pátek, sobota, tak po pátečním hraní se probudíš tedy v sobotu ráno, podle tvýho zvyku, ano, teda ve 4 odpoledne, jak jsi říkal, že to je normálně standardní věc, a jdeš teda do kafe, nic jiného tam není. Jo?
2: Už to není ve 4 odpoledne, už jsem starší, už je to 3. Hele, káva, občas k tomu cigareta, tak je to jedna taková z neřestí, která mi zůstala z mládí. Takže asi za všechno tohleto. Nemusím třeba snídat po ránu. Někdo jako má hlad po ránu, potřebujete hned do sebe narvat energii. Já když se dám snídaní, tak vlastně o tu energii, kterou mám, tak přijdu. Jako. Takže jako hodněkrát nesnídám.
1: To je přesně tohleto, já jsem měl, že jsem nesnídal. Mě to prostě ráno, ani jsem jako neměl hlad a nenutilo mě nic k tomu, abych snídal. Chodil jsem do, jako vysílat ráno na ranní vysílání a najed jsem se až po tý 9. třeba. Jo? A pak najednou jsem propadnul kouzlu snídání. Já jsem nabral během 3 neděl snad 11 nebo možná 15 kilo. Jenom tím, že jsem začal snídat. A to ti každý řekne, snídejte, je to zdraví.
2: Jako říká se to, pak jsem slyšel názory, že opravdu jako to tělo si řekne samo, ano, že to není, nejde to říct jednoznačně, jako se nejde říct jednoznačně, že lidi by měli schodit spát v 10 hodin a spát v 6 ráno, každý to má prostě trošku jinak. Já jsem zjistil, že jako já ráno hlad nemám, a když to teda jako překousnu a pošlu tam něco, i přesto, že nemám hlad, tak je to jenom ke škodě. Takže jsem zvyklý opravdu být do oběda často jenom o kafi.
1: Jenom chci říct, že vlastně vaše písnička včerejší, nebo písnička, kde se zpívá včerejší produkce, šla do bezvědomí, tak se mi velmi často spouští v hlavě, když se člověk ráno probudí, taky ne už ve 4 nebo ve 3, ale přeci jenom člověk stane, najednou kouká, je 10:30 a přišel si o půl dne, jenom díky tomu, že včerejší produkce šla do bezvědomí.
2: Zase si ale jako máš půlku noci, že jo? Si máš no, v plusu.
1: To jo, ale řekni mi, co se dělo po té půlnoci, nebo třeba v jedno ráno.
2: Ježiš, ale na tohle mám, já už jsem opravdu jako teďka musím vypad z takového bohemského života. Jako jednak věkem, druhá jsem se odstěhoval z Prahy a ono na té vesnici to nejde úplně praktikovat. Tak když jsem bydl v Praze, tak tady to jde dělat každý den.
1: Jakože se skováš, jo?
2: No ne, není tam prostředí, není tam, nejsou tam hospody, nejsou tam noční kluby, nic, a nejsou tam jako pařiči, který by tady s tebou táhli do rána. Takže je takový klidnější všechno.
1: Ta další muzika, kterou jsi vybral, tak je od skupiny JAR. To je taky kapela, která si tvýmu srdci docela blízká.
2: Velmi blízká, mám moc rád všechny členy té kapely a je to pro mě zásadní funková kapela česká, samozřejmě. Nejzásadnější.
1: Jo, muziku od ní, přímo konkrétní písničku, kterou bys chtěl?
2: Hele, preferu písničky z desky Homo Funkians. To byla taková moje, tu jsem opravdu jako jel asi rok v kuse, nic jiného.
1: Tak pojďme na to. Děkujeme.

0: Jakou ránu po ránu má Matěj Homola z kapely Vohnout? Rockerova rána na beatu.
1: Řekl bych, že ránu Matěj Homola drží stále skvělou. Hrál jsi někdy sport, kde zapotřebí rána?
2: Hrál jsem ping-pong.
1: A tam ale musíš dát pecku, ne, když potřebuješ.
2: Tam musíš dát velkou pecku, jo. Samozřejmě. Ne.
1: A ty jsi byl spíš útočník nebo obranář?
2: V ping-pongu obranář.
1: Jo.
2: Já byl jsem takový ten, co stojí daleko od stolu a vrací...
1: Takový ty svině točený.
2: Ničí psychicky toho smečaře.
1: Jeden z velkých ping-pongářů u nás je Kachna, která má ranní vysílání. A to by se dalo domluvit. Ona chodí pravidelně trénovat. Dokonce vlastně v El Niño má, si myslím, jako, že i docela slovo. Jako to je manšaft, který vlastně je jeden z nejlepších tady u nás. A to by se podle mě dalo domluvit, nějaký takový propagační zápas mezi Kachnou a tebou. Samozřejmě slušně, v úvodně třeba o litr, prostě
2: jasně,
1: takový,
2: jasně,
1: jo, žádný velký, o čest a o tisícovku, no,
2: tak.
1: Jak by to dopadlo. Matěj, my víme, že Vohnouti vydali knížku, vydali audioknížku. Asi je blbá otázka, u jaké příležitosti, protože 30 let Vohnoutů, to se nedá přehlednout a to se nedá přeslechnout. Kdy jsou ty doby, kdy vlastně ty Vohnouti začínali, jo? To je 97, 96, 97.
2: Jsme založili tuhle kapelu a...
1: To je,
2: no.
1: To je, až jako nostalgie se pomalu, jako nám disjokejům, který jsme vlastně to s vámi, tak jak postupně jste nám dávali ty písničky a my jsme to hráli. Já říkám, když se začala hrát v Mostecký, tak to je snad předevčírem, nebo možná minulý týden.
2: Mostecká, to je z naší třetí desky 2001.
1: No.
2: No, tak samozřejmě, hele, letí to strašně. Já vím, že jsem se na to vzpomněl, protože jsem měl kolem toho klubu, že jsme slavili 2 roky výročí v roce 98 a tenkrát jsme si přišli už jako zavedená.
1: Jako už jako jasně.
2: Jako kapela, už jako trošku jako starší, jako průměrná, no.
1: Že už jste měli...
2: Jak jsme se cítili, když jsme slavili 10 let, 20 let.
1: Zavedená kapela. Měli jste v Rideru už takový ty nesmysly, aspoň takovýhle odstavec, co všechno potřebujete, ještě než začnete hrát. Ale pamatujete si, kde jste měli první koncert? Já to třeba vím, my jsme byli jednou na, je to tak 2 roky zpátky, tak jsme byli na hospodském kvízu, takovým jako pub kvízu a bylo to v Řeporích.
2: No,
1: hele, pozor.
2: Tady to je takový zavádějící, protože koncert v Řeporicích jsme měli, v Řeporích, v pražské čtvrti Řepory jsme měli v roce 1988 nebo 9, něco takového, ale to nebyla kapela Vohnout v současné podobě, to byla naše dětská kapela, kterou když nám bylo 15 a začali jsme poslouchat punk, tak jsme si řekli s klukama, že založíme kapelu, ale neměli jsme nástroje, neuměli jsme na nic hrát, ale prostě jsme založili kapelu a dali jsme jméno Vohnout. A opravdu jsme to dotáhli k nějakému koncertu, na který nás pozvali nějaký kamarádi, a tam jsme bušili do kytar a řvali nějaký prostý slova. Po druhém písničce přišla paní pořadatelka a sundala nás z pódia. A pak byla revoluce a rozpadlo se to. A vlastně já to jako vždycky to říkám, takhle vzniklo jméno Vohnout, ale fakticky ta kapela v této současné podobě jsme se sešli v půlce 90. když už jsme se začali učit hrát na kytary a chtěli jsme to vzít trošku víc vážnějiš a tak dále. Takže pak jako první koncert naší kapely, takovýhle v této sestavě
1: v novodobém věku,
2: byl v půlce června v roce 1996 a tenkrát jsme hráli jako předkapela Kurtizans 25. Avenue v pražském klubu Futurum. Tenkrát tak. Ještě před rekonstrukcí, to byla taková černá dírka. Jako.
1: Jo, a to je, já jsem rád, že to říkáš tohle, protože Řeporíští, a ty jsi to teď vysvětlil, že to v podstatě jako pravda je, že ten první koncert se odehráli ještě tedy ne jakoby v té sestavě, kterou máte teď. Že jste odehrál, oni si na to docela zakládají, jo, tam. Jo, že tady prostě v Řeporích, tenkrát v Vohnouti, a bylo to součástí té otázky, tam byly další asi 4 kapely, mezi kterýma jsme měli zaškrtnout tu správnou. My jsme teda zaškrtli Vohnouty, páč nám to přišlo jako logický. Já tam byl v týmu s Petrem Korálem a Petr Korál, to je chodící, že jo, encyklopedie týhle těch věcí, tak ty říkal, hele, to by mohli být Vohnout. A trefili jsme se, jo, takže...
2: Hele, je to takový, je to takový...
1: Jestli jako teď řekneš, že jsme vyhráli jenom kvůli tomu, že jsme to dali blbě.
2: Nechci říct, no, je to prostě, dobře, název pochází z konce 80. let, ale byla to tenkrát dětská sranda. Je to takový, jako by třeba jako závodník na motorce, který fakticky začal závodit, že seděl na pořádný mašině v 15 letech, ale děda mu v 6 letech půjčil babetu. Tak všichni by řekali, on začal jezdit už na motorce v 6 letech, tak něco je podobného to je, jako vlastně.
1: Já to chápu.
2: Vlastně to nesouvisí trošku, ano, vlastně tam zůstal nám název z té doby, ale jinak.
1: Rozumím tomu. Ta další kapela, kterou se vybral, tak jsou Krucipisk. To je, a já se přiznám, i taky docela moje srdeční záležitost, a s Tomášem Hajíčkem nás spojí takové pouto, že on mi radí, co mám jíst, a já to jím a ono to nefunguje.
2: Musíš najít jinýho.
1: Ne, to je, on je dobrý v tom, jo, ale já to tak moc nedodržuju. To, co,
2: já takhle.
1: Co mi jako říká. Jakou dáme od Krucipisku, když už teda si poručil Krucipisk?
2: Ježiši Maria. Hele, jako v podstatě cokoliv. Krucipiska kapela, ze kterou my, když jsme začínali hrát, to si pamatuju, jak jsme na ní chodili a byly to pro nás už fakt jako velký jména. A já byl Tomášem Hajíčkem, já jsem byl úplně fascinovaný na každém koncertě, co tam třeba předvádí. Takže ano. Jestli máte písničku z jejich prastarý desky, která se jmenuje Cirkus dneska nebude,
1: ano.
2: Já budu šťastný.
1: Konkrétně přímo i Cirkus dneska nebude. Jdeme na ní.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes jasno nebo skoro jasno až večer bude mraků na severozápadě Čech částečně přibývat. Teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Na horách kolem 18, na Šumavě 21.

0: protihlukových stěn v úsecích Nová Ves a Letčice. Ta se však opět odkládá, přestože bylo v polovině února vydané pravomocné stavební povolení. Po přehodnocení priorit staveb financovaných státem zatím nemá zelenou. Luboš Dvořák, Mělnicko.
1: O víkendu se otevře 19 pražských vinic. Akce je součástí festivalu Pražské vinice, který pořádá zdejší magistrát. A nakonec o víkendu na obloze uvidíme takzvaný modrý měsíc, tedy druhý úplněk v jednom měsíci. Nastane v neděli, bude zároveň nejdál od země v celém roce a má se jevit menší než obvykle. To byly krátké zprávy.
2: Rockerova rána

0: Jakou ránu po ránu má Matěj Homola z kapely Vohnout. Rockerova rána na beatu.
1: S Matějem Homolou, kytaristou a zpěvákem a ownerem, tedy zakladatelem skupiny Vohnout, jsme ve studiu Rádia Beat, trávíme rockerova rána. Lucie, krev a rock'n'roll, kde jsi na to přišel, takovouhle vykopávku taky, hele?
2: Hele, Lucie byla kapela, která si myslím, že nám pomohla hodně v našich začátkách, protože když my jsme teda v 96 založili kapelu a v roce 98, už dva roky poté, si nás Lucie vybrala na svoje výroční turné, který tenkrát jeli k 10 letům jejich výročí, aha, jako před kapelu. A byla to velká šnůra po český, částečně po Slovenské republice, kde se hrálo po hokejových stadionech a fotbalových a nejvíc lidí, mám pocit, že bylo v Hradci Králové pod Lízátkama, bylo 22 tisíc lidí.
1: To je pěkný.
2: To je pěkný. A vlastně bylo to, myslím si, že první taková možnost, kde vás mohlo vidět víc lidí najednou. Takže já samozřejmě tuhle kapelu mám strašně rád. Já ani nevím o nikom, kdo by jako neměl rád Luci. Luci je taková
1: univerzálně
2: oblíbená kapela, pro mnoho lidí zásadní. Pro mě třeba nebyla tak úplně zásadní mým vývojem. Já jsem vyrostl na nějakým ostrým punku, hardcoreu a metalu. Nicméně našel jsem si k ní cestu později a doteďka vím, že to je zásadní česká kapela a písničku Krev a rock'n'roll, kterou tak tu miluju.
1: Já z téhle doby tak mě nejvíc bavila Utíkej. Ona byla tak trošku jako na té desce, podle mě na dvojce to bylo, Lucy in the Sky, tak byla až úplně někde vzadu, ale mě přišla hrozně jako pěkná a navíc jako tvrdá, když jsi mluvil o tom hardcoreu, což teda asi nebylo přímo jako tohleto, ale vím, že Utíkej pro mě v těch 90. letech, takže byla jako taková písnička, kterou jsem si pouštěl. Když mě třeba bylo smutno, tak jsem si pustil Lucy Utíkej, no. Ale to je jenom taková nostalgická vzpomínka. No, 10 let, když měla Lucie, tak vy jste s nimi jeli turné po velkých městech a fotbalových a hokejových stadionech. Nicméně teď mají Vohnout 30 let sami výročí. A co se týče té audioknížky, co to je za nápad, jo? Že je spoustu kapel, který hrajou 30 let, jo? To jako už jako Krista Pána, to už je nějaká doba, ale že zrovna vás napadla audioknížka.
2: Hele, přišel nám to takový originální nápad, který vlastně zatím moc nemáme tady moc jako konkurentu, nebo jak to říct. Já když nás to napadlo, to bylo loni na podzim, tak jsem popátral po internetu, jaký český hudební audioknihy, protože normálních audioknih je spousta, ale bylo co který by se týkaly kapel, tak jsou dvě. Jedna je od Spiritual Quintetu, což je nějaký jejich člen. A druhá je knížka od Michaela Viktoříka z JAR.
1: Vrtulníka,
2: no. Který aktuálně, jo, před časem vydal a teď aktuálně ji někde přečítá. Takže to byly takový dvě, kde jsem se koukal, jak se to dělá. Nicméně našli jsme si nějakou naši vlastní cestu. Bylo to na tom půl roku práce a byl to fakt praštěný nápad, který jsme nevěděli, jaký bude mít efekt, jestli to lidi bude zajímat, bude bavit, protože to je taková neprobaná vlastně oblast.
1: Jasně, jako. No,
2: tak to ten, jako na čísla teprve čekáme, jak ty lidi bude bavit a na ty ohlasy. Teď je to hodně čerstvý.
1: A ta audioknížka, jak se tady jmenuje?
2: Jmenuje se taky 30 svíček na dortu, stejně jako naše, jako ta knížka klasická. Je malinko jiná. Tím, že vznikla možnost u té audioknihy si pouštět přímo naše písničky a mluvit o nich víc, tak jsme ji využili a rozšířili jsme naší klasickou knihu o písničky, o tu audioverzi, a kterou jsme ji trošku zkrátili, aby to nebylo nekonečné.
1: To se dá teda říct, že já to můžu udělat, jako když si přečtu knížku a pak jdu do kina na film, tak teď já si ji můžu přečíst a pak si ji poslechnout. A jsou tam teda niance.
2: Jsou tam niance, přesně tak. Není to tak zásadní, jako že často u filmu a knížky se to liší propastně vlastně jako od sebe, ale tady to je takový, na 90% je to stejný, jako říkám, nějaký balast, který snese papír, jsme vyhodili, to jsou nějaký technické informace a tamhle, zase jsme ale to nastavili o ty písničky, říkám, ale tady si můžeme pouštět písničky a mluvit o tom, jak vznikly, to je prostě paráda, to v knížce nejde. Takže takhle jsme to postavili.
1: Dobrý, mě taky zajímá to, jak jste knížku nahrávali, ale to si dáme až po Plexis. Další kapela, kterou ty si vybral, mám ji tady napsanou seznamu, který tady
2: naprosto zásadní. Jo. Pro mě kapela, která mě ovlivnila, když mi bylo 15-16 let, vůbec moje hudební smýšlení a strašně miluji Plexis.
1: Ty bláho, jdeme hrát Plexis, protože Matěj

0: Jakou ránu po ránu má Matěj Homola z kapely Vohnout. Rockerova rána na Beatu.
1: Matěj Homola stále ve studiu Rádia Beat, neutékte dobře. Matěj, my víme, že teda vychází knížka, vyšla i audioknížka, 30 svíček na dortu, je to z toho důvodu, že Vohnouti slaví letos v roce 2026 30 let fungování, 30 let na scéně, to zní hrozně tak jakoby honostě, jo, 30 let na scéně Vohnouti. Vy jste tu audioknížku namluvili svými vlastními hlasy. Mimochodem ve slově hlasy na konci se píše tvrdé i, to je jenom taková profesionální deformace. Jak to probíhalo to natáčení? To musela být docela legrace.
2: No hele, takhle ano, z jedné strany to byla legrace a z druhé strany s tím bylo strašně práce. Jako může si to vyzkoušet konec konců každý. Vemte si knížku a čtěte na hlas tak, aby to mělo, aby jste tam dobře artikuloval, ano, abyste se nepřeřek, aby to mělo hezkou barvu hlasu a tak dále, aby to nebylo unavený, naopak, aby to nebylo rychlý, pomalý. Prostě je tam spousta nuancí, které si člověk musí vychytat, aby se do toho trošku dostal. Trvalo nám to. Fakt jsme se s ním prali. 2 měsíce jsme nahrávali, teda těch 4,5 hodiny, všichni 4, je to po kapitola, každou kapitolu čte někdo jiný. Já jsem jí opravoval některý kapitoly třeba 6x, jako jsem jí přečet, druhý den se mi to nelíbilo, takže znova. Trápili jsme se s tím, ale z druhé strany říkám, to byla spousta srandy, protože vlastně ona, i ta knížka je trošku legrace a tím, jak jsme to nedělali, že vlastně není to produkt na prodej, je to takový jako doplněk naší kapele, tak jsme si to udělali hezký a myslím, že každý z té kapely na to jako bude v dobrým vzpomínat, i když to pro něj byl teda.
1: Jo?
2: No někdy už jako to člověk mluví, jako průměrně, já jsem tam seděl třeba 12 hodin denně v tom studiu a namluvil jsem třeba 3 kapitoly. Jedna kapitola má 5 minut.
1: Hezky, takže 15 minut za celý den.
2: 15 minut za celý den, je to, že člověk ustřihá, jako vlastně stejně jak v hudbě, jako znova to přemlouvá, prostě pak zjistí, jako není to opravdu jednoduchý. A měli by to dělat profesionálové, takže my to nemáme profesionální, ale o to víc, co máme autentické.
1: Já si dokážu představit, že si řeknete, vydáme audioknížku, napsali jste jí a teď si najmete herce, který vám to profi namluví a vy jste tam v roli těch režisérů a říkáte jim blbě, takhle ne, nedejchej, funíš, pomalejš, rychlejš, prostě si je režírujete, ale teď jste to samý museli dělat, ale sami na sebe.
2: Ano.
1: To je ale úplně jiná disciplína.
2: Je to jiná disciplína. Na začátku úplně byla na stole varianta, že oslovíme a máme pár známých herců, který nám třeba hráli v klidu obecně jako kamarády.
1: Já měl zmeškaný hovor jeden takový, a to už to asi nebyli vy.
2: ano, právě to jsme nebyli my, protože my jsme říkali, ne, prostě zkusíme to sami, i přesto, že to jako nebude kvalitní. A všichni to hrozně, jako máme na to dobrý reakce na tohle, že jsme to udělali sami, že to prostě nenamluvil profík. Samozřejmě ten postaj od profíka by byl úplně někde jinde, ale hele, rozumně tomu je, nějakou náladu to má a jako říkám, jsme rádi, že jsme to udělali my ve finále.
1: No a teď, když jste vlastně točili zvlášť každý svoji kapitolu, tak jak říkal, nějakou náladu to má, přece ten výsledný efekt, když se to potom slepí, tak to přece není jako jednoduchý to dát. Jo, něco jiného by bylo, kdybyste tam byli všichni 4 a četli jste to po větách, nebo jste to měli jako divadelní hru, že se každý máte prostě nějakou svoji roli v tom. Ale takhle je to jednou Matěj, jednou Honza, jo, že to je...
2: Trošku jsme se museli poslouchat navzájem, aby to trošku k sobě bylo a ještě nebylo to úplně bezhudební režie, ono je to vlastně tak, že já a Honza, autoři v kapele Vohnout, jako máme doma v oba studia a jsme zvyklí pracovat sami a ještě navíc já dělám hodně dlouho, to asi 2 nebo 3 roky dělám videa na YouTube, kde používám furt voiceover. Jo. Jako já mám namluvených asi 20 hodin za sebou nějakých doprovodných hlasů k nějakým videím. Takže mám v úzovkách nějaký zkušenosti.
1: Jo.
2: To znamená, že jako hudební režie jsme se ujali my dva s Honzou a opravdu, když přišel zbytek kapely, tak jsme tam s nima seděli a vlastně přesně, hele, řekni to blbě, řekni to víc veselé, tady udělej pauzu, tady nedělej pauzu naopak a takhle, takže trošku jsme to jako korigovali.
1: Koukám 3 sestry na seznamu teď, tak to je taky jako jedna ze zásadních.
2: No, musel jsem se vybrat 3 sestry, je to pro mě zásadní kapela, ke který jsem taky jako, musím říct, že hudebně přišel trošku později, že v jejich začátku, když oni byli jako mladí pankáči, tak mě moc neoslovovalo. Nicméně pak jsem se do toho nějak dostal a taky jsme hráli spoustukrát na společných pódiích, spoustukrát se nás oni pozvali na svoje výroční akce, měli jsme nějaký hudební spolupráce, co se týče, my jsme točili jejich písničky a zase Fanánek nám třeba otextoval jednu naší písničku, do toho je Fanánek můj soused a řekl, doufám, dobrý kamarád a Zdenál je můj dobrý kamarád, ten kytarista z bývalých PSek a tak dále, myslím, že jsme trošku lidsky provázaný, takže proto 3 sestry.
1: Dobrá, Aida třeba?
2: Aidu miluju.
1: No tak, to je další milovaná píseň Matěje Homoly na Beatu.
3: Já jsem vlastně hrozně citový a nedovedu to překonat. Já, když vidím včeličku, pardon. Co jsem to říkal?
4: No to o té včele.

0: Mola z kapely Vohnout. Rockerova rána na beatu.
1: 30 svíček na dortu, to je název knížky a audioknížky skupiny Vohnout. Matěj Homola, kytarista a frontman téhle kapely, tak je hostem dnešního Rockerova rána na beatu. Ještě jedna věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, a to jsem si vždycky říkal, když vidím video z vaší zkušebny, jak zkoušíte, to není nějak jako zbytečně velká místnost, to je sakramentský, to je podle mě ještě jednou tak menší, jako jsme teď ve studiu, nebo ne?
2: Hele, je to myslím, že o polovinu menší, pánmeř už čtverečník, je totálně jako každá správná zkušebna zastavená různým bordelem. Krabice jsou tam vyskládané až do stropu, takže kdo se špatně hne,
1: no to
2: se to všechno sesype. Samozřejmě se tam kouří, občas si tam dáme nějaký drink, ale
1: je to prostě zkušebna.
2: Poctivá zkušebna furt, ve sklepě samozřejmě.
1: Jo, že jsem si říkal, Hrgot, Vohnou, taká velká kapela, a mají takhle malou zkušebničku? Jo, že by...
2: No, takhle.
1: Nikdy vás to nenapadlo prostě si udělat někde, jako si pronajmou daleko větší kvartír nebo větší věc?
2: Ale nikde,
1: už to má prostě
2: my to nepotřebujeme, jako potřebuješ prostor kolem sebe a potřebuješ jako se tam cítit dobře a potřebuješ, aby to bylo na dobrém místě, nějak dostupný a tak dále. Takže tuto zkušebnu máme rádi a myslím, doufám, že ji dlouho mít budem. Jaká byla bizarní naše zkušebna, ta byla někdy v letech mezi 2000 až 2010, kdy jsme přišli o starou zkušebnu a kamarád nám našel novou, která byla ve čtvrtém patře na Žižkově v baráku, kde kdysi, teď už je to zavřený, fungovala a prostě byla taková základna pro českou trans a gay komunitu.
1: Hezky.
2: Vydával se tam časopis Soho tenkrát, to ještě vtištěný časopis pro homosexuály Soho,
1: rozumím, na
2: komunitu, tak tam měl svou redakci, do toho oni tam měli svoje kluby, kde dělali ty travesty show a tohleto a my jsme do toho měli ve čtvrtým patře zkušebnu a byla to fakt super sranda, protože my jsme vždycky stěhovali v sobotu pátek, že jo, když člověk stěhuje ty aparáty nejdřív na koncert a pak hlavně z koncertu. My jsme přijeli ve 3 ráno z koncertu a jdeš tím barákem a kolem lítají ty převlečený chlapy a takhle tě ovývávají věrníkama a říkají ti miláčku, pojď se mnou a prostě
1: hrozná sranda. Strašně těšit z toho koncertu.
2: Tak, přímo na tom našem patře, vlastně oni měli byty a my jsme často vyrušili, my jsme přijeli 4 hodiny bordel a oni se vstávali, byli nepříjemní a chodili, to si teďka pamatuju, jsme se tenkrát nevyfotili, v podprsenkách a v tangách chodili prostě na štvaný pochodbě a tam kouřili cigáře, říkali, to je bordel, já to nepřežiju. A byli chlupatí chlapi, že jo, Olda, Franta, Karel.
1: Teď si nespomenu, která písnička, když bys mi napověděl, mohla být tímto ovlivněna a složená. Svaz českých bohémů možná eventuálně, jako trošičku. Vracím se nad ránem, kvalitní víno, ale nikde tam není v textu, potkal jsem transku.
2: To tam nikde není, já myslím, že je jako...
1: Ne, to je dobrý.
2: To bylo hodně vtipný, no. Tak po tu jsme taky přišli pak teda, no. Teďka zkoušíme tady ve sklípku.
1: Tam už prostě nic takového není, no. Tam jsou okolo...
2: Jsou okolo normální lidi, no.
1: No tak uvidíte, jo. Třeba jako nekončíte, máte první 30 let za sebou.
2: Jsme teprve na začátku.
1: To se u kapel tak říká, nejhorší je těch první 30 let, jo. Ta druhá třicítka...
2: Když se člověk rozbrnká trošku,
1: to, jasně, ta druhá třicítka, to by mohli stouně vyprávět, jak to vypadá, jo. A ta třetí třicítka, hele, tak to se tady sejdeme, teda, jo.
2: No. Nejstarší jsou u nás, jak jsem se včera dozvěděl, Olympik hraje 62 let.
1: A synkopy.
2: Aha.
1: Synkopy taky jsou, čoči, ty hrajou taky jako leta.
2: Aha. Já jsem totiž dlouho myslel, že jako katapult.
1: No, ona říká taky jako.
2: Přes 50 let něco. No. A včera mě z toho vyvedli, protože mi se kdysi používá takový výraz, že vlastně když kapela dlouho hraje, tak trpí katapultismem. Což my trpíme taky, ale pak on mi řekl, hele, ale to by katapult musel trpět olympikionismem,
1: no. Jo, myslím si, že Django a že synkopy taky jako tam mají jako hodně velký číslo, no, v tom hraní.
2: Tak když si to člověk veme, jako já takhle to vím, že je to přes půlku života, jako přijme to šílený číslo a pak...
1: Pozor, ale pak jsou ještě kapely, které nás určitě poslouchají, to jsou kapely, které začínaly třeba ve Vrčení u Nepomuka a začínaly v 58. a dneska do dneška ty chlapy hrajou někde, jo?
2: Jo,
1: ale třeba jsme se o nich nestačili dozvědět za tu dobu, co prostě hrajou, třeba klidně 65 let a na ně to teprve čeká.
2: Abych někomu neupíral prvenství, jako nepřipisoval Olympiku. Jako,
1: ale vašich 30 let je jasné, to je neoddiskutovatelný.
2: To je důležitelný, no.
1: Tak chlapi, pozdravuj, teda takhle. Matěj, pozdravuj chlapi v kapele a díky za to, že jsi si udělal čas a ten dort s těma 30 svíčkama si nám přišel tady vysvětlit a vytmavit, jak říkáme. A jaká bude tedy poslední? Já bych navrhoval, vznam takovou jednou kapelu, takovou českou. Jo, docela srandisti, jo, v pohodě, výborný videoklipy, mají takovou mini zkušebničku a 30 let jsou na scéně.
2: Babiš, to je taková nový objev na scéně, začínající kapela.
1: Ano.
2: Tu bych rád slyšel. Slyšel jsem o ní, ale...
1: Jako jsou bratranci Veverkovi, tak sourozenci Homolkovi.
2: Tak já moc děkuju za pozvání, byl to moc fajn.
1: Tak třeba Kopřivy teda, si říkal.
2: Pojďme se popálit.
1: Tak pohnou ti Kopřivy. Matěj, děkuju, měj se, čau, ahoj.

0: Ano, je to i s tím dojezdem na konci, píseň o kopřivách a o semínkách. No, myslím si, že bych došlo k jistému druhu rozčarování, kdybyste zasadili semínka, starali se o to, hnojili jste to a pak vám z toho vyrostly kopřivy. To by člověk potom mohl být klidně překvapený. 55, 5 minut před 10. hodinou dopoledne. Matějovi děkujeme. Za okamžik tady bude jiný Matěj, a to sice Šimi, tedy Petr Šimáček. Přečte zprávy, po zprávách pak Aerosmith. Budeme hrát taky Deep Purple anebo Harryho Nilsona. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 na prvním kilometru na příjezdu od Břeclavy do Brna tak je zajímavá situace. Je tam odstavený autobus a nákladní auto, probíhají vyprošťovací a záchranné práce a došlo i k incidentu řidičů. Na místě zasahuje i rychlá, tak opatrně tudy. Pozor, v Hradci Králové v Piletické ulici je dopravní nehoda. Na Opavsku obec Neplachovice. Ve Školní ulici se srazilo nákladní a osobní auto. Svitavy, Pivovarská ulice, je tam havárka osobáku a cyklisty. A pozor, v Praze na náměstí generála Kutlvašra se srazila dvě osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno, mraky až večer na severozápadě Čech, teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo, zpočátku v severní polovině území, během dne od severozápadu místy i jinde přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru má od severu srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští tenisté ve dvouhře na Roland Garros včera neuspěli. Siňaková vypadla ve druhém kole s Bokovou a Kopřiva prohrál s Landalusem, přestože vedl 2-0 na sety. Ve čtyřhře to bylo lepší. Prvním kolem prošli Macháč s Vocelem, Bousková se Soribesovou, Nouza s Oberleitnerem či Decuková s Chromačevovou. Turnaj naopak skončil pro Malečkovou se Škochovou a Duosisková Rachimovová. Od pondělí nepojedou některé příměstské vlaky do centra Prahy, konkrétně na Masarykovo nádraží. Spoje Skladna, Kralup a Hostivice budou kvůli rekonstrukci končit na nádraží Praha Bubny u metra Vltavská. Kdo bude mít jízdenku Českých drah, dostane náhradní jízdní doklad na městskou dopravu. Rumunsko informovalo EU a NATO o pádu ruského dronu na obytný dům ve městě Galaci. Severoatlantická aliance incident označila za bezohlednou eskalaci ze strany Ruska. EU má za to, že Rusko opět zašlo až moc daleko. A nakonec se v Česku postavili mobilní protidronový systém. Ten dokáže během desítek vteřin fyzicky zničit i autonomní drony nebo jejich roje. První dodávky budou na Blízký východ. Více Anna Růžičková, ředitelka STEC Ventures.
2: Dnešní obrana Evropy je nastavena na, řeknu, tradiční konvenční formy boje, což je samozřejmě nutný a pořád potřeba, ale zařadit do toho nějaký nový nástroje, nový formy boje, nový techniky, které nejsou jenom o hardwareu, ale musíte si osvojit znalost, jak s tím pracovat, tak to je samozřejmě složitější a tohle strukturální zvěda bude trvat ještě hodně dlouho.
1: Zprávy jsou za námi a proto se ke slovu dostanou vejvodáka Aerosmith. Radio Beat. Klasika.

ten konec, to je blázinec, ale nádherná skladba Deep Purple a Child in Time v programu Rádia Beat. 11 minut zbývá do půl jedenácté dopoledne. Dneska je pátek, budeme číst vaše tipy a pozvánky, kam si nám dneska také zítra vyrazit za muzikou. Pravda, bude to o něco kratší čtení, protože mezi 12. a 14. vysíláme dneska živě z Brna, kde už je Standa Rubáš, prodejně Bikers Crown na Kaštanové ulici. Tam budeme ve 12 hodin přepojovat a 2 hodiny pojedou písničky na přání z Brna, z Bikers Crown do celé České republiky. Ale po té 2. hodině to přepíchneme zpátky a pak už se Ota Seman bude věnovat zase dalším vašim tipům a pozvánkám. Přičemž tedy můžete, chcete-li býťáky pozvat na váš dnešní nebo zítřejší koncert nebo na akci, kterou vy pořádáte ve vašem kulturním zařízení nebo třeba ve sportovní hale, pošlete 2-3 věty SMS-kou nebo e-mailem nebo přes býťáckou aplikaci. My to tady sesumírujeme a přečteme zadarmo do našeho éteru. SMS-kové číslo je 720 001 222, e-mailová adresa je studio@radiobeat.cz. No a býťáckou aplikaci si můžete, pokud ji nemáte, teda ještě čemuž nevěřím, tak zadarmo si můžete stáhnout i z našich stránek do vašeho telefonního aparátu. Tohle je Vladimír Mišík na Beatu.

Tohle byl Gary Glitter v programu Rádia Beat. Za minutu a půl už bude půl jedenácté. To je ta půl jedenácté, jak jsme si slibovali před chviličkou, že nakonec tedy přijde. V éteru Rádia Beatu slyšíte za okamžik Kabáty, taky Foreigner, anebo AC/DC. Přijdou také menšinové sporty, které jsou dirigované Petrem Šimáčkem. Máme pozvánku na víkendové mistrovství republiky ve sprint triatlonu a náš plavec Miroslav Knedla vylepšil český rekord v plavání na 50 metrů znak. Jaká je aktuální hodnota rekordu, se dozvíte za okamžik v menšinových sportech na Beatu.

0: Většinové sporty na rádiu Beat.
1: Plavec Miroslav Knedla vylepšil český rekord na 50 metrů znak. Na mítinku Mare Nostrum ve Francii zaplaval čas 24:43 a své dosavadní maximum zlepšil o 9 setin. V závodě skončil druhý. Čeští volejbalisté vstoupili do reprezentační sezony porážkou se Slovenskem. V přípravě v Půchově prohráli 2-3 na sety, když rozhodující tiebreak ztratili 12:25. Plochodrážní kvalifikační závod do SGP Challenge v německém Abetsbergu vyhrál Američan Becker bez ztráty bodu. Jan Kvěch po pádu ve 14. jízdě závod nedokončil a skončil 12. Basketbalistka Eliška Hamzová v ženské WNBA a konkrétně v Minnesotě nekončí. Klub Lynx s ní sice ukončil nováčkovskou smlouvu, ale nově angažoval na rozvojový kontrakt, který umožní nastoupit až do 12 zápasů. Zítra se jede Outdoor Král Šumavy. 33. ročník známého cyklomaratonu opět startuje z Klatov. Příbram bude hostit mistrovství republiky ve sprint triatlonu a závod českého poháru štafet. Zítra se o republikové tituly utkají elitní triatlonisté a junioři na tratích 750 metrů plavání, 20 kilometrů na kole a 5 běhu. Závody se pojedou v areálu Nový Rybník a představí se kompletní česká špička. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio.

I want you to show me.

Jirka Báťa na beatu, minuta po 10:45 dopoledne. Mám tady knížku, kterou napsal Petr Kos. Ta knížka se jmenuje Kovbojové na moři. A když tu knížku otočíte, tak tam je napsáno, o čem ta kniha je. A píše se tady, že jsou lidé, kteří o dobrodružství sní. A pak jsou čistokrevní dobrodruzi a Petr Kos patří mezi ty, kteří se nebojí zvednout kotvy a pustit se do neznáma. Máte-li chuť na Kovbojové na moři? Na obale je samozřejmě plachetnice. Od Petra Kose tahle knížka, poslouchejte v pondělní detektivku. Začínáme po 9. hodině, hnedka jak kachna skončí. Nápovědy a indicie už jsou sesumírované a kdo podle nich jako první přijde na to, koho hledáme, jakou kapelu, tak tomu tuhle tu knížku, o které tady vyprávím, pošleme. Držím palce, bude to jednoduchý samozřejmě při pondělku. Maidni, tedy Iron Maiden, za chvilečku, teď jsou tady Beatles na beat.

0: Tohle byla trocha toho Iron Maidismu těsně před 11. hodinou, asi za 5 minut, tady bude 11. Připraven už je Petr Šimáček, posledního dnešní zpravodajská ložka na 11. Potom první muzika mezi 11. a 12. bude od Briana Adamse. Budeme hrát Boston, taky Stromboli, anebo Rolling Stones. Doprava.
1: Píťáci na čtyřech kolech.
0: A je to také poslední hodina odsud z Prahy, protože za hodinu přepojujeme do Brna, do Bikers Crown, kde už je standard Ubáš. Dálnice D8 na příjezdu do Brna od Roudnice je tam zásek od 5. kilometru zdržení do 10 minut a v opačném směru z Prahy na Ústí je silný provoz před sjezdem na Úžice. Tady naberete taky skoro 10 minut. Dálnice D1 u Brna ve směru na Prahu je taky 10-minutová zácpa a D1 od Prahy na Brno od Velké Bíteše se jede v silném provozu až k 9 křížům. Ztratíte 5 minut určitě. D2, 53. kilometr ve směru na Brno, je tam osobní auto, které trefilo dopravní značení. V Ostravě v Porubě na hlavní třídě se srazila 2 osobní auta. V Českých Budějovicích v ulici Generála Píky vyšetřuje policie bouračku osobního a nákladního vozu. A v Praze v Dejvicích na Kulaťáku na Vítězném náměstí se teď vyšetřuje dopravní nehoda 2 osobních vozů.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunečno, mraky až večer na severozápadě Čech, teploty 21 až 26, v Čechách místy 28 stupňů. Zítra oblačno až polojasno, ráno a dopoledne i zataženo, zpočátku v severní polovině území, během dne od severozápadu místy i jinde přehánky, ojedinělé i bouřky. K večeru má od severu srážek i mraku ubývat. Nejvyšší teploty 24 až 28, na severovýchodě 22 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Golfistka Sára Kousková nezačala turnaj v Evianu dobře. Loni tam přitom získala svůj první titul na Ladies European Tour. Zahrála pět ran nad par a po prvním kole je na 101. místě, stejně jako Macková. Sebevraždu spáchal čtyřnásobný vítěz Stanleyova poháru Claude Lemieux. Bývalému kanadskému hokejovému útočníkovi bylo 60 let. V Praze vznikla nová interaktivní mapa dopravně nebezpečných míst. Iniciativa Nula do ní sbírá nehody i lokality, kde se lidé necítí bezpečně a zatím obsahuje přes 40 míst. Cílem je upozornit politiky na riziková místa a prosadit změny v duchu vize nulového počtu obětí dopravních nehod. Na floridském kosmodromu explodovala při dnešním testu na rampě raketa New Glenn společnosti Blue Origin. Výbuch byl viditelný široko daleko. Záchranáři ale ujistili, že okolí není v ohrožení.
0: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Naši hokejisté opět odjíždí z mistrovství světa bez medaile. Jejich cestu šampionátem teď zmapuje Petr Plintovič.
2: Češi po třetím místu ve skupině narazili ve čtvrtfinále na Finsko, kterému podlehli 1-4. Po zlatu v Praze z roku 2024 tak opouští dějiště šampionátu po druhé za sebou bez medaile. Zlato z loňska neobhájí Američané, ti prohráli s Kanadou 0-4. V dalších čtvrtfinálových zápasech domácí Švýcaři porazili Švédsko 3-1 a Norsko Lotyše 2-0. Právě Švýcarsko vyzve v sobotním semifinále Nory. Kanada narazí na Finy.
1: Hokejový kouč Rulík měl během mistrovství světa obavy, že český tým nepostoupí ani do čtvrtfinále. Po porážce s Finskem řekl, že nominace se povedla asi z 90% a mladý kádr získal cenné zkušenosti. Kapitán Červenka bude za reprezentaci pokračovat jen v případě, že bude patřit mezi nejlepší hráče.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz.

0: bylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na

Kdyby tady ve studiu byl teď Vilda Čok, řekl bych mu dvě věci. Za prvé, všechno nejlepší dodatečně k svátku. Vilem měl svátek teďko nedávno. A druhá věc, Vildo, zaspíval to krásně. Ivanhoe, Stromboli na beatu, 11:45 dopoledne. Já tu mám další tipy na to, kam se dá vyrazit na měkká břicha, tedy za písničkou na heavy metály a rock'n'rolly. Big Beatáci zítra v rámci oslav 900 let hradu Přimda zahrají kapely Accent Rock, Spears a ACDS a další. Nabitý program začíná už dnes. Fotbalové hřiště Přimda, pěkný víkend všem fety, děkujeme. Ahoj Beatáci, skupina The Crash vás zve zítra od 19 hodin do Vysoké Pece, do Sportky na starý dobrý Big Beat. Vráťovi, děkujeme za tuhle pozvánku. A ještě jedna, ta je na zítřejší koncert jediné české ostpunkové kapely Frkauf Music do Hostivarské nádražky. Čeká nás večírek plný východoněmeckého punku, zazní samozřejmě i naše největší pecky, jako Tráby katastrofe anebo Beer und Schnaps. Hrát se bude venku, začínáme ve 20, těšíme se na vás, kapela Frkauf Music. Matějovi, děkujeme za pozvánku. Další své tipy posílejte. Nejrychlejší a nejkrásnější a nejsnažší je to přes Beatáckou aplikaci. Tam můžete napsat jak textovku, tak i hlasovou zprávu. No a nebo postarou, že jo, e-mailem na studio@radiobeat.cz anebo SMS-kou na 720 001 222. Led Zeppelin, za chviličku, teď Boston.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Je to vědování, jako když šlápnete na ježka, Days and Confused, Led Zeppelin na beatu, 50 vteřin před 11:30 dopoledne. Za okamžik o strašlivé vojně s Turkem od Tří sester budeme hrát Bridge Over Troubled Water od Simona Garfunkla a taky Long Live Rock and Roll od Rainbow.

Že popisuje fakt, kdy Turci táhli na Mohuč a všude byla cítit káva, tedy všude bylo cítit kafe. O strašlivé vojně s Turkem. Tři sestry na beatu za 2 minuty a kousíček. Bude 11:45. Blíží se okamžik, kdy přepojíme do Brna, protože z Brna mezi 12. a 14. budeme dnes vysílat živě do celé České republiky. Pokračuje náš seriál Born to Ride s prodejnami Bikers Crown. Tentokrát bude Standa Rubáš v Brně v Kaštanové ulici v prodejně Bikers Crown. Začíná za 20 minut, ani ne. Do 14. hodiny máte potom šanci za Standou a do Bikers Crown vyrazit. Podívat se, co všechno tam mají, ať už na motorku, na kolo, nebo co by se vám tak hodilo. Do garáže, pěkně do šuplíku. A zároveň si poručit muziku na přání, kterou tam bude právě obhospodařovat Standa Rubáš. Těšíme se na to. Přepojíme to. Aspoň doufám teda, je to 2 nebo 3 čudlíky zmačknout tady, tak snad se mi to povede. Bad Company za chvíličku, teď Chris Ria na beatu.

0: programu Rádia Beat. Tahle muzika dohrála teď, kdy asi za 2 minuty bude 12 hodin. Za chviličku budou zprávy s Pepou Lábusem, nebo spíš zpravodajský přehled dne. A hned jak Pepa Lábus skončí, tak přepojujeme do Brna, do Bikers Crown na Kaštanovou ulici, kde je Standa Rubáš, a 2 hodiny tam odsud budeme živě vysílat. Ode mne teď ještě před 12 hodinou dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D2 od Hustopečí zrovna do Brna mezi 13. a 9. kilometrem je tam zúžení na jeden jízdní pruh, zdržení kolem 10 minut. D1 od Prahy do Brna od Velké Bíteše se popojíždí v koloně až do Moravské metropole, zdržení pro osobní auta už přes 25 minut. Na Pražském okruhu od letiště směrem kolem D5 a dál potom dolů k Vltavě 24. až 17. kilometr je tam spočítáno zdržení pro osobní auta přes 15 minut a i D5, nebo i na D5 se budete stepovat od 11. kilometru je silný provoz až na Zličín. Na 7. kilometru je odstavený nákladní automobil a další auto stojí pak ještě na 3. kilometru. Na Olomoucku, Bělkovice, Lašťany, 46. hlavní ulice nebo silnice, je tam kolona kvůli bouračce 2 osobních vozů. V Praze, ve Vysočanech, ve Špitalské ulici řeší bouračku nákladního a osobního auta. Na Praze 5 ve Zlichovském tunelu ve směru na Barandovský most se srazila 3 osobní auta, je to v levém jízdním pruhu a je tam pochopitelně kolona. Nový Jičín, Nábřežní ulice je blokovaná havárkou 2 osobních vozů a ještě Mělník, Kokořínská ulice, i tady se bouralo, srazila se tam 2 osobní auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio Bip. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Zítra se zatáhne, očekává se občasný déšť nebo přehánky, objeví se i bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Čeští tenisté ve dvouhře na Roland Garros včera neuspěli. Siňáková vypadla ve druhém kole s Bokovou a Kopřiva prohrál s Landalusem, přestože vedl 2-0 na sety. Ve čtyřhře to bylo lepší. Prvním kolem prošli Macháč s Vocelem, Pousková se Sorybezovou, Nouza s Obelajtnerem nebo Deciuková s Chromačevovou. Turnej naopak skončil pro Malečkovou se Škochovou a duo Sisková-Rachimovová. Francouzský cyklista Paul Magnier vyhrál 18. etapu Gira a připsal si už třetí vítězství v letošním ročníku. V čele celkového pořadí ale dál zůstává Vingegaard. Jan Hirt je 16. se ztrátou skoro 18 minut. Ex-ministr pro evropské záležitosti Dvořák podal trestní oznámení na ministra zemědělství Šebestiána. Důvodem je postup při proplácení dotace Agrofertu, který chce Dvořák nechat nezávisle prověřit. Nadace Sirius varuje před neužitím e-mailu internetové sbírky Patron dětí. Hackři z adresy info@patrondeti.cz rozesílají falešné žádosti o proplacení faktur. Neplaťte je. Některé meteorologické modely naznačují, že by 8. června mohly teploty v České republice vystoupat až k 38 stupňům. Tak dlouhodobá předpověď je ale velmi nejistá. Od pondělí nepojedou některé příměstské vlaky do centra Prahy, konkrétně na Masarykovo nádraží. Spoje z Kladna, Kralup a Hostivice budou kvůli rekonstrukci končit na nádraží Praha Bubny u metra Vltavská. Kdo bude mít jízdenku Českých drah, dostane náhradní jízdní doklad na městskou dopravu. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si užívejte živé vysílání z Brna s Rádiem Beat.

0: Born to Ride. Shivies Bikers Crown. Na rádiu Beat.
1: Je to tak, jak jsme slíbili, tak se taky stalo a mobilní studio vyrazilo s dostatečným časovým předstihem, dostalo se do Brna, ale musím říct, že dneska ta cesta byla poměrně velmi příjemná v porovnání s jinými cestami po D1, který máme za sebou. Stihli jsme dorazit, stihli jsme to postavit, stihli jsme to zdrátovat a v tuhle chvíli to, co slyšíte, tak už je živé vysílání našeho beatového mobilního studia tady z brněnské pobočky Bikers Crown, u které vás zdraví Standa Rubáš, co by obsluha tady strojních zařízení. Nejméně podstatná součást toho našeho dnešního odpoledne, protože ta podstatnější jsou býťáci, kteří přicházejí a už přišli a se kterými už tady stojíme uprostřed té velké brněnské prodejny, kam jste všichni zváni. Máme ještě spoustu času na to si tady nejen pokecat, nejen o motorkách, ale také si k tomu zahrát nějakou muziku, rozdat si nějaké ty dárky, jak od býtu, protože tady spousta věcí od samolepek přes ty malé speciální samolepky na motorky, po přívěšky na klíče. Z druhé strany to je zase do modra zbarveno, tak jsou tady speciální výroční samolepky Bikers Crown, jsou tady přívěšky od Bikers Crown a jsou tady taky takový malý sady, který speciálně motorkáři můžou ocenit, protože si můžou rozleštit plégo, aby taky něco viděli a sundali tím těch několik let much, který tam mají stejně dávno nalepený. Znám to, mám to stejně. Co je důležitější v tuhle chvíli je Aleš, který stojí tady vedle mě už u červeného mikrofonu. Aleši, krásný odpoledne.
2: Ahoj, čau.
1: Tak ty jsi místní nebo se nepočítáš za místní, jak to máš?
2: No tak já jsem místní ze Slavkovou Brno.
1: No tak to já jsem chtěl vidět, ty si vy Slavkov berete jako Brno, nebo už je to jako...
2: Ne, pro boha jenom to ne. My jsme sice u Brna, ale to proto, protože těch Slavkovů je víc u nás takhle, v České republice.
1: Takže ze Slavkova. Navíc ty jsi trůjce, jak jsme si tady stihli říct mimo éter, tak těch všech koncertů, které se tam dělali.
2: Já jsem určitou dobu působil ve vedení zámku jako ředitel a podařilo se po tu dobu tam dostat, řekl bych, řadu významných skupin. Deep Purple, Goudení, tam byl Katapult, Jetroutal a další a
1: ano,
2: další.
1: Ano. Takže jsi užil ty slavný okamžiky.
2: A viděl jsem je zblízka.
1: I ty prekerky s tou vychřicí a podobně.
2: Ano, no, to byl šok, to bylo strašný, to, když prostě došli chlapi a řekli, za půl hodiny přijde hrozná prostě bouřka. Tak teďka co teď? Tam prostě 12 000 diváků nebo 13 a honem se to muselo vyklidit. No a než začali všichni prostě utíkat z toho parku, tak přišla taková opravdu smršť, vítr a déšť. Všichni prostě na kost mokrý. No ale borci z Deep Purple byli prostě jako fajnoví, měli den volna, takže řekli, že jim bylo líto odjet. Měli koncert, myslím, až za dva dny někde v Amsterdamu. Takže ten koncert zopakují, což teda byla mimořádná věc, protože běžně se to neděje.
1: Je to tak. Já to znám, tamhle proti nám stojí Kristian, tam má na sobě tričko Metalfest, tam jsem taky leta, tak tam přesně znám tady ty situace, kdy ten člověk sedí u toho radaru meteorologického a říká, hoši, sundejte boky trošku pomalu a modlete se, aby jsme to nemuseli vypnout. To se nám tam stává.
2: Šílený, ano. Ta stage šla dolů k zemi tím větrem, to
1: je
2: bylo
1: to šílený. Je to tak. No tak hlavně, že to tenkrát dobře dopadlo a dopadlo to dobře i dneska. Ty si našel cestu sem k nám poměrně snadno, veď? Není to nic
2: ano,
1: užitýho.
2: Ano, by bylo to dobré.
1: Tak místa tu je venku spousta, takže to je informace pro býťáky, kteří se míří autama, se sem vejdete, na motorkách se sem vejdete, v podstatě na čemkoliv přijedete nebo přijdete, tak se vejdete tady před Bikers Crown, protože to tady veliký prostor je spousta. Než si projdete prodejnu, nějaký čas to zabere. No a to mobilní studio, to najdete po čuchu nebo po zvuku, protože to stojí tak jako v podstatě uprostřed a hraje z toho muzika. Nebo takhle, teď nehraje, teď z toho mluvíme, ale muzika bude hrát. Ty jsi vybral Katapult. Tak pověz Katapult, proč, pro koho?
2: No tak Katapult samozřejmě naprostá klasika, skladba Katapult. Říkal jsem si, že bychom mohli začít česky. No a samozřejmě to nejenom pro všechny byťáky, ale také pro ty byťáky, kteří nemohli přijít. Od nás ze Slavkova kamoši Přemek a Vladimír. Takže všechny zdravím a přeji jim krásný poslech rádia být.
1: Pošleme jim nějakou drobnost.

0: Bíťáci, da sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na rádiu Beat.
1: Ano, teď s tím, který už jsme vlastně prozradili před malou chvilkou, protože jsem říkal, že Kristián sedí tady proti tomu našemu mobilnímu studiu a má na sobě tričko Metal Fest. Za chvilku zjistíme, jestli to jako souvisí s tou muzikou, kterou vybral, nebo jestli je to jenom náhoda. Nicméně musím se vlastně Kristiánovi na začátek omluvit, protože my jsme říkali, že do Bikers Crown, byť to svádí k těm motorkám, můžete jakkoliv, můžete na motorce, na kole, v autě, na kolečkových bruslích MHD. Invalidní vozíky jsme nezmínili, což je Kristiánův dopravní prostředek. Tak ovšem pozor, to je jeden z nejbíťáčtějších vozíků, který jsem kdy viděl, protože oblepený samolepkama je to ze všech stran, myslím těma beatovýma. A ještě jsme to doladili, tady ta zadní strana byla jako plonková, tak tam to ještě dolepíme. Kristiáne, krásný odpoledne.
2: Ahoj, krásné dopoledne všem beatákům a věřím, že si to tady dneska užijem společně naplno.
1: To já určitě taky. Muziku ti nechám zahrát, ale musím se vrátit tomu týmu triku, protože máš to, který na mě loni nevyzbylo, takže si loni na Metal Festu byli to tak.
2: Jasně, jsem loni na Metal Festu byl, momentálně jsem tam zmokl, teda já jsem byl osobně pořádně zaoblečený a toto, ale moje mamka to bohužel potom odsponala u Metal Festu, tak doufejme, že tomu letos tak nebude.
1: No, upřímně doufám taky, a teď jsme vlastně odpověděl na nevěřčenou otázku, takže za týden se uvidíme v Plzni.
2: Ano, za týden se vidíme v Plzni.
1: Máš tam nějakýho favorita, na co se tam nejvíc těšíš tak letos?
2: Těch favoritů je tam samozřejmě celá spousta, ale asi úplně nejvíc Avantasia.
1: Avantasia s celou tou partou, která vlastně je pořád ještě tajná, že my pořádně nevíme, koho Tobias Samet přivleče mezi hosty. Nebo
2: to bude překvapení samozřejmě.
1: Ano, to je vždycky překvapení.
2: I pro mě.
1: Máš nějakýho zase třeba, počkej, já tě trošku vyzkouším, to máš naposlouchaný. Z těch všech lidí, kteří se kolem té metalové opery motají, tak máš nějakého oblíbeného?

0: oblíbeného zpěváka, kterýho bys tam chtěl?
1: Tak třeba zpěváka kapely Halloween, mm-hmm. Michala Kiského.
0: OK. Ale zajímavý je, že muziku, když si vybíral, tak ta úplně jako tady s tou Antejšou jako nesouvisí. Tak proč tohle?
1: Protože tuto kapelu mám také velice, velice rád. A vždycky je to při jejich koncertech vynikající show.
0: To rozhodně, jo. Ty jsi říkal, Dimitri nějaký starší.
1: Já právě v případě kapely Dimitri mám právě rád tuto starší éru.
0: Dobře, tak dáme Revoltera. Máš nějaký vzkaz pro někoho, komu to pošlem přes éter?
1: Mojí mamce a všem býtákům a taky tobě tady.
0: Dobře, a mamce poradíme, že už existují býtový pláštěnky, jo?
1: Fakt?
0: No jo. Já to pak vysvětlím.
1: Jasně.
0: Tak jdeme hrát, děkuju.
1: Já taky děkuji, měj se, ahoj.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Čína spustila první podmořské datové centrum. Zařízení má snižovat zátěž těch pevninských s obrovskou spotřebou energie. Je napájeno větrnou energií z moře a k chlazení využívá mořskou vodu. Více Leoš Kopecký z www.sci.line.cz.
2: Čínské podmořské datové centrum je velké asi jako čtyřpatrový dům s ocelovou konstrukcí. Váží skoro 2000 tun a je ponořeno v hloubce nějakých 35 metrů pod hladinou Východočínského moře. Uvnitř je plné obrátky tisíce serverů tě 5G a umělou inteligenci. Místo obřích klimatizací a čím dál vzácnější sladké vody, tady chladí moře. Voda má stabilně asi 15 stupňů a tenhle podmořský kolos navíc žere o pětinu méně elektřiny než běžná datová centra. Z 95% ho napájí nedaleká větrná farma na moři. Navíc jsou datová centra bez kyslíku a lidských zásahů až 8x spolehlivější.
0: Vítoskop.
1: Google připravuje nového asistenta Spark. Půjde o agentní režim, který má po povolení přístup ke službám Google, například Gmailu nebo kalendáři, a zvládne třídit poštu či poskytovat přehled schůzek. Gemini se tak rozdělí na běžný chat a pokročilého asistenta Spark.
0: Vítoskop.
1: Chytrý telefon Oppo Find X9 Ultra vynesli do stratosféry, odkud pořídil snímky Země. Bylo to z výšky přes 30 kilometrů. Let na balónu měl otestovat odolnost zařízení v extrémním mrazu a nízkém tlaku i kvalitu jeho fotoaparátu. Čas pro Vítoskop se tímto naplnil.

0: Vítáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Z Bikers Crown v Brně, slušelo by se říct, abyste nás snadněji našli, protože jsme skoro v půli toho našeho setkání, teda v půli, no v půli vysílání živého, no potom to budeme ještě nějakou chvilku balit, takže spousta času na teplé slovo vlídne k tomu koláček a kávu tady ještě bude, ale teď mobilní studio běží, v něm je spolu se mnou Luboš. Luboši, pěkný odpoledne.
2: Ahoj, zdravím Píťáky.
1: Pověz mi, Luboši, jak seš na tom ty s motorkama?
2: No, tak já myslím, že celkem dobře, sice teďka mi začala zlubit potvora jedna, je to teda Ducatka Multistrada 1260 a něco se s ním přihodilo, budu mě to kamož spravovat, takže teďka nevím. No.
1: Takže teďka nevíš, ale motorkář teda seš?
2: To a z toho důvodu víceméně a taky ze zdravotních, nejedu s lukama dneska do Albánie, tím pádem je zdravím tímto,
1: ano.
2: Ať se jim cesta vydaří a kolama dolů, ať není žádná nepříjemnost. A chtěl bych teda, jestli můžu, tak nechat zahrát písničku jim a manželce, Věrce, od AC/DC, Highway to Hell, za všechno vlastně, co pro mě teďka poslední dobou dělá skrz moje zdravotní problémy.
1: Dobře, dobře, dáme Highway to Hell. Věrka taky motorkaří?
2: Jenom jako baťužek.
1: A naklání se správně?
2: Jo, a bouchá mě do helmy.
1: To oni dělají takhle, no.
2: To teda hodně často. Ať už mě přes rameno, z pravé, z levé strany, je to jedno.
1: Jo.
2: Ať nejezdí moc rychle a takový nesmysl.
1: Jo, takhle, já myslím při brzdění. Jako,
2: no, to taky.
1: No, to je taková jako pěkná kratochvíle v těch partnerských vztazích, že jo, takhle. Dobře, no tak Věrku zdravíme, kluky do Albánie, taky tobě přeju brzké uzdravení, ať si to užiješ třeba na nějakým příštím výletu, protože tam je krásně.
2: Díky moc a ať se vám daří.

0: Born to Ride. Živě z Bikers Crown na Radio Beat.
1: Ano, vysíláme živě z Bikers Crown. Byťáci dorazili v hojném počtu, jak jsem říkal, aby se tak dělo. A teď si tady procházejí prodejnu a ještě zároveň se stihnou zastavit tady v mobilním studiu. To je případ Michala. Michale, pěkný odpoledne.
2: A pěkný odpoledne, ahoj, díky.
1: Ty jsi právě tady prošel kus prodejny, pak jsme se domluvili, že půjdeš na řadu a že zahrajeme tu muziku, kterou zahrajeme, já ji záměrně neprozrazu. A pak si vyrazil druhý kolo tady do té druhé půlky prodejny. Co scháníš, pověs mi.
2: Já nezháním nic konkrétního v tuhle chvíli, jako asi mám všechno, co potřebuju, ale samozřejmě se dívám, co je novýho, co takhle člověka zaujme a co by si třeba koupil někdy příště nebo do budoucna.
1: Hele, máme tady, vlastně jsem to nevyhlásil jako oficiální anketu, ale Luboš říkal Multistrádu, že jo, že máš. Tak co ty?
2: Já mám Virágio 11-stovku.
1: Takže ty jsi ten kožený typ.
2: Já jsem ten kožený typ, i když ne úplně, taky mám i nějaký nekožený hadry. Já s ním třeba v rifrích, když už na to přijde, v takových těch motorkářských pochopitelně s chráničema. Bez toho bych to nikomu nedoporučoval jezdit. A takže nemám jenom ty kožený hadry, ale bundy třeba mám kožený, to je jasné.
1: Jasně, jasně. No dobře, a co vejlety třeba? Tak z Luboše jsme se bavili tady v Albánii, jak to máš ty s těmi cestováním?
2: Čím dál hůř, kvůli sám sobě, teda musím se přiznat, protože vykládat, že třeba člověk nemá moc času, je jenom výmluva, když člověk něco chce, tak ten čas se na to najde. A je pravda, že poslední dobou už jezdím málo. Mnohem méně jsem jezdíval před lety, nebo když jsem začal jezdit, takže musím se napravit prostě.
1: Dobře, no tak budeme spolu v kontaktu, to jsem zjistil, jak se budeš napravovat. Dobře, co dáme za muziku a pro koho?
2: Tak trošku to sklidníme, dáme, jako ať už se jezdí na pohodu, tak nějakou pohodovou muziku, dáme Floydy, Comfortably Numb, klasiku prostě, která, já tam miluju to Gilmourovo solo na konci, to mám prostě rád, takže dáme trochu klidnějším. Bude určitě pro všechny motorkáře, ať opravdu ta jízda je co nejpohodovější, nejklidnější a ať si ho prostě užijí. A pak samozřejmě pro všechny, co to poslouchá. Já když jsem byl nedávno v konzervách, tak mě pak někteří lidi vyčetli, že jsem jako je nepozdravoval. Takže teď tak zdravím opravdu všechny, co poslouchají rádio.
1: Teď jsem čekal, že vytáhne z kapsy jako 16 km dlouhýho seznamu.
2: To by tak asi vypadalo, takže nebudu jmenovat všechny, a teď pánem ani nikoho, jmenuji prostě všechny, co poslouchají rádio Beat.
1: Dobře, je to pro ně, já ti děkuju.

0: Pražďáci na čtyřech kolech.
1: S dopravními informacemi zase chvilku z Prahy. Dálnice D1 od Prahy na Brno už před velkou bíteší se brzdí na 158. kilometru. Až do Brna je potom silný provoz a zdržení přes 15 minut pro osobní auta určitě. Dálnice D1 kolem Brna ve směru na Prahu mezi 200. a 191. kilometrem je 20-minutová kolona. Brno, Heršpická ulice, i tady je silný provoz, pravý pruh stojí kvůli havárce dvou osobních automobilů. Pak jsou tady dvě bouračky v Pardubicích. Jedna je v ulici Na Drážce, dvě osobní auta, a druhá v Pardubicích v boční ulici. I tady se srazila dvě osobní auta. A pak ještě Děčín. V Uhelné ulici stojí pravý pruh kvůli havárce osobního vozu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Zítra se zatáhne, očekává se občasný déšť nebo přehánky. Objeví se i bouřky, k večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat. Teploty by měly být podobné těm dnešním.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Oba české mužské páry na úvod dnešního programu turnaje pro Beach Tour Elite v Ostravě prohráli. Matyáš Javoronok s Jakubem Šépkou nestačili na Nizozemce De Grota a Van de Velteho. Ondřej Perušič po boku Jiřího Sedláka prohráli s francouzským párem Theo Rotar a Nogutierat. Zásah obytného domu v rumunském Galati ruským dronem vyvolal ostrou reakci českých politických špiček. Podle prezidenta Pavla je incident zcela nepřijatelný a vyžaduje silnou mezinárodní odpověď. Rusko podle něj musí pochopit, že si podobné útoky nenecháme líbit. K odsouzení agrese se přidal premiér Babiš i současná opozice, která volá po tvrdším postupu a posílení obrany. Britská společnost Rolls-Royce oznámila, že si vybrala společnost Škoda JS jako jednoho ze svých dvou dodavatelů klíčových jaderných komponent malých modulárních reaktorů. Týká se to stěžejních dodávek reaktoru, jeho vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu. Jde o první obchodní dohodu mezi oběma firmami týkající se přímo vývoje a výroby SMR. Evropská komise dala čínskému internetovému tržišti Temu pokutu 200 milionů eur v přepočtu zhruba 4 miliardy 900 milionů korun. Podle Bruselu platforma nedokázala dostatečně zabránit šíření nelegálního a potenciálně nebezpečného zboží, s kterým se mohou zákazníci v Evropské unii běžně setkávat. A je po zprávách, po nich si dál užívejte živé vysílání z Brna s Rádiem Beat.
0: Radio Beat. Classic rock.

0: Born to Ride. Živie z Bikers Crown na Rádiu Beat.
1: Je to tak, teď 11 minut po 13. hodině se hlásíme zase ze stejného místa, tedy v podstatě z takového prostředku prodejny, brněnské prodejny Bikers Crown, kde stojí naše mobilní studio, odkud se ozývají zvuky, tedy nejenom tady do mikrofonu, ale i tady v okolí mezi regály. Ono je to tady tak veliký a tak zacpaný, že nevím, odkud to jde, ale slyším tady hlasy, jak býtňáci procházejí a vybírají. Vlastíku, jak jsem tam ty tady, prošel jsi to?
2: No v podstatě jsem tady dneska poprvý, takže jsem to tady tak jenom prošel a zjišťoval, co kde mají a co by se mě popřípadě do budoucna hodilo.
1: Mm-hmm. Takže ty si, a jinak teda pěkný odpoledne ti přeju.
2: Jo, nápodobně všem byťákům, zdravím všechny byťáky z Brna.
1: To jsem přeskočil, jsi brněnský místní.
2: Z Brna, ano, z Brna jsem,
1: to takže je jsem místní. Já zatím teda jako ještě toho nemám tolik, abych mohl z toho vyvozovat důsledky nějaký, jo, nebo výsledky. Ale dělám si takhle na prodejnách Bikers Crown kontrolu, kdo je místní a kdo je z dovozu. A nutno říct, že Brňáci to tady skutečně vzali jako útokem a kdo tady dneska byl, tak je, když ne teda jako úplně z Brna, tak z velmi blízkého okolí. To v těch jiných prodejnách nebylo, tam se jako dojíždělo z větší dálky. Ty jak jsi na tom s motorkama?
2: No, v podstatě s jedním kamarádem už jsme motorky tak nějak dali bokem a soustředíme se hlavně na skútry, mm-hmm. takže jsme si oba dva pořídili Hondy Forzy 350 mm-hmm. a děláme výlety na Hondách.
1: A jak daleko? Tady v okolo,
2: no,
1: nebo?
2: Třeba teď jsme byli minulý týden, jsme byli v Maďarsku, Mošon Maďarovár, takže nějakých mm-hmm. 400-500 kilometrů najdeme. No a v létě nás čeká Polsko, Baltik, moři.
1: Hezky, pěkně, no vidíš.
2: Chceme tam projet prostě podél pobřeží, nafotit nějaký ty věci kolem vody a nějaký majáky u moře a tak dále.
1: Jasně, jasně. Na víkend teď nemáš nějaký vyložený
2: plán? Na víkend máme, zrovna zítra, když tak bych pozval nějaký byťáky z Brna, kdo by měli zájem. V 8 hodin zítra je Saras na Žuráni a vyrážíme do Radoště. Mm-hmm. Uvidíme, jaký by počasí, takže po případě vzít si nějaké oblečení do deště a tak dále.
1: Já ti přihodím taky ty, protože to tady vlastně, když sem přicházíš do brněnský prodejny, jak je tady obří banner s pozvánkou na Aero Bike Fest, což je vlastně nedaleko, relativně obrovská akce, kde i Bikers Crown je taky. Kluci mi tady říkali, že tady zůstali chlapi v Brně a hezčí polovičky odjeli právě tam, takže kdo se vypraví tam, tak je samozřejmě zván do Bikers Crownního stánku na kávu, pivo. Ale co je důležitý, to nesmíme zapomenout, je tam taková fotostěna, taková napůl beatová, napůl právě Bikers Crowní, kde se můžete vyfotit a ještě se ty fotky budou vyhodnocovat. A kdo vymyslí nějakou nejoriginálnější věc nebo nejvtipnější věc, myslím, že omezení to žádný nemá, teda krom dobrých mravů, tak z těchto fotek se bude vybírat a helma v hodnotě myslím, že 10 000 korun, XRC, Puresto Carbon se celkem hodí. Tak to je ta se pro ty, který míří tímhletím směrem, aby tahle informace neunikla z éteru. Zpátky k tobě a k tvýmu výběru muziky. To bylo zajímavé, co jsi mi tady říkal mimo éter, když jsme řešili nejdřív teda mouchy, jak je dostat z plega a potom, jak jsi to měl ty s tou muzikou. Tak pověs mi ten příběh takhle
2: no,
1: veřejně.
2: No tak v podstatě jsem to měl tak, že za doby socialismu mám příbuzný, nebo měl jsem příbuzný v Německu a vždycky, když jsem si vybral nějakou kapelu, kterou bych měl zájem, aby mě poslali desku, tak nakonec to skončilo tak, že jsem vždycky dostal status quo. Takže jsem k ním našel cestu a mám já rád.
1: Do dneška. Dobře, dáme status quo. Máš nějaký vzkaz pro někoho takhle ještě na poslední chvíli?
2: Pozdravit všechny byťáky a hlavně mýho kamaráda, s kterým všechny tady ty cesty spolu projíždíme a děláme, takže čau Pepi.
1: Jdeme na to, děkuju.
2: Díky.

0: Bajťáci, do sedel! Vysíláme živě z Bikers Crown na Radio Beat.
1: Je to tak, vysíláme živě z Bikers Crown. Já jsem tady uprostřed mobilním studiu, takže vlastně nemám úplně přehled o tom, co se děje tady venku na parkovišti, ale říkal jsem, že jak autáky, tak motorky se tam vejdou, ale mám v kapse mobil se sociálníma sítěma, už jste byli odhaleni, takže už vím, na čem jste přijeli. Viktore, pěkný odpoledne.
2: Ahoj.
1: Tak povězte mě, jak na vás je to i vidět takhle podle toho outfitu, jaký styl motorkaření vám asi nejvíc sedí, co máš doma všechno? Ty to máš
2: My
1: víc?
2: Tak jezdíme na pohodu, na těch nejlepších dvouválcích na světě, vzduchem chlazených.
1: Ano, dobře, nebudeš to rozvíjet někam dál.
2: Ne, můžeš ne, to každý propálit. Ví, že se to dělá 103 let.
1: Ano, dobře.
2: 123, promiň.
1: 123. No vidíš, tak já mám 125 letos výročí, no.
2: No jo, ale ty jsi tam měl 50 letou přetržku, že jo, to my nemáme.
1: A to vy přesně o těch Harleyů říkáte vždycky, tadyhle ten argument. Tak jak to máte vy kluci s motorkama, co se týče ježdění? Tady jsem dělal takový průzkum, kdo jede dál, jaký mají výlety a podobně. Co vy? Máte nějaký výlety zajímavý za sebou nebo před sebou v plánu?
2: No, letos ta sezóna zatím teprve začíná, takže bylo pár krátkých výletů, jako jestli si dáme 150 milí, tak je to tak všechno za odpoledne. Máme nějaký výlety v plánu, možná bude nějaká dovolená přes léto, přes prázdniny.
1: Takhle jako obecně, nemáš ještě konkrétní cíl?
2: Ne, no, nic konkrétního ještě není.
1: Já si dělám právě tady takový průzkum, jestli mě třeba někdo nenaladí na něco, co bych jako měl taky podstoupit v rámci toho cestování. Půjdeme k muzice, protože ty jsi říkal, že budeme hrát vlastně speciální věc pro speciálního člověka, je to tak?
2: Je to tak, chci nechat zahrát našemu výbornému kamarádovi Lukovi, který nemůže být tady s náma, ale musí sedět v konstrukci a chceme mu zahrát.
1: Dáme tu Born to be Wild, jsme říkali, ale tu speciální Wild, od Ozzyho a Miss Piggy.
2: Tak, protože to není úplně neznámá písnička, tak jsme se dohodli, že to bude cover od Ozzyho.
1: Ano, ano. Tak jdeme na ní, hele. Kluci, ať se vám krásně jezdí.
2: Díky moc.
1: A mějte se hezky.
3: Kami! Miss Piggy, welcome!
4: Ozzy Osbourne? Boy, did I open the wrong door. I'm sorry to bother you.
3: Oh, Miss Piggy, you're not bothering me at all. Stick around, we're gonna rock!
4: Ozzy, chill.
3: Just stick around, babe. We're gonna rock the place down. Come on!
4: Oh, you're going to sing to me?
3: Yeah, me.

0: Ozzy, get off the floor! Ozzy!
1: Give me a kiss. No! Radio Beat.

to ride. Šivijas Bikers Crown na Radio Beat.

0: Baťáci, kdo sedel? Vysíláme živě z Baker's Crown na rádiu Beat.
1: Ano, teda na druhou stranu je potřeba si říct, že tak trošku jakože jdeme do finále, jo? Protože když se podíváte na hodinky, je tam teď 13.41, to znamená, že nám zbývá nějaký čas na to, abychom vysílali dál z brněnské prodejny Biker's Crown. Zároveň ale je toho času výrazně méně, než bylo ve 12, když jsme se ozvali poprvé z našeho mobilního studia. Tady býťáci všichni, kteří za námi míří, nebo třeba nás teď zachytili se, teda jsou tady nedaleko brněnské prodejny Biker's Crown, tak to ještě zvládnou, ještě můžeme klidně směle zvát sem k nám, aby se porozhledli po prodejně, aby si tady případně něco vybrali, ať už teda na sebe, nebo pro sebe, nebo hudebního. To všechno se tady zvládá. Navíc, kdo nás poslouchal, když jsme z Brna vysílali naposledy živě, to bylo z brněnského výstaviště, z motosalonu, tak si musí, nebo může pamatovat, jak jsme tam dělali s Lukášem testy airbagových vest a Lukáš ten je doma tady, takže kdybyste chtěli nějaké doplňující informace třeba na tohle téma, myslím si, že to je celkem možnost, jak to můžete spojit celé dohromady příjemné s užitečným. Dozvědět se tady víc informací o tom, jak to vypadá s tou expozicí Biker's Crown na Eurobike Festu, o které jsme mluvili před malou chvílí. A možná zopáknu, že celý ten víkend, když tam dorazíte, tak máte možnost zapojit se do fotosoutěže a vyhrát v helmu v hodnotě asi 10 000 korun, tu, kterou i třeba na netu můžete najít jako XRC Furezo Carbon, což jsem odbočil a vrátím se tady teď zpátky přes Eurobike Fest sem k nám do té brněnské prodejny, kde stojím teď u mobilního studia, tady na mě mrká Gábina takhle přes mikrofon, která se nás tak jakože plachej. My jsme se tu bavili, Gábina, že je zpěvačka, celý život hraje, zpívá jako správný introvert, ale nemluví, takže jenom pokyvuje hlavou a usmívá se. Nicméně muziku tu tady vybrala, tak snad mi budete věřit, že tady je, protože tamhle jste ještě couvla, jo, abych jí náhodou ten mikrofon nezapnul, ale říkala Gábina, že Nickelback. Tak Gábino, Nickelback v pořádku, Rockstar jsem našel, jdeme na ní, jo?

0: Born to ride. Živies Bikers Crown na Radio Beat.
1: Je to tak, Živies Bikers Crown teď ve 13.51, teď už opravdu ve finále toho našeho povídání si tady v Brně, v brněnské prodejně Bikers Crown s Mírou, kterýho zdravím tady u mikrofonu, jakožto strůjce celého tohohle nápadu.
2: Ahoj.
1: Ano, před půl rokem, nebo kdy jsme se potkali a řekli jsme si, hele, tohle není vůbec blbý nápad, budeme za sebou takhle jezdit navzájem. Takže Míra za Bikers Crown. Míro, jak ty seš na tom letos ze sezonou? Minule jsme se bavili, že ještě jako úplně ne, a teď už je poměrně vedro, tak už no, jsi vyjel?
2: Já si myslím, že už rozjetý úplně naplno.
1: Jo?
2: Jo, že prostě, samozřejmě, pokud to stíhám pracovně, tak vyrazím. Ano. Jo, a jinak se snažím, aby nám ta, nebo ty prodejny, těch 13 prodejen nějak maximálně fungovalo.
1: Ano, ano, a funguje. Já jsem byl nedávno v Praze se podívat, tam jsem to prošel celý od zhora dolů. Teď mám za sebou Brno a před sebou máme, a možná bychom se mohli propálit, ne? Kde se uvidíme příště?
2: 26.6. přijeďte všichni do Písku, ano, bude to velký.
1: Ano, ano, budeme tam. Tam bych mohl jít taky na motorce. Když vymyslím, komu svěřím tadyhle tu mašinu a být tam dovesti autem, tak to jsem sám zvědavý.
2: No ne, jestli přijedeš na motorce, tak ani nejezdí. Jako.
1: Dobře, tak v tom případě 26. Míra živě z Písku, bude tam sám. Tak ty se odsud chystáš teďko domů na odpočinek, nebo jedeš zkontrolovat výsadek 2 na Eurobike Fest? Jak to tam?
2: Mám volný víkend.
1: Máš volný víkend. Takže je necháš bez dozoru, kolegy.
2: No. Mám kolegyni, která dozoruje.
1: Aha, to je hezký, to je hezký. A posílá teda nějaký jako ne, reporty, jako... co už se tam odehrálo, nebo nemáš přehled, nebo to bojáš? Večer ti to pošle, co už tam spáchali někde na Eurobike Festu.
2: No, já doufám, že všechno jako je v pořádku a že to tam je skvělý, jo, protože volal jsem tam a byli nadšený, určitě tam spousta lidí, spousta motorkářů i býťáků, přijdou se fotit, vyhrát krásnou cenu, takže tímto ještě jednou všechny zvu a moc se netěšíme.
1: Já jsem zvědavej, jak to dopadne a tímto tady vyzývám, neskuli navádím býťáky k tomu, aby na Eurobike Festu došli do toho vašeho stánku, protože ve chvíli, kdy řekne, že tam je fotostěna a že nejvtipnější či nejkreativnější snímek jako vítězí, no tak v tu chvíli to samozřejmě jako ve mně a mých kamarádech vzbuzuje jako spoustu nápadů, který by se dali jako udělat. Některý jsou až za hranicí jako slušného chování, tak to jsem zvědavý, jestli ty vystavíte, nebo jestli tam k ním dojde.
2: To asi tak úplně neprojde, ano, jo, ano. To nějak jako v rámci nějakého
1: takže kolegyně má bičík a když někdo to taky dostane.
2: Jasně, buďte jako drsní, buďte veselí, buďte tak, jak to cítíte. Jo, pojďte se vyfotit a pojďte podpořit Bikers Crown a samozřejmě Radio Beat.
1: Jsem na ty fotky zvědav. Hele, tobě moc děkuju. Ty jsi říkal, že dáme Vavky Viktora Dyka, tak
2: rád bych,
1: dáme.
2: Zrovna ta písnička se mě líbí, Zloděj počestní, tak bych poslal všem do Bikers Crown, všichni, co tam dneska jsou v práci, co budou o víkendu, bude hezky. Ať se jim daří, ať to zvládnou a ať rosteme.
1: Dobře, dobře. A my se uvidíme za měsíc v Písku.
2: Jasný, díky. Ahoj.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D10 na 46. kilometru od Prahy na Turnov je to na konci kolem Mladé Boleslavy. Pozor, leží tam kus tekutého betonu přímo na dálnici. D1 kolem Brna směrem na Prahu 200 až 191. kilometr, zdržení minimálně 25 minut pro osobní auta. Hustý provoz je na D1 i před Brnem ve směru od Prahy. Štrůdl začíná u 9 křížů. Na Vsetíně v Luční ulici se srazila dvě osobní auta. Na Novojičínsku ve Fulne v Hranické ulici také řeší bouračku dvou osobáků a dvě osobní auta se srazila i v ulici pod Drinopolem v Praze na Kajetánce. A ještě Brno, Jemelkova ulice, hořelo tam auto, zasahovaly tam všechny složky integrovaného záchranného systému. Buďte tam stále opatrní. Vývodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně jasno nebo skoro jasno. Maximální teploty dosáhnou 26, v Čechách místy až 28 stupňů. Zítra se zatáhne, očekává se občasný déšť nebo přehánky, objeví se i bouřky. K večeru bude od severu srážek i oblačnosti ubývat, teploty by měly být podobné těm dnešním.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Zástupce mistrovské Slavie ovládl anketu o nejlepšího hráče měsíce v první fotbalové lize. Za květen zvítězil reprezentační obránce Štěpán Chaloupek. Mezi trenéry zopakoval vítězství za duben kouč David Horeš z Hradce Králové. Pro oba jde o druhé takové ocenění v tomto ročníku. Výsledky dnes v tiskové zprávě zveřejnila Ligová fotbalová asociace, která anketu pořádá. Poskytovatele adiktologických služeb vyhlásí od pondělí 1. června výstražnou stávku O nás bez nás. Protestovat budou proti přesunu protidrogové politiky z úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví. Protestem služby klientům omezit nechtějí. Upozorňují ale na hrozící rozklad péče a kritizují, že s nimi vláda změnu předem nekonzultovala. Místo jednokolejné lokální trati začíná stavba dvoukolejné elektrifikované železnice. Mezi Prahou a Kladnem má být díky tomu rychlejší a pohodlnější cestování. Železničáři si od stavby slibují zkrácení cesty mezi metropolí a největším středočeským městem o několik minut. Přímější trať má umožnit vlaku jízdu rychlostí až 145 km za hodinu. Na pláži dánského ostrova Anholt zahájí o víkendu experti pitvu velryby Timiho. Mršina tam leží v mělké vodě skoro 2 týdny. Hrozí nebezpečí, že tělo nafouknuté hnilobnými plyny exploduje. Vzduchem by pak prý mohly létat i několika kilogramové kusy masa. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků. Na rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Man, tedy Rock and Roll Dream, tak to byla píseň z roku 2008 z Black Eyes, z desky, kde zpíval Brian Johnson. Ta první, která tady zněla, tak ta byla ze 79. Highway to Hell a byly to celý AC/DC. Bon Scott a Highway to Hell, to bylo to, co nám tady otevřelo dnešní tupláky, píseň, která vlastně svým obsahem vytyčila i celou tu dráhu Bona Scotta, dalo by se to tak klidně říct, protože tahle ta dálnice do pekla, ta silnice do pekla, tak to byla přezdívka pro Canning Highway v Austrálii. A je to silnice, která vede od místa ve Fremantle, kde Bon Scott žil, a končí u jednoho takového baru. Ten bar se jmenoval Raffles a bylo to v 70. letech takový rock'n'rollový doupě. A vlastně tam sjížděli se tam hodně takový ty parťáci Bona Scotta, s kterými dokázal pařit klidně i celý týden od rána do večera, celý noci tam prohýřil, a ta highway se vlastně jmenovala tou cestou do pekel, protože mnoho jich na té cestě taky nepřežilo. Zřejmě nejezdili úplně v tom nejstřízlivějším stavu, a celkově tam prostě byla taková křižovatka, která byla hodně nebezpečná, a tak tam bylo hned několik pomníčků. No a vlastně to celý vytyčilo i to, jakým způsobem Bon Scott nakonec dopadl. To všichni víme. To byly AC/DC, připomínka tedy jejich tvorby na úvod dnešních tupláků na beatu. Dnes máme pátek 29. května, já jsem Ota Semana, přeji vám příjemný poslech. Pouštím The Who, Magic Bus bude první kousek, který si od nich dáme, což je připomínka 68. roku, píseň o chlápkovi, který si prostě chce koupit autobus, aby s ním, který myslím tím ten autobus, kterým jezdí každý den za svojí přítelkyní. Ale asi si nenašel správného parťáka na tu koupi, protože ten řidič mu ho prostě prodat nechce. Jo? Takže to je ta první, a Happy Jack, dost ujetá píseň, ta nás čeká jako druhá. Je to připomínka jejich tvorby už z roku 66. Tady jsou The Who na beatu v tuplácích.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně zase.

0: tohle byli The Who a jejich Happy Jack. Ta píseň je docela specifická v tom, že asi všichni víte, že videoklipy jako takové tak našly cestu k posluchačům a tím pádem vlastně potažmo i divákům až někdy na přelomu 70. 80. let, hlavně pak boom s příchodem MTV na začátku 80. v té první polovině. Ale videoklipy jako takové, to nikdo nevěděl, co to je, ale v 66. dostali The Who nabídku točit televizní seriál v takovým tom podobným duchu, jako měli kdysi Monkees. No a pro tu pilotní epizodu kapela točila vlastně videoklip, byť tehdy nikdo nevěděl, že to je videoklip, takže vlastně předstihli celou tu plejádu rockových hvězd v té době. V tom klipu se tenkrát objevili všichni jako zločinci, lupiči, kteří se pokoušejí vyloupit trezor, ale jejich pozornost nakonec upoutal dort, který tam leží na stole, a oni se The Who v tom videoklipu začnou tím dortem prostě bitvu, dortovou bitvu, no, házejí po sobě kusy toho dortu, celý se zapatlají, nakonec tam vtrhne policajt a ten je všichni jim vyžene. Takže vlastně je to takový docela zvláštní příhoda s tím, že vznikl videoklip v době, kdy videoklipy ještě vůbec neexistovaly. Takže to byli The Who a před námi je domácí interpret, to bude tentokrát Vladimír Mišík se skupinou ETC. Umlkli stroje bude první, kterou si dáme, a Pochod adolescentů je druhá píseň, kterou od Vladimíra Mišíka uslyšíme.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

Na písni Nothing Else Matters se podíleli vlastně Lars Ulrich, Kirk Hammett a James Hetfield prý společnými silami. A co se týče jeho obsahu, tak vlastně tvrdí, že původně měla být vlastně o nějaké ženě, která byla blízká, nevím, jestli všem třem najednou, ale někomu z nich určitě. A nakonec ale ve finále úplně zapomněli, která ženská to byla, a říkali, že tu písničku tedy věnovali pak všem fanouškům. A to

0: Znamená, že bude i pro vás býťáky na Tank L Smothers jako první od Metallica. No a je to připomínka roku 1991. Ta druhá, tam je zajímavý příběh, protože je to příběh Waylona Jenningse, což je countryový zpěvák, kámoš Jamesa Hetfielda, ten mu vyprávěl, že byl na dovolené na Jamajce, tam seděl na baru a strašně dlouho na něj nějaký místní chlápek civil zíral, až nakonec došlo k nějaký hádce, strkanici a podobně, protože to bylo Waylonovi hodně nepříjemný. No a ve finále ale zjistil, že ten Jamajčan je prostě jenom totálně zhulený, nebo možná ještě něco jiného, ale každopádně vůbec nevěděl, že na něj zírá. Prostě zíral někam, ale v tu chvíli tím směrem zrovna byl tenhle ten chlápek. Takže všechno se vysvětlilo a nakonec díky tomuhle příběhu vznikla píseň Wasting My Hate.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Někdy je cílová rovinka tupláku delší, někdy kratší. Dnes to bude tedy ta první verze, ta delší, protože to, tu pro vás mám nejdřív Going to California od Led Zeppelin. To je tak nějak normálka, asi 3,5 minuty. Ale pak bezmála 11-minutová In My Time of Dying. Takže Led Zeppelin a závěr dnešních tupláků.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Leč ti.
0: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
2: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
2: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
3: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer.

0: Tak to byly Led Zeppelin na závěr dnešních tupláků na Beatu. Za chvíli tu budou zprávy, přinese je Pepa Labus. Dáme si pak svíty, taky něco od Paula McCartneyho či třeba Jirky Schillingera.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na D1 se ve směru na Ostravu tvoří kolona vozidel mezi 343. až 347. kilometrem. Tady to je zpráva z Národního dopravně informačního centra. V Havlíčkově ulici v Bruntálu vyšetřují dopravní nehodu autobusu s dodávkou. Je tam silný provoz, takže se dobržďuje a tvoří se tam kolony. Lomská ulice v Litvínově, tady dávejte pozor, protože tam prý pobíhá pes po vozovce. Na D8 na 4. kilometru ve směru na Prahu stojí odstavené porouchané vozidlo a v ulici pod Drinopolem v Praze vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Býťáci, jezděte bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS pomlčka Ponky. Luxusní dílenské stoly. Všechny ponky skladem i hned k odběru. RS pomlčka Ponky.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru dojde od severu k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Jiřím Sedlákem prohráli na turnaji Beach Pro Tour Elite v Ostravě s Francouzi Thém Rotarem a Arnaudem Gauthierem ratem 24-26-17-21. V druhém zápase utrpěli první porážku a o postup do playoff musí ještě bojovat. Markéta Svozilová a Maria Sára Štochlová podlehli Španělkám Sofii Izoskvizové a Taně Morenové 15-21-21-13-10-15 a Farálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích vypadly po třech porážkách ve skupině. Práce soudce Jana Šota na písemném znění rozsudku v kauze Čapí hnízdo je po pouhých 14 dnech u konce. V dokumentu popsal, proč odsoudil za dotační podvod bývalou manažerku Agrofertu a současnou europoslankyni Janu Naděvou k podmínce a peněžitému trestu 500 000 korun. V Možděnicích na Chrudimsku, které jsou součástí obce Vysočina, dnes ráno hořel bytový dům se sociálními službami. Obec evakuovala 17 lidí před příjezdem hasičů. Příčina požáru je v šetření, řekl to mluvčí krajských hasičů Lukáš Žejdlík. Nikdo nebyl zraněn. Rusko v posledních měsících zvýšilo snahu o ovlivnění arménských parlamentních voleb, které se budou konat 7. června. Podle západních zpravodajských služeb se Kreml obává, že by znovu zvolení tamního premiéra Pašiniana mohlo bývalou Sovětskou republiku nezvratně posunout ke globálnímu západu. Pašiniana předvolební průzkumy označují za jasného favorita. A je po zprávách, po nich si poslechněte svít na Rádiu Beat.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rokové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: Jiří Schellinger, čas. Tohle je to, co doznělo teď 22, no vlastně už 23 minut po 15. hodině. Dnes máme pátek 29. května, já jsem Ota Seman a přeji vám příjemný poslech, příjemné páteční odpoledne. Připomínám, že se budu během toho dnešního odpoledne věnovat pozvánkám. Je fakt, že Standa z Brna to jako nebyl schopen odbavovat, vejvoďák něco odbavil, ale neměl na to dost času, takže pozvánek je tady dost. Můžete samozřejmě posílat i nadále. Já se k tomu za chvíli dostanu, abych vám řekl, jakým způsobem posílat. Ideální je samozřejmě býťácká aplikace, kterou využíváte nejenom na pozvánky, ale pochopitelně zejména na dopravu, což se podařilo před chvílí býťákovi Ondrovi, to si poslechněte.
1: Ahoj, tady Ondra, silnice 35, vesnice Úlibice, silný provoz, totálně zasekaný kruhovej objezd, ať už jedete od Jičína nebo od konce Chlumí, je to úplně jedno, stojí to ve všech směrech, dojíždí se do kolony, tak se na to připravte, zapněte si klimatizaci, šťastnou cestu a dobře dojďte, ahoj.
0: Jak jsem říkal, k pozvánkám se dostanu za chvíli, doprava byla teď taky jasná, dáme si muziku a potom tedy už budeme zvát na nějaký ten živej koncert na Big Beaty. Tady jsou Police.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tolik tedy Jimi Hendrix, právě teď dozněla jeho Voodoo Child a já jsem říkal, že se budu věnovat těm pozvánkám, tak pojďme si říct zejména to, že pozvánky během toho pátečního odpoledne můžete posílat sem do studia, buď SMS-kami na 720-001-222, nebo mailem na studio@radiobeat.cz a k té beatácký apce, tam je to celkem jasný, buď to můžete napsat, anebo přímo na mluvu.

0: mluvit, což vlastně funguje naprosto perfektně. Třeba jedna taková je tady na kapelu Brutus do Mariánských Lázní, to si poslechněte, takhle se to dá namluvit a odeslat.
1: Zdravíme byťáky z Mariánských Lázní. Zítra od 19.30 na nádvoří domu Chopin zahraje legendární kapela Brutus. Všechny vás srdečně zveme, buřty pivo a pořádnej rock'n'roll. Takže zítra od 7:30 se na vás těšíme. Čágo, David.
0: To by šlo, buřty, pivo a hlavně žádnou nenávist. Pozvánka na The Shower Rock'n'Roll Revival zítra 35. od 19.30 na Klatovské hůrce. Tak i tam buďte včas, posílal Pepa. Jak říkám, pište a nebo namlouvejte pozvánky i nadále, já se jim budu věnovat, jsem tady dneska až do 19. Tak myslím, že toho odbavíme docela dost.

Tohle byly Oči, kapela, tady kousek přes kopec ze Žižkova, naši kámoši The River Nows a jejich pecka, která právě teď na beatu dozněla. Máme kolik, no, koukám, 3:45. Pojďme na nějakou pozvánku. Tahle je docela zajímavá, že není Big Beatová. Celý pátý květnový víkend prý bude patřit v Hodoníně házenkářské baráži žen o MOL ligu. Ve sportovní hale Teza Hodonín se tak představí domácí lvice z klubu handbal Hodonín, účastník MOL ligy a dále vítěz první české ligy, první jezdce Bohumín 98 a vítěz první slovenské ligy AHT HC Tatran Stupava. Dnes od 18 hodin prý bude hrát Hodonín se Stupavou, v sobotu 30. května bude od 18 hodin k vidění duel Stupavy s Bohumínem, v neděli 31. se baráž zakončí soubojem domácího Hodonína s Bohumínem se začátkem v 16 hodin s tím, že na tento zápas bude pro fanoušky vstup zdarma. Mám to tu s vykřičníkem, hele, tak to asi platí. Ne, je to směroplatný. Jen vítěz tohoto tria bude hrát od nové sezóny MOL ligu. Takže je o co hrát a píše mi to tady Bíťák Josef z Hodonína, představte si to, tak tam můžete vyrazit tentokrát ne za kulturou, ale za sportem. A jestli si k tomu uděláte i nějakou kulturu, to už je vlastně na vás. Pozvánky posílejte a pouštím Stony.

0: bychom měli Halliday a Scorpions. Krásný víkend před námi, tak pokud někam cestujete, nenechte si ho zkazit a hlavně si ho sami neskažte tím, že byste třeba někde způsobili nějaký ten karambol nebo se do něj přimotali, buďte radši hodně opatrný, na dopravu se podíváme za chvíli. Třeba kdy Matáskovi jedou do Zlína, to všechno vím, že jo, to je jasný. Tady se člověk doví úplně všechno v tom rádiu, jo, takže nic se neutají. Za chvíli zprávy s Pepou Lábusem, ten nám taky nic tajit nebude a pak si dáme Bon Jovi, Keta Stevense a nebo The Clash. Zkrátka muziky bude v příští hodině taky dost, teď ta doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Žebětínská ulice v Brně je blokovaná dopravní nehodou dvou osobáků. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Na D1 195. kilometr ve směru na Brno je teď momentálně částečně blokován po dopravní nehodě osobáku s nákladňákem. Na 56. se taky bouralo, tady je to 40. kilometr trasy Místek Přívoz. Je to vlastně už v Ostravě, dva osobáky v sobě. Teď se tam dobržďuje. Na D46 na 14. kilometru trasy Vyškov Olomouc, počítejte z dopravní nehodou osobáku s nákladňákem. No a na D10, na 10. kilometru na výjezdu z Prahy, od Prahy na Turnov, dávejte pozor, protože je tam na vozovce roztrhaná pneumatika. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeji Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru dojde od severu k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Spartianské fotbalistky po 7 letech a celkem po 11. získali český pohár. Ve finále v Radotíně porazili Slavii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Utkání skončilo bez branek. Spartianky už dřív získali také ligový mistrovský titul a vítězstvím v poháru završili double. Poslanec za motoristy a bývalý velvyslanec Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Učinil tak notářským zápisem. Nyní zamíří do Švýcarska. Od června bude vedoucím stálé mise v Ženevě při OSN. Ve sněmovně by ho podle volebního serveru mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Zástupci České republiky a Španělska odhalili v Madridu pomník Františka Suchého, který jako ředitel strašnického krematoria ukrýval popel obětí nacismu a komunismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi jinými ukryl i ostatky několika Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradičko u Prahy.
2: Postřehy z mistrovství světa v ledním hokeji.
1: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vládne po čtvrtfinále produktivitě mistrovství světa o bod před Kanaděnem McQueenem Celebrinem a Kajenem Denisem Malginem. Andrighetto si v 8 zápasech připsal 13 bodů za 4 branky a 9 asistencí, díky kterým se dělí o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaděnem Sidneym Crosbym. Celebrini má na kontě 6 gólů a stejný počet přihrávek. Malgin skoroval 4x a u 8 branek asistoval. Trenéra hokejové reprezentace Radima Rulíka čeká krátce po mistrovství světa plánovaná operace kolena. Pak už se začne připravovat na nové angažmá v extraligovém Kladně. Řekl to novinářům po návratu reprezentace ze šampionátu.
3: A tady sledujeme naprosto precizní práci. Výborná souhra, skvělé zpracování, naprosto čisté provedení a zakončení. Tohle bude velké.
4: A je to. Vaše pergola na míru je hotová. Prémiové pergoly Pergolas. www.pergolas.cz

London Calling, tohle byly The Clash. No, takhle, mě Londýn nevolá, ale píšou mi různě býťáci a píšou tady různý pozvánky. Třeba takový Aleš, ten napsal, ahoj býťáci, rád bych vás pozval na akci, která se koná v pátek, což teda je dneska, že jo, 29.5. v tábořišti Pikovice. Hrát bude rocková skupina Trafo a začínají v 19 hodin. Připravené je skvělé pivo, občerstvení, výborná nálada, to k tomu samozřejmě patří. Tak si to přijďte užít, píše tedy Aleš. Další pozvánky, můžeme se podívat třeba na to, že jste zváni na rockový víkend do klubu Rusty Nail v Brně. Dneska v pátek zahrají po pracovní době a RCV8. V sobotu pak Spektrum s instrumentálními verzemi legendárních rockových hitů. Začínají vždycky ve 20 hodin, takže si máte přijít užít pořádnou dávku živé muziky. Oni se tam na vás těší, píše Jirka z Rusty Nail. Já bych jenom dodal, že 720-001-222 je číslo SMS brány, na kterou můžete posílat další pozvánky, maily na studio@radiobeat.cz a býťácká apka je taky otevřena všem těm pozvánkám, ať už písemného, případně i zvukového charakteru. Je to na vás, býťáci. Jakou cestou to sem pošlete, to nechám na vás. Jenom upozorňuji, neposílat odkazy na web, na sociální sítě, nebo já nevím, posílat nějaký plakáty. Není úplně často tady zpracovávat a nějak z toho tahat ještě, co se koná, kde se to koná, kdy se to koná. Což jsou ty základní věci, které by měla každá pozvánka obsahovat, takže to prostě sepište do dvou, maximálně tří vět, je to jednoduchý, co se koná, kde se to koná, kdy se to koná, hotovo. A tímhle způsobem to sem dopravte do studia na všechny ty údaje, které jsem tady dával. Michal Prokop, poprvé a naposledy, já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech.

Kapela Small Faces a jejich velký hit, vlastně největší hit, který vydali v Americe. V Anglii byli samozřejmě mnohem populárnější, ale tahle věc ta chytila mládež i v té Americe. Ichiko Park se jmenoval tenhle single, který, a teď si to představte, vznikl v roce 67 a jenom tak letmo, hele, v tom textu najdete třeba verš typu co jsi tam dělal, zhulil jsem se. Celý to bylo o tom, že vlastně Steve Marriott a Ronnie Lane, který tuhle píseň napsali, taky psali o tom, že zdrhají ze školy, jako záškoláci klasicky, že se na tu školu vykašlali a šli si posedět do parku, jo? A tam byli hodně vysoko. No, celý to vlastně zavánělo hodně, řekněme, používáním trávy a oni se snažili potom v těch rozhovorech, který k tomu museli dávat, pochopitelně, tak vysvětlovat, že to tak

vůbec nebylo, že šlo o opojení z té svobody, z lehce nabitý svobody, protože škola pro ně byla, řekněme, symbolem nesvobody, zatímco když zdrhli do parku a mohli tam jen tak sedět a dýchat ten čerstvý vzduch, tak že je to opájelo, jo, tak můžeme tomu věřit, můžeme si o tom myslet, co chceme, ale to je asi jak to jediné, co s tím můžeme dělat. Každopádně v roce 67 tuhletu hitovku nahráli, naspívali a pustili do éteru a do dneška, jo, když se podíváte na kalendář, máme 2026, 29. května, tak do dneška je tahle ta pecka velmi dobře poslouchatelná. Dali jsme si ji i teď tady na beatu. To byly Small Faces a jejich Ichiku Park.

Tak, lehká ukázka živánku z tvorby Pink Floyd Great Day for Freedom. To byla věc, která právě teď dozněla. No, pojďme se podívat na další pozvánky. Jste zváni dnes v 19 hodin na muziku, bude tam vzpomínkový musilku, tak pozor, na musilku, bude tam vzpomínkový koncert na brněnského publicistu a big beatového historika Jiřího Done Smíkala. Hrají Milan Kasub a His Rock and Roll Pupils Bernecht Beat the Seniors. Uvádí Petr Gracias, no a vstupné je prej dobrovolný, takže to můžete potom dát, kolik chcete. Milí býťáci, chtěli bychom vás pozvat dnes na 12. sportovní slavnosti města Mělník, spojené s otevíračkou bazénové sezóny, kde večer zahrají kapely Blues Rock, Cannonade a Baťa a Kalábův Něžný Beat. Zdraví Robík, plavky prej sebou. V mosteckém Rokáči Vinohrady dnes večer vystoupí ex-Arakain Ruda Rožďalovský, ale jinak než ho znáte. Bude hrát se svojí novou kapelou, zahrají vlastní folkrockové skladby i pár převzatých věcí. Na koncert zve Vašek a Mostecký hudební spolek. Připomenu 720 001 222 je SMS brána, maily studio@radiobeat.cz, býťácká apka tu máte v mobilech, takže můžete pozvánky další posílat přímo sem do studia. Tady jsou BSP, Holka, Čapni, Draka.

0: No tak co ti řekl?
1: Blbý je to. Hele, čti.
0: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
1: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
0: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
1: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Už dnes večer od 7.

0: Oni to ty Skotové tak nějak docela umí. Dream On, tohle byli Nazaret a nás čeká doprava, zprávy s Pepou Lábusem a Iron Maiden. Maideni tu budou hned na úvod příští hodiny, ale dáme si třeba taky o tu Petřinu. Takže z muziky dobrý, dostanu se dalším pozvánkám, teď tedy na ty silnice.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Přes apku mi napsal Bíťák Jirka, trošku ironicky, ahoj Bíťáci, Radlická, od Stodůle ke Smíchovu v pohodě za hodinu. Pokud to jde, tak zkuste jet radši jinudy. To píše tedy Jirka a já se tak nějak jako přidávám s tím, s tou radou, i když ono jinudy, ono to bude asi zasekaný úplně všude. V Žebětínské ulici v Brně havarovala dvě osobní vozidla, na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozor, také v Chlumecké ulici v Praze, tady jsou to dva osobáky v sobě na D0C, na Velkém pražském okruhu, 23. kilometr, trasa Ruzině-Modletice, opět dva osobáky v sobě. Dlouhá ulice ve Slušovicích na Zlínsku, pozor, tady je nějaký pes pobíhající po vozovce, D55, 26. kilometr trasy Napajedla Hulín, tady stojí odstavený auták a vytekl mu olej na vozovku, takže tam zasahují hasiči. No a na Santýnyho ulici ve Žďáru nad Sázavou havarovala dvě osobní vozidla. Víťáci, jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezké odpoledne vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami. Postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru dojde od severu k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Marie Bousková do premiérového osmifinále Roland Garros neprošla. S nasazenou osmičkou ruskou Mirou Andrejevovou prohrála 4-6, 2-6. Čtyřnásobná šampionka Iga Świątecová z Polska v Paříži v třetím kole porazila 2x6-4 krajanku Magdaleny Neteovou. Víkend přinese změnu charakteru počasí. Slunečno a sucho poslední dní nahradí víc oblačnosti a přibude srážek. Od zítřka do pondělí by mělo napršet na většině území od 5 do 20 mm. V Čechách lokálně až 50 mm. Vzhledem k tomu, že srážky přijdou v podobě přeháněk a bouřek, ale budou úhrny velmi rozdílné. Poslanci zatím nerozhodli o přesunu části pravomocí spojených s pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí z obcí na úřady práce. Opozice s návrhem koalice nesouhlasí. Podle ní totiž vládní koalice odebírá kompetence obcím a přenáší je na přetížené úřady práce. Sněmovna dnes návrh nestihla projednat a přerušila jednání o něm do 3. června ráno. V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou, měl negativní výsledky dvou testů. Dnes to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace. Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu, včetně 223 podezřelých úmrtí. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si poslechněte Iron Maiden. Na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

neodeslaných dopisů, možná jste to ani nezaregistrovali, ale ten týden se nám opět nachýlil ke svému konci a máme před sebou celý víkend. V pátečním odpoledni, teď 12 minut po 17. hodině, už si myslím, že můžu klidně říct to, co celý týden tady sleduju ohledně naší býťácké ankety týkající se půlnočních Alp, že velkým favoritem a pravděpodobným vítězem toho tento týden v téhleté anketě je kapela Progress 2 Ampí a deska Tulák po hvězdách. To je ta, která pravděpodobně půjde v úterý do vysílání, pokud se něco nezlomí ve vás a nějak nezaberete trošku jiným směrem. Protože vy ovlivňujete tuhle anketu svými hlasy. 495 hlasů mají Progress s Tulákem po hvězdách a jak se na to dívám, tak o nějakých 150 hlasů míň má Greta Van Fleet Anthem of the Peaceful Army. Tak tyhle dvě desky, takhle kdyby to teď skončilo, tak jdou do vysílání. Jak říkám, u Progress tam bych si byl skoro definitivně jistý. U Grety, no takhle, má náskok kolik, no necelých 70 hlasů před UDEM, tedy UDO, UDO, Steel Factory, to je ta deska, která je třetí a pak jsou tam Nazareti, Joe Satriani a Bonfire. Řekl bych, že už se to úplně moc nezamíká, máme s tím nějaké zkušenosti. Stalo se párkrát, že se to během víkendu nějak zvrátilo, ale nejsem si úplně jistý, že se to povede tento víkend. Je to na vás, býťáci. Chci vás vlastně tak trochu jakoby postrčit, pošťouchnout, poňouknout, abyste se podívali na www.radiobeat.cz a tam třeba případně ještě nějaký ty hlasy přidali. Dvě desky jdou do vysílání, jedna v úterý, druhá ve čtvrtek před půlnocí. Hrajeme je celý od začátku až do konce. Tolik tedy k půlnočním albům. Teď následující minuty to budou Darkness, kteří nás budou bavit a taky si dáme něco od Animals. Já jsem Ota Seman a přeji vám pohodové páteční pozdní odpoledne.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

0: byli Jethro Tull a jejich Faralaska. Tahle muzika dozněla a my máme, no, 17:30 za 3 minuty, necelý. Zdravím všechny býťáky, chtěl bych vás pozvat na akci, která se koná v pátek 29.5. v tábořišti Pikovice. Rád bude rocková skupina Trafo, začíná se v 19 hodin a těší se tam na vás Aleš. Dnes v pátek 29.5. vystupuje kapela Eagle Eye Taria Tribute v Nové Brněnské Melodce. Jako host se od 20 hodin představí luhačovická parta Horizont, takže to mi napsal býťák Drát, který zve všechny býťáky, no a pak tady mám ještě jednu pozvánku ve zvukové podobě, která přišla přes býťáckou apku.
1: Zveme všechny příznivce Grunge Music dnes do amfiteátru v Kadani, kde se od 8 hodin uskuteční jedinečný a výjimečný koncert kapely Nirvana Unplugged společně s dívčím sborem Nirvana Chor. Komorní prostředí a nezapomenutelná muzika, spojení, které vás bude bavit. Přijďte.
0: No a před menšinovými sporty si ještě stihneme dát něco od Rolling Stones.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Tak a ještě než se tady zjeví Šimi se zprávami z menšinových sportů, tak si poslechněte, co se děje na silnicích v Dubečské ulici v Praze. Vyšetřují dopravní nehodu dvou osobáků. Bouralo se taky v Havlíčkově ulici v Bruntálu. Tady je to autobus s dodávkou. Dva osobáky jsou v sobě ve Vodní ulici ve Zlíně, takže i tady pozor a taky pozor na D1. Mezi 203. až 207. kilometrem ve směru na Ostravu se tvoří kolona vozidel. Zpráva je z Národního dopravně informačního centra. Míťáci, jezděte prosím bezpečně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Plavec Miroslav Knedla vylepšil český rekord na 50 metrů znak. Na mítinku Mare Nostrum ve Francii zaplaval čas 24:43 a své dosavadní maximum zlepšil o 9 setin. V závodě skončil druhý. Čeští volejbalisté vstoupili do reprezentační sezony porážkou se Slovenskem. V přípravě v Půchově prohráli 2-3 na sety, když rozhodující tiebreak ztratili 12:25. Plochodrážní kvalifikační závod do SGP Challenge v německém Abetsbergu vyhrál Američan Becker bez ztráty bodu. Jan Kvěch po pádu ve 14. jízdě závod nedokončil a skončil 12. Basketbalistka Eliška Hamzová v ženské WNBA a konkrétně v Minnesotě nekončí. Klub Lynx s ní sice ukončil nováčkovskou smlouvu, ale nově angažoval na rozvojový kontrakt, který umožní nastoupit až do 12 zápasů. Zítra se jede autor Král Šumavy. 33. ročník známého cyklomaratonu opět startuje z Klatov. Příbram bude hostit mistrovství republiky ve sprint triatlonu a závod českého poháru štafet. Zítra se o republikové tituly utkají elitní triatlonisté a junioři na tratích 750 metrů plavání, 20 kilometrů na kole a 5 běhu. Závody se pojedou v areálu Nový Rybník a představí se kompletní česká špička. Poslouchali jste páteční relaci o menšinových sportech.
0: Rádio.

To byla Janis Joplin a my jedeme na pumpu, tedy ne dneska samozřejmě, ale sejdeme se 10. června na Bítový pumpě, tentokrát je to kousek od Hradce v Holohlavech, je tam areál plný kovu a aut a v tomhletom areálu, byli jsme tam už loni, jmenuje se to Trotina Eko, tak tam si dáme opět další dostaveníčko a to, jak říkám, 10. června, mrkněte do kalendáře, jestli máte volno a doražte tam za námi. Mezi 11. a 17. budeme právě v tomhle areálu mít naše mobilní vysílací studio, nějaký dárky vám přivezem, samozřejmě samolepek spousta a dobrou náladu, budeme vám vylepšovat vaše auťáky tím, že budeme dělat ty nástřiky na haupnu, jak to děláme běžně, že jo, klidně i na dveře, to je jedno, záleží na tom, kde to budete chtít vozit, no a můžete si to tam pěkně projít, prohlídnout, to už jsme taky loni tak nějak absolvovali, stojí to za to to vidět a stojí za to se vůbec za námi zastavit a dát kus řeči. Takže Bítová pumpa, další Bítová pumpa 10. června ve středu v areálu Trotina Eko, ekologická likvidace vozidel je to, ve dvoře 3 Holohlavy. Kdybyste bloudili, je to na našem webu, včetně mapky, tak jak my to vždycky děláme. A tady jsou ZZ Top.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: tak dobře, moje milá.
1: Nabí to Vladimír Mišík těsně před 18. hodinou. Ale jsem řekl 17. byl bych o hodinu ještě kratší, ale už se blíží ta 18. Znamená to tedy, že nás čekají další zprávy. Pepa Lábus je pro nás bude mít za chvíli a pak si dáme trojici písní ze 60. let v rámci našeho pořadu Six O'Clock Rock, který vychází vždycky po té 18. hodině. No a teď se podíváme na silnice.
2: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na D1 na 14,5 kilometru ve směru od Prahy na Brno havaroval osobák s nákladňákem. Počítejte tam s dobržďováním. V okružní ulici v Karlových Varech je provoz řízen kyvadlově. Došlo tam k nehodě s únikem nějaké nebezpečné látky. Odklízecí práce tam probíhají. No, nebezpečná látka, buď nafta nebo olej. Každopádně na místě složky integrovaného záchranného systému. Dva osobáky jsou tam v sobě. Na D500, což je plzeňská dálnice, 104. kilometr trasy rozvadu v Praha, tady stojí odstavené porouchané vozidlo. A ještě pozor, v Třinci, v Komenského ulici jsou v sobě dva osobáky, taková havárie, jako je Ťukanec. Býťáci, jezděte prosím bezpečně.
2: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řešíš nový pong do dílny, garáže nebo firmy? A spokojíš se pouze s tím nejlepším? RS-Pongy. Luxusní dílenské stoly. Všechny pongy s kladem i hned k odběru. RS-Pongy.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude ráno a dopoledne oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě s občasným deštěm nebo přeháňkami, postupně oblačno až polojasno s lokálními přeháňkami a bouřkami i na ostatním území. K večeru dojde od severu k ubývání srážek i oblačnosti. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Rusko uspělo u disciplinárky Mezinárodní hokejové federace s odvoláním proti zákazu účasti v mezinárodních soutěžích v příští sezóně. Neznamená to jeho automatický návrat. Disciplinární komise ale vrátila záležitost radě IIHF, aby své lednové rozhodnutí znovu analyzovala a případně upravila. Federace to dnes oznámila na svém oficiálním webu. Dostavba dálnice D35, severní alternativy k vytížené D1, se asi zpozdí. Ředitelství silnic a dálnic přidalo k původnímu termínu dokončení v roce 2029 další dva roky. Podle ministerstva dopravy se ale lhuty mohou zase zkrátit. Možné zpoždění souvisí hlavně s posledními dvěma úseky D35 mezi Starým městem a Mohelnicí o délce skoro 35 kilometrů, které se ještě nezačaly stavět. U nich teď silničáři pracovně počítají s termínem dokončení v roce 2031. Zpáteční cesta autem do Chorvatska letos vyjde dovolenkáře o 900 až 1200 korun víc než loni. Itálie nebo Španělsko jim na pohonných hmotách podraží zhruba o 1800 korun. Benzín a nafta kvůli konfliktu v Iránu zdražily po celé Evropě meziročně o 20 až 30%. Nafta přitom zdražila o třetinu víc než benzín. Nízká porodnost a vysoká imigrace přepisuje v Německu národnostní složení. Spolkový statistický úřad uvádí, že v zemi má skoro 43% dětí a teenagerů migrační původ. V mnoha velkých městech, jako například Berlín, Frankfurt, Kolín nad Rýnem a Hamburg, toto číslo přesahuje 50%. Na některých místech to je už nad 70%. Tato čísla zahrnují jak přistěhovalce, tak lidi narozené v Německu, jejichž aspoň jeden rodič nemá německý původ. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: Six o'clock rock. Na Rádiu Beat.

Tak čím jsme začali dnešní Six O'Clock Rock, to jste asi poznali. Samozřejmě naprostá klasika I Want You od Beatles, rok 1969, začali jsme v Abbey Road. Bylo to vlastně píseň mixovaná pro Abbey Road a zároveň to bylo naposledy, co byli všichni čtyři Beatles společně ve studiu. Vznikla jako výsledek dvou takových, řekněme, nedokončených skladeb, proplejtalo se to dohromady, než se Beatles rozpadli, no. Tak měli spoustu nedokončených skladeb, jo? Některý pak skončili v solový tvorbě, některý se vydávali ještě vlastně prakticky donedávna, jo? Dalo by se tak říct. Takže tohle byla tedy I Want You z roku 69 a otevřela nám to tady. Ta druhá, Do You Believe in Magic, tak to byli Lovin' Spoonful, kteří se nám tu předvedli tak, jak tuhle záležitost hráli v roce 1965. Napsali John Sebastian, který se svým přítelem Zalem Janovským založili kapelu The Lovin' Spoonful a byli vlastně tenkrát ve skupině s názvem Mangoamps a proslavili se hraním v Greenwich Village. Po těch klubech hráli a pak dali dohromady tuhletu partu. No, docela s tím prorazili, tahle pecka skutečně obletěla svět. A Brian Poole and the Tremolos, to je vlastně parta, kterou si dáme jako třetí. Do You Love Me je song, který původně vlastně byla rhythm and bluesová píseň z roku 1962, kdy ji nahrávala kapela Contours, což byla taková vokální šestice černošských zpěváků. Ty ji nahráli v 62. a vlastně o rok později vznikla tahle cover verze, kde byl Brian Poole and the Tremolos, tedy kapela Tremolos. Takže tu si dáme jako třetí v Six O'Clock Rock pro ten dnešní páteční podvečer. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: představa toho, jak vypadá americká dívka. A není to moc lichotivá představa, byť si tedy spousta Američanů tuhletu píseň bere tak nějak za svojí. Za chvíli Petr Šimáček a Beatoskop a teď ještě doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: 16. kilometr dálnice D5, což je ta plzeňská, ve směru od Prahy na Rozvadov, dávejte pozor, protože tam překáží nějaký předmět, je tam něco někomu upadlo. D2, 36,5. kilometr ve směru od Brna na Lanžhot, tady stojí odstavený nákladák a je tam kolem docela rušno, neprůjezdný jeden jízdní pruh, takže pozor. Na Vídeňské ulici v Brně se havarovalo, ano, tady probíhá vyšetřování dopravní nehody osobáku s nákladákem, tak opatrně býťáci. Jezděte prosím bezpečně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký pátek vám přeje Petr Šimáček. Čína spustila první podmořské datové centrum. Zařízení má snižovat zátěž těch pevninských s obrovskou spotřebou energie. Je napájeno větrnou energií z moře a k chlazení využívá mořskou vodu. Více Leoš Kopecký z www.sci.line.cz.
2: Čínské podmořské datové centrum je velké asi jako čtyřpatrový dům s ocelovou konstrukcí.

0: váží skoro 2000 tun a je ponořeno v hloubce nějakých 35 metrů pod hladinou Východočínského moře. Uvnitř jedou na plné obrátky tisíce serverů pro sítě 5G a umělou inteligenci. Místo obřích klimatizací a čím dál vzácnější sladké vody, tady chladí moře. Voda má stabilně asi 15 stupňů a tenhle podmořský kolos navíc žere o pětinu méně elektřiny než běžná datová centra. Z 95% ho napájí nedaleká větrná farma na moři. Navíc jsou datová centra bez kyslíku a lidských zásahů až 8x spolehlivější.
1: Beatlescope.
2: Google připravuje nového asistenta Spark. Půjde o agentní režim, který má po povolení přístup ke službám Google, například Gmailu nebo kalendáři, a zvládne třídit poštu či poskytovat přehled schůzek. Gemini se tak rozdělí na běžný chat a pokročilého asistenta Spark.
1: Beatlescope.
2: Chytrý telefon Oppo Find X9 Ultra vynesli do stratosféry, odkud pořídil snímky Země. Bylo to z výšky přes 30 kilometrů. Let na balónu měl otestovat odolnost zařízení v extrémním mrazu a nízkém tlaku i kvalitu jeho fotoaparátu. Čas pro Beatlescop se tímto naplnil.
1: Radio Beat.

Abychom měli, to byli Pink Floyd a Terminal Frost. Ještě mi tady zůstaly, zanechty nějaký ty pozvánky, které jsem neodbavil. Pojďme na to. Kapelu Dangar Six můžeš vidět tuto sobotu od 20 hodin v libereckém autokempu. Dále pak na tomto motosrazu zahrají MOR, dále Act of God, Remortis a Airscrew. To píše Patrik. Dále dnes od 21 hodin v Mirošově u Rokycan zahraje skupina Lucie Revival. Zítra 35. od 17 hodin pak bude hrát skupina Sifon v Kornaticích. Rok se s rokem sešel, máme na Aqualoka v Českých Budějovicích před sebou druhý ročník akce Punk a pivo, píše mi tady někdo. Těšit se můžete na kapelu Dezinfekce, která bude vystupovat čerstvě po japonském tour. Kapela Duše je punkovou stálicí našeho programu z let minulých. To samý by se dalo napsat také o kapele Retro Protest. No, takže si máte přijít užít akci, popít a ochutnat něco dobrýho z grilu. Bar otevírá ve 14, 16 hodin start kapely 17.30. To píšou z Aqualoky. Zítra v sobotu 30. května vystoupí v Blues Cafe v Kutné Hoře Ivan Hajniš Trio. Ivan přehraje blues rock, country, songy, které pozbíral za ta dlouhá léta, kdy koncertoval po světě. No a doprovázet ho bude Jarda Šantrůček bych řekl. No, na piano a Helen Rock housle. Koncert začíná v 19 hodin. V neděli se pak Ivan přesune o pár desítek kilometrů do balonového hotelu a pivovaru Radešín, kde odehraje odpolední koncert. Takže všichni jsou tam zváni a vítáni samozřejmě. No a já pro vás mám Grand Funk Railroad.

Radio Beat. Oheň, voda, vzduch, země. Luxusní vůně bez kompromisů. Chip Cosmetics. Pravý parfém z kvalitních francouzských esencí. Pánské i dámské vůně inspirované živly. Výdrž po celý den. Vyberte si svůj parfém na chipcosmetics.cz.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No.
1: Je to je pták.
2: Je to je pták.

0: Farm na Beatu.
1: To není krev má milá, to kvete vlčí mák, ta rudá barva zbyla na polích po bitvách. Tančilo se pilo, když voják sundal zbroj, malou cenu měl život. To není krev má milá, to jen rozkvetly ty stráně, silou černý hlíny je lepší složit zbraně, než

0: Bylo nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na radě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

rock non stop. Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: nebylo kdysi dávno. Banány pod pultem měly cenu zlata. Toaletní papír byl občas jen na příděl. A včera znamenalo zítra, ať už tím bylo myšleno cokoliv. Něco přeci jen stálo za to. Big B. Přeneste se s námi do starých časů.
1: Vzpomeňte na kapely, které nejednomu rockerovi rozjasňovali den a často i noc. Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Německo, to východní samozřejmě. A jejich nezapomenutelné rockové klenoty. Víkend pro pamětníky. A ne my, hoši z východního bloku. Po celou sobotu a neděli na radu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.